0: lásko, vážně, relí poslední.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Dnes se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opět vrátím k historii Porty. Budeme samozřejmě poslouchat portovní muziku a především z její historie do roku 1989. Tentokrát se v pořadu Na cestě víc zaměřím na autorskou tvorbu. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Jen pro osvěžení. První ročník Porty proběhl v roce 1967 v Ústí nad Labem a pardubická stopa, která zahrála úvodní zelený pláně, získala druhé místo v trampských sborech. V následujícím roce v autorské soutěži budovala poslední míle Mickeyho Rivoli, kterou zahrají pochopitelně Hobous.

70. letech se Porta neustále stěhovala. V 74. ve Svitavách získala autorskou Portu písnička Kamarád Honzy Nedvěda. Poslechneme si ji ale v nahrávce z Porty 75 v Třebíči, kdy se kapela Toronto už musela přejmenovat na Brontosaury.

Za kamarádem se umístila Rusa na kolejích Vabiho Daňka, která se o mnoho let později stala v anketě posluchačů tramskou písní století. Poslechneme si ji v podání kapely Vabiho Daňka Rosa z roku 74.

A teď už pojďme slavit 10. výročí Porty, která se v roce 76 nakrátko vrátila do Ústí nad Labem. Poprvé se tady udělovaly Porty zlaté. Dostali je Jan Čapek, Kristiák, Jaroslav Velinský, kapitán Kit, Mirek Kovářík a kapely Hobous, Krajánci, původně to byli Taxmeni, Pacifik a Zelenáči. A taky to byla moje první velká Porta. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si z ní poslechneme Kidovu skladbu No to se ví v podání Krakatitu.

Ještě jsem objevila mezi nahrávkami z 10. Porty jednu perličku. Budou to trapeři s Robertem Křesťanem. A Pálca Petržela dokonce dostal čestné uznání. Takže v pořadu Na cestě právě teď trapeři Kecavej ďábel a já z roku 76.

To byla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písnička olomoucké kapely Dostavník, se kterou se pomalu přesuneme do Olomouce, kde Porta našla útočiště v letech 77, 78 a 79. Hrálo se v narvané hale na Šibeníku na dvou scénách před brankami proházenou a diváci i zvukař se otáčeli. Tenkrát zjevením pro mě byl třeba gotwaldovský AG Fleck.

0: Olomouci se hrálo všude. Ve městě, v parcích, u kašen. A byly to jedny z nejpěknějších port s úžasnou atmosférou, ale nejenom pro mě. Třeba tramský kalendář v armáďáku, ten mám před očima jako film. Z Olomouce se pak porta opět přestěhovala, tentokrát do Sokolova. Tady autorskou portu získala písnička Nádraží.
1: Jen==

A pak přišel čas Plzně, kam se Porta přestěhovala v době svých 15. Tady se objevil první zahraniční host. Byla jim sovětská písničkářka Žana Bičevská. Vystoupila sama i se Spiritual Quintetem. Autorskou Portu získal tehdy ročník 47 Vabiho Daňka, stiskání Marka Ebena a jenom tak Vojty Kyďáka Tomáška.

Porta nejprve začínala na výstavišti, ale záhy přestávalo stačit, přestože v pavilonech bylo skvělé zázemí pro recitály, výstavy nebo noční country bály. Hrálo se venku a na nedělní dvoraně bylo už kolem 7000 diváků. V pořadu Na cestě si teď poslechneme Stiskání bratrů Ebenu.

Návštěvníků Porty přibývalo a tak v roce 1982 následoval přesun na Lochotín, kde na Dvoraně už bylo diváků 10 tisíc. A bylo natočeno taky první živé LPčko Porta 1982. Žalman vystupuje poprvé se Spolem, Pavlína Jíšová, Tonda Hlaváč a malý Vítek Zícha, který zpívá Dylanovku Zlej a krutej déšť, při které začalo hodně pršet. A další rok opět. Nahrávka pochopitelně neexistuje a nabídnu místo toho signál Kouřovej.

Autorských port bylo uděleno několik. Třeba Robert Křesťan získal autorskou portu za panenku a pak další rok ještě za podobenství o náramcích.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a proto nemůžu vynechat ve výčtu sportovních ocenění Olomouckou plyharmonii, která se stala už v roce 81 držitelkou interpretační porty. A Karel Plyhal získal pak autorskou za akordy o 2 roky později.
1: Nejkrásnější akord bude A maj. Prstíky se při něm

0: zahrát třeba se mají.
1: Porta se stala fenoménem své doby. Plzni se usadila až do roku 1989. Dostala se do televize, filmového týdeníku, vysílalo se živě mikroforum, vznikl pořad Radioporta, který jsme poslouchali z tranzistoráku pověšeného na smrku. Časem se na Portě obnovila i cena diváku. Tu získali třeba Samsonovi máci s Jarmilou Koblicovou. Poslechneme si Laciné vinyl.

Muziky, zážitků, vzpomínek, přátelství z této doby je hodně, ale čas vyměřený pořadu Na cestě už pomalu vypršel. Nahrávky z velké části pocházejí z archivu Petra Beneše. K návštěvě doporučuju i webové stránky porta-lochotin.cz, které postupně doplňuje dlouholetý dramaturg Porty Michal Jup Konečný. Závěr pořadu bude patřit Spirituál kvintetu, který byl součástí Porty téměř od začátku. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková. Chci sluncem

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Roční končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes se za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
6: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka s libovicin nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Po posledním.
1: On to používal dost často, jo. Takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v hledišti. Prostě, když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále, a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti. Tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetu, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový ten mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda. Že? No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik? 23 let. Tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Bormann to nebyl, to byl jiný. To byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. Že... No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál s tím stromem. A tím dal povel k absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků. Já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a toho tlustýho Pepí Hlinomas rovněž blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestričku, jo. Tak jsem podal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem ho propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk, no ten kovový mikrofon, že to nebylo jako tady šestametovej. A dřív, než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo, tak Pepí Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadějí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba zakašli, nebo prdni si, takový, to se tam doplňovalo.
1: Ano.
0: No, nenapadá mě nic jiného.
1: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to? Ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
0: Jo, takhle.
1: Víš, jak to udělali?
0: Jak?
1: Koupili obyčejnou husu v supermarketu.
0: A do ní
1: do ní nože.
0: A co s tou husou potom? Kdo jí upek?
1: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení scháněl potom,
0: po huse.
1: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože netušili, že je to živý materiál.
0: No,
1: a
0: tak
1: dál
0: řekli, že měla zplesnivěla a vyhodila se.
1: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka. Můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na Synalovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
0: to. Člověče, V ložnici, to mě zajímalo.
1: Jo, tyhle dva.
0: No, takový vzpomínky.
1: 731 800 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem Humoriáda.

Vánecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku.

0: zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím.
4: Dobré poledne, hrázného. Porybné je jiná funkce.
3: Pardon.
4: Porybné ji rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
3: Super, tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
4: Bčko, jo, tak hurá do ložnice.
3: No super, mě už se za dlouho nestalo.
2: Děkujeme a jdeme za dalším, dobrý den.
5: Jmenuji se z Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
2: Dobře.
4: Výborně, děkujeme do Karviné.
2: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
4: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
4: Dobře. Bčko.
2: Ložnice, opět.
4: Ložnice vyhrála asi.
2: To téma láká, ano. Ještě někdo, dobrý den.
7: No ahoj kluci, Bčko.
4: Ahoj Bčko,
2: dobře, tak
4: výborně.
2: Jo. Tak to bude tedy Bčko, opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blenarovičová a scénka nazvaná V ložnici.
8: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
9: Já jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
8: No. Já taky.
9: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
8: Určitě.
9: No. Já jsem vás měla ráda, už jako malá holka.
8: Tak to vám teda pěkně děkuju.
9: Jste totiž chlap. No víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
8: Vidru.
9: No. Co kdybychom si potykali? Říkej mi, Iveta.
8: No, vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďme.
10: No, beze všeho. Tak, miláčku, co kdybychom na to hnedka hupsli?
9: Což, tak já jsem nějaká matrace.
10: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
9: No, Petře, ale co
10: tak nechal? To nechej a hrej. No. Jeď.
9: Kam? Jeď.
8: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
10: Pořád, jasně. Beze všeho, no. Samozřejmě.
9: Jak beze všeho? O slíkání tady přece nebyla řeč, ne?
8: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
9: Ale já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
10: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
9: No, ale myslel jste si na to.
10: Já na to myslím pořád.
8: Tak co teď? Prosím vás, máte tam tu postel. Ubíhli do toho pelechu, nebo tam mezi vás vlítnu.
9: Uhně to, pane Vidra.
10: Miláčku, no? Co kdybychom na to hnedka hupsli?
2: Jestli k tomu hopstnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi...
4: Jestli na to hupsli.
2: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál se z toho někdy?
4: Větší trapasy neznám.
2: Neznáš.
4: Například...
2: Je to tak stresující, že se ti ani nechce ten...
4: Nestresující to není, teda ne? Zase to úplně ne. Ale třeba v jednom klipu Marie Rotrovy, která ty
2: hrál?
4: Písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
2: Ano, ano.
4: Tak tam jsem uléhával s Marií Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to jí nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
2: Že jsi to, byl v posteli
4: no,
2: s Marií.
4: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
2: Ano.
4: A my už se těšíme, protože to bude...
2: Že budete točit novou verzi klipu.
4: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
2: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
4: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
2: Jo, tak...
4: Režírat to budeme my všichni.
2: Jo, bude to improvizační večer.
4: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
2: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
4: Takový, no, jeden den.
2: Jo,
4: jeden den.
2: To zvládli.
4: Bylo to v takový vile nahoře na Barrandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
2: No, pořád ale je.
4: Ale... Viděli jsme se akorát usnídaně, ale ta byla už až v poledne.
2: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
4: To nevím, to se jí chci zeptat
2: no,
4: právě.
2: Tak se jí zeptej na tom večeru.
4: Jestli
2: si to pamatuje vůbec všechno.
4: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A,
2: jaký jsi byl milenec?
4: Jestli se to dovím, tak to pak tady řeknu.
2: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
4: Až v září, a teď auzerech hned nevím přesně datum.
2: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
4: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
2: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
4: Stella, to je silný kalibr.
2: Takže Ačko Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04, nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Haló, haló.
1: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanarovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
2: Haló. Zdravím, tady Petr ze Zdounek.
0: Odkuď?
1: Ze Zdounek. Ano.
0: Ze Zdounek.
2: Já jsem
0: to zněl jako Hezounek.
2: Ze Zdounek. Už to dlouho jste nebyl, že, Pavle?
1: Tady, na návštěvě.
0: No jednou za měsíc.
1: Tak to tak minus to tak vyjde, no.
2: Já jsem to neslyšel teda, no.
0: Aha.
2: Takže já bych si dal Stelinku, no.
0: Stelinku, dobře, děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
3: Dobrý den, Breno z Martina.
1: I vám?
0: Hezky, a i ze Slovenska přicházejí naše hlasy.
3: Ano, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám.
0: A my vám prajeme tiež na Slovensko všetko dobré.
3: Ďakujem pekne, nech sa darí.
1: Áno, i vám. Vám. Ďakujeme. Další telefón.
4: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
0: Šumperk, výborně.
4: Šumperk, moc zdravím pana Novýho. Chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
0: Jo, jo.
4: Krásný motor. Jestli si vzpomínáte.
0: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako vrána.
4: Ale nemá chybu. Já, když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
0: Jo, výborně.
1: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
4: Já nebudu zdržovat pokračování.
0: No koho jste zvolil? Bečko?
1: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanarovičová. Ještě někdo přidá bod?
0: Hala.
5: Hezké odpoledne, oba vás tam
0: zdravím,
5: tady posluchačka z jesenických podhůří, z jesenického podhůří.
0: Hezky.
5: A si Bečko.
0: Dneska to je samej východ, člověče.
1: Stela Zázvorková to vyhrála, zase
0: vyhrála
1: změna.
0: Stela Zázvorková.
1: Mají ženy smysl pro humor?
6: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor. Že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme. Že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí? Je to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát. Já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škrpohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, abych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lip. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na nitce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zařvala jsem na něho ze svého úkrytu. Ha-ha!
0: Byl hodně vysoký úkryt, aby se tam zcela zvešla.
1: Byla mladá.
0: Jo, byla mladá.
1: Podle hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
0: Ne, naštěstí ne.
1: Naštěstí ne.
0: Naštěstí
1: není
0: ne.
1: Ten typ. Ty?
0: Ne, taky ne.
1: Ne.
0: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
1: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo 2.
0: Číslo 2. Do té ložnice.
1: Ano.
0: No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
1: Dobře, tady to stačí.
0: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
1: Ano, takže vtipky doma ne, ty si užíváte vlastně v práci, v divadle s kolegy.
0: No, býváme vtipný jinak.
1: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Mlábus, Dejdar a podobně.
0: To je furt stejný.
1: To je furt stejný.
0: Je furt stejný a furt to baví.
1: Jo, je i vás.
0: Jo. Ano, ano.
1: Jo.
0: Jo, jo. My to máme furt stejný.
1: Já mám pocit, jak Jirku znám, Mlábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
0: zmoudřel?
1: No.
0: To je kravina.
1: Jirko, zdravíme, snažíme se.
0: On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
1: Dobře, takže vyvádí, co v poslední době vyvedl?
0: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
1: Jo. To je na Silvestra, až vysílat.
0: Ani to ne.
1: Ani to ne, až
0: ani
1: takhle.
0: To ne.
1: Až takhle odvážné to bylo.
0: Ne, odvážné to nebylo právě. Proto odvázané.
1: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho.
0: Tak. No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání v dešti.
1: Učitele tance.
0: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak, a to dělá s paní Petkovou Swing.
1: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to bylo nedávno v Humoriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho seznamu.
0: Výborný nápad.
1: Jo.
0: Pepa je taky k nezastavení.
1: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím. Tady Magdalena, Hradec Králové. Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme.
5: Je to široký. Domažlice, Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: Já prosím, zdraví pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval vám pomohl proti tomu Vyskočilovi, když ho má rozdělat.
5: Škoda, že jsem to nevěděl.
3: Velké sedlo, ano.
6: Tak.
3: A co volíte?
6: No, i když on dělá judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale to je jedno, ale chtěl by jsem Ačko.
3: Ačko?
5: Do toho jsem se chtěl zeptat. A Čápa je u vás dobýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak, bo to otřem trošku,
8: jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak v obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ne. Já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale tak já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já... Z kolika já už jsem chodil?
7: Ne, dobře, prosím.
8: On už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Mě byla lapata, kam by si šel s patou?
7: Na patologii.
8: To daleko dotáhne. No.
9: Ale když se mě ale ptáš mě, na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická se, dvojice
9: se teda,
7: s Pitkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my jsme se potkali, tomu bych nevěřil. On byl muzikant, já taky jsem byl takový divný. Takže jsme se jim také dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obrácení jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: Já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne, máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: No, Velikonoce, tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: To je
7: zajímavý. Pojďme, choroby jsme probrali, probrali jsme vaše začátky.
9: Paní má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
9: Vzkolejte nějaký.
7: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě no, na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, my máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy, na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně něco jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlej a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli tzv. Kuřáci. Ti, co si vykoledovali čunky, husy. To byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek se 70. letech u nás nesměl slovy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem?
3: Ano, stavil jsi už dopředu.
5: Ne, no.
3: Předvečer.
5: To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic. Co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou.
3: Dobře.
5: Jak říkala naše babi, čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pavel Nový, Patrik Rozenal ve studiu v nabídce, Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubilková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubilkovou s panem Šimkem. Díky.
1: Zklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polejvačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě na ty Velikonoce mám takový dvě smutný vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: nezvládám. Jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už nevěděli co, tak na kam nech stál takový hrnec s bujónem. Což o to, je to taky voda, ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš a místo vajíček si máme nějaký prachy, nebo si oni taky dávají hodně panáky. Jsem říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli, hody, vyšlehali maminku, dcerku. A on říkal, co chcete vajíčka, my rovnou nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíček, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu. Jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale my máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce takovou pomlásku, kluci, nebudete na tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí, tam
5: bude plyna.
3: Ne, bude ve stavu tuhém, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, Pepo, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, a to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš, je tvé.
5: To je.
3: Takovýhle symbol Velikonoc si ještě neměl.
5: To je nádherné.
3: Pepičku, vem si.
5: To je krásné. Ježíš Maria.
3: Tak.
5: To je úžasný.
3: A ty máš tady. Tak, to je. No. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Nejde.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber. No tak. Musím to pozdružovat trošku. Pepo, zaber. No.
4: Nejde. Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no.
4: Tak jak takhle? Tak to zkus ty.
3: No tak zabejči, no. Já
4: co pak se Schwarzenegger?
3: No, no.
5: Já už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
3: Josef Mladý, Josef Náhlovský, koledníci.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si vykolidovali.
1: Krásnice.
6: My si taky koledujeme, protože ano. Se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Šéfa sněmovny čeká v Číně jednání mimo jiné o zrušení vízové povinnosti pro Čechy. Města chystají program pro děti ze zakarpatské Ukrajiny. Evropská komise představí návrhy změn systému emisních povolenek. Dnešní den bude dusný s přeháňkami a bouřkami, teploty nad 27 stupňů. Ranní zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD odletí v neděli do Číny s cílem posílit spolupráci v cestovním ruchu. Pokud ho o to ministerstvo zahraničí požádá, je připravený pomoct v případu Čecha zadrženého v Číně. To má ale podle Okamury na starosti hlavně rezort zahraničí.
2: Tomio Okamura chce v Číně jednat hlavně o posílení přímého leteckého spojení mezi Českem a Čínou a o zrušení vízové povinnosti Čechů mířících do země.
3: Jsme pouze jednou ze dvou zemí Evropské unie, která má víza do Číny, tou druhou zemí je Litva.
2: Karel Dvořák z Hnutí STAN ale upozorňuje na otázku lidských práv.
4: Tchaj-wan dbá na ochranu lidských práv a v případě Číny to tak není. Tak třeba pan předseda Okamura nebo paní předsedkyně Vesecká i dovedou debatu na téma třeba vězněných Ujgurů.
2: Do Číny se chystá i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Pravděpodobně příští rok. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Celkem 40 dětí ze základních škol na zakarpatské Ukrajině aktuálně hostí kraj Vysočina. Po celý týden až do neděle poznávají region. Kraj zajistil žákům ubytování na střední škole v Třešti. Konkrétní program řeší města, která děti navštěvují. Pokračuje náměstek hejtmana z Hnutí ANO Jiří Pokorný.
5: V podstatě se jednotlivá města přihlásila s tím, že jsou garanty vždycky toho programu ten konkrétní den. Vzhledem k tomu, že třeba Výhlava je krajským městem, tak byly 3 dny realizovány v Výhlavě. Jeden bude v Havlíčkově Brodě, jeden je v Třebíči, jeden je v Nové Říši a potom jeden den je spolu s hasiči.
0: Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky.
6: Systém obchodování s emisními povolenkami ukládá elektrárnám, továrnám či leteckým společnostem platit za emise oxidu uhličitého, které vypouštějí. Očekává se, že Evropská komise dnes navrhne, aby byl systém flexibilnější. Firmy by tak mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Vzniknout by také mohl nový investiční unijní fond zaměřený na dekarbonizační projekty průmyslových podniků. Finální návrhy má Evropská komise představit odpoledne. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Cyklista Tim Merlier slaví 3. etapové vítězství na letošní Tour de France. Ovládl rovinatou 12. etapu. V cíli belgickému závodníkovi gratulovala manželka a 3letý syn. O to víc si Merlier úspěchu váží.
7: Dal mi extra motivaci. Je ještě hodně malý, ale doufám, že si to bude pamatovat. Jsem rád, že se to všechno sešlo a že jsem vyhrál zrovna, když tu mám rodinu. Jsem z toho nadšený.
0: Lídrem Tour de France zůstal Slovinec Pogačar. Nejlepším Čechem byl 83. Matyáš Vacek. O 4 příčky za ním skončil Pavel Bittner, který se připletl do pádu několika cyklistů v cílové rovince.
1: Počasí.
0: V Jihlavě je právě teď 16 stupňů, v Počátkách anebo Dukovanech 20. Dnešní nebe očekáváme oblačné nebo polojasné, během dne bude postupně přibývat přeháněk a později se přidají i bouřky. Ty mohou být silné a nejčetnější na večer. Teploty se ale budou držet nahoře 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor na dálnici D1 ve směru na Brno na 142. kilometru. Je tam pro defekt odstavené auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné ráno, máme pátek 17. července. Za malou chvíli popřejeme k svátku Martinám a připomeneme jedno letecké neštěstí a taky důležité rozhodnutí týkající se dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech. A co se týká písniček, připravena je Ilona Čáková a taky Karel Gott s Charlotte Ellou. Tak příjemné ráno.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý led.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Krásné páteční ráno, tady je Český rozhlas Vysočina. Dospíval Karel Gott a Charlotte Ella. No a v našem kraji žije 3700 žen a dívek jménem Martina. Troufám si odhadnout, že nějakou, možná i víc znáte, tak napište SMS-ku s přáním, zavolejte, anebo pošlete písničku na vlnách Českého rozhlasu Vysočina mezi 11. a 12. hodinou. Teď je tu pohled do kalendáře.
2: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 1,80 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Boeing 747 letu TVA-800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996 pouhých

0: korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
1: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byli, jo.
0: Vám všem krásný pátek a skvělý víkend.
2: A za chvíli upřesnění dnešního horkého počasí.
3: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné páteční ráno, s vámi je Český rozhlas Vysočina. Teď už je 5 hodin a téměř 19 minut.
1: Počasí.
0: A v Náměšti nad Oslavou teď máte skoro jasnou oblohu a 20 stupňů. 20 stupňů hlásí taky Černovice, Nedvězí nebo Dukovany. 19 stupňů je v Telči a v Havlíčkově Brodě a 16 stupňů hlásí Velké Meziříčí. Dnes bude oblačno až polojasno. Zpočátku jen menší možnost přeháněk. Kolem poledne a odpoledne se pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek bude zvyšovat. Lokálně mohou být i silné a nejčetnější by potom měly být v pozdním odpoledni a večer. Nejvyšší teploty dnes 27 až 30 stupňů a na jeho východě kraje dokonce až 32 stupňů. Vítr povane slabý, během dne mírný jižních směrů, no a během bouřek se může

0: zesilovat. Tolik počasí dnešního dne. Krásné páteční ráno.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Někdo říká, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. A co třeba z letadla? Do pilotní kabiny Boeingu 737 dnes po 11. hodině vezme pilot Jan Oplatek.

Na Žďársku, konkrétně ve Velkém Dářku, se dobře daří přistěhovalci z Ameriky, koloniím bochnatek, které tvoří velké rosolovité koule ve vodě. Pro plavce nejsou nebezpečné, jen dotyk s takovou koulí překvapí, a to spíš nepříjemně. K čemu je možné nové spolubydlící v naší přírodě využít, tak o tom bude reportáž krátce po 6:30 v našem dobrém ránu. No a taky si nasadíme rukavice a bundy a vezmeme vás na bruslení na ledu. Trochu netradičně takhle uprostřed prázdnin. Přesto si opravdu můžete v Telči zabruslit. Natočili jsme ledovou reportáž a tu uslyšíte krátce před 8:30. Teď je 5:24, takže za 6 minut tu budou krátké zprávy Tomáše Kulátora. Krásné páteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Tohle už je Michal Tučný a jeho Cesty toulaví.

0: Krásný pátek, o státních dluhopisech nebo bronzové sošce kachny bude v přehledu zpráv povídat Tomáš Kolátor. V pátečním dobrém ránu dostává prostor.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliard korun. V první emisi si je pořídilo zhruba 92 tisíc Čechů. Oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu. Ještě jednu pak plánuje ministerstvo v předvánočním období. Výstavu díla malíře Oldřicha Blažíčka dnes zahajuje Galerie Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Rodák ze Slavkovic u Nového Města na Moravě tvořil v první polovině 20. století a odborník je považovaný za jednoho z nejvýznamnějších představitelů české moderní krajinomalby. Výstava zachycuje kromě malířova stvárnění domovské Vysočiny i jeho portréty nebo chrámové interiéry. Více než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli u Tučína na Přerovsku. Podle odborníků jde o ojedinělý nález na trase Jantarové stezky, která v minulosti spojovala sever a jih Evropy. Figurku si teď můžou návštěvníci prohlédnout v nové archeologické expozici Přerovského muzea Komenského. Americké vzdušné údery údajně zasáhly dva mosty u nádraží na jihu Iránu i letiště na jihovýchodě země. Oznámila to iránská státní média. Úřady zasažené země informují nejméně o dvou mrtvých a čtyřech zraněných. Podle Washingtonu je cílem útoků oslabit vojenské schopnosti Teheránu. Údery Spojených států na Irán pokračují už téměř týden. Teherán na ně odpovídá střelbou na americké základny na Blízkém východě. Novým trenérem fotbalistů Pelhřimova se stal bývalý český reprezentant Martin Frýdek. Na pozici nahradil dosavadního kouče Martina Moravce. Změnu oznámil klub na svých webových stránkách. Martin Frýdek strávil nejlepší část kariéry v pražské Spartě, kde jako hráč získal 5 titulů. V roce 1996 vybojoval stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v Anglii. A přidáme počasí, aktuální teploty se drží kolem 18 stupňů. Dnešní nebe očekáváme oblačné nebo polojasné. Během dne bude postupně přibývat přeháněk a později se přidají i bouřky. Ty mohou být silné a nejčetnější na večer. Teploty se ale budou držet nahoře, 27 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 134. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu u Měřína je uzavřen pravý jízdní pruh. Silničáři tam provádí údržbu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Včerejším hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina byl Marek Nykl, trenér FC Vysočina. S Jižou Kolářem se bavil také o tom, jaké jsou předsezónní cíle jihlavského klubu. Víc uslyšíte po písničkách Ivety Bartošové nebo Petra Reska. Dobrý poslech.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Petr Rezek a písnička Ty v pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Teď je 9 minut po půl šesté. V minulé sezóně se fotbalisté FC Vysočina zachránili v druhé nejvyšší soutěži 5 minut po 12. Jaké jsou cíle pro letošek? Otázka pro trenéra Marka Nykla.
1: No, chtěli bychom být co nejvyš, takže klidně ještě nahoru, ale je to samozřejmě otázka, jak se to odstartuje, ale já mám vždycky ten cíl jako vyhrát každý zápas, takže když to všechno půjde podle mých představ, tak jsme jasně první.
2: Tak vám budeme držet palce. Ono samozřejmě se tohle se řekne hůře dělá. Já myslím, že trenér je třeba z hlediska psychiky na tom úplně nejhůř, protože když začnou nějaké problémy, kdo to první odnese?
1: Trenér vždycky, to je jasný, já si to takhle úplně neberu, prostě vydal jsem se touhle cestou a vím, co to obnáší a nemám z toho jakoby nějaký strach, nebo to, já furt říkám prostě, co se má stát, to se stane a když budu hodně dobrý, tak bych mohl vydržet dlouho někde a když nebudu tak dobrý, tak tohle skončí. No.
2: Tak bylo by samozřejmě krásné, kdybychom se tady pak potkali a její hlava by se vlastně vrátila, protože už byla před několika lety v první lize. Bylo by to určitě hezké.
1: To by hezké určitě bylo, ale myslím si, že k tomu je dlouhá cesta, jo? Že to nejde jako změnit, jako teď si řekneme, postoupíme, ale k tomu je potřeba si to připravit, a ať už je to kádr, ať už je to zázemí a všechno okolo, takže bylo by to hezký a třeba se to stane někdy.
0: Myslíte, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu? A co třeba z pilotní kabiny ve výšce 10 kilometrů nad zemí? Dnešním hostem bude pilot Jan Oplatek. Poslouchejte po 11. hodině a za 4 minuty ve 3:15 na 6 výhled na dnešní počasí. Dobré ráno.

0: Posloucháte páteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Před pár vteřinami bylo 6:15.
1: Počasí.
0: A meteorologická stanice v Sedleci u náměště nad Oslavou hlásí skoro jasno a 20 stupňů. 20 stupňů je taky v Černovicích, Nedvězí nebo v Dukovanech. 19 stupňů hlásí Havlíčkův Brod nebo Telč. Třebíč a Hubenov mají 17 stupňů a Velké Meziříčí, Jihlava nebo Bystřice nad Pernštejnem zatím 16. Dnes čekáme oblačno až polojasno. Zpočátku jen menší možnost přeháněk kolem poledne a odpoledne se pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek lokálně i silných bude zvyšovat. Nejčetnější by potom měly být v pozdním odpolední a večer. Teploty budou vysoko 27 až 30 stupňů Celsia na jihovýchodě až 32. Pované ráno slabý, během dne mírný vítr jižních směrů. Tak s dnešním dusným počasím počítejte. Jak mají naše milé makovičky naplánovanou vlastní budoucnost, tak na to se jich zeptáme za pár minut. Přejeme krásné páteční ráno a posíláme písničku skupiny Olympic Taky jsem se narodil bos.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Taky jsem se narodil bos, jako každý chlap. A kromě dvou půlek neměl nic. Taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus plných plyn.

0: S vámi je páteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Dohráli a dospívali olympici. 9 minut zbývá do 6. hodiny.
1: Makovičky.
0: Kolegyně Irena Šerounová pravidelně chodí s mikrofonem za dětmi do mateřské školy a nedávno probrali, jak se děti ve školce vidí v budoucnosti.
2: Čím byste chtěli být, až budete velcí?
3: Paní zoolékařka, aby se mohla léčit zvířátka.
4: Já bych chtěla být za doktorku.
5: Já zubařku.
6: By jsem chtěla ošetřovat lidi.
2: Co se musí takový člověk naučit, aby byl doktor?
6: Jezdit v sanitce.
7: Já bych chtěla být paní učitelka.
8: Policajtem. Protože by jsem zachraňoval lidi.
9: Stavitele, by jsem stavěl domy.
10: Pracovat na šrotě.
2: Co bys tam dělal?
10: Rozbíjel auta.
11: Já jsem chtěl být vojákem. Tam zachází s zebraněma a s vojenskýma autama. Máš stíhačky a vrtulníky.
12: Já bych chtěl řídit auta. Hot Wheelsácka.
2: To jsou hračky.
12: Ne, ale oni existují i jako opravdový. Bych dělal monster show.
2: Nechtěl bys řídit třeba sanitku?
12: Ne, by mě to asi nebavilo.
0: Tak o budoucnost máme alespoň částečně postaráno.
1: Makovičky.
0: Na 6. hodinu chystá Tomáš Kolátor zprávy a mluvit v nich bude vedle dalšího taky o zastropování cen pohonných hmot. Do 6. hodiny necelých 8 minut vyplní ještě muzika. Teď už slyšíte písničku Heleny Vondráčkové Neuč slunce hřát. Tak krásné páteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ministerstvo financí dnes určí naposledy maximální ceny pohonných hmot. Desítka umělců v Jimramově tvoří s rosolovitými bochnatkami z Velkého dářka. Donald Trump v mimořádném projevu k národu obvinil Čínu ze zásahu do prezidentských voleb. Dnešní den bude dusný s přeháňkami a bouřkami, teploty nad 27 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré ráno. Stát dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu, a to na nadcházející víkend. Regulace cen končí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže nadále sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ujistil, že čerpací stanice nebudou ceny uměle navyšovat.
2: Čili chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně. Ta situace samozřejmě může doznat určitých změn, ale neočekávám žádné dramatické zvyšování cen pohonných hmot.
0: Podle Louly ale zdraží nafta, protože se spotřební daň u ní vrací na původní výši. Její snížení bylo součástí vládních opatření, reagujících na rostoucí ceny po začátku konfliktu. Nepůvodní bochnatky americké z Velkého dářka inspirovaly skupinu výtvarníků. Rosolovité koule drobných živočichů nalovili a využili pro tvorbu obrazů na 4. ročníku krajiny umění Jimramov. Desítka umělců se tam zabývá spojením člověka a krajiny. Členitý povrch bochnatek posloužil třeba jako nosič pro otisk barev a pigmentů, přibližuje organizátor Jakub Orel Tomáš.
3: Letošní ročník má téma, to téma je lament elementů, element vody, tak nám jakoby nahrála situace teda, že se tady vyskytla jakoby invazivní živočich, který je v koloniích a je to ta bochnatka, kterou se tady kolega bude teďka zabývat a bude jí pitvat.
0: 250 000 cizinců v seznamech voličů, čínští hekři a hlasovací stroje z Venezuely. Donald Trump v nočním projevu z Bílého domu vyjmenoval, kdo všechno podle něj ohrožuje americké volby. Jenže odtajněné dokumenty, kterými argumentoval, to nepotvrzují.
4: Tens of millions of voter data in 18 states have been bought, stolen or hacked by China.
5: Čína podle amerického prezidenta ukradla nebo odkoupila osobní údaje desítek milionů voličů v 18 státech. Jako důkaz nechal zveřejnit stovky stran odtajněných zpravodajských dokumentů. Podle amerických médií ale právě tyto dokumenty jeho slova v klíčových bodech vyvracejí. Závěr, že by cizí země změnily výsledky voleb, v nich chybí. Trump projev využil k tlaku na schválení zákona, který má zpřísnit pravidla hlasování ještě před listopadovými volbami do kongresu. Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejový brankář Filip Růžička má smlouvu s týmem NHL. 18-letý golman Hradce Králové podepsal nováčkovský kontrakt s Minnesota Wild, která ho před necelým měsícem draftovala v 5. kole. I když to Růžičkovi nezaručuje, že si nejlepší soutěž světa opravdu zahraje, smlouvy si velmi váží.
6: Je to neuvěřitelný pocit a je to jeden z dnů, který si budu pamatovat až do smrti a jsem si to užil, celý ten proces, i když jsem to vůbec nevěděl, přišlo to úplně narychlo a z ničeho nic, takže je to jeden z kroků dobrých do dalších let. Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou teď teploměr ukazuje 18 stupňů, Černovice hlásí 20. Dnešní nebe očekáváme oblačné nebo polojasné, během dne bude postupně přibývat přeháněk a později se přidají i bouřky. Ty mohou být silné a nejčetnější na večer. Teploty se ale budou držet nahoře, 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či větší dopravní komplikace v kraji. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pět minut po šesté hodině přeje Český rozhlas Vysočina. Krásné páteční ráno. Teplé léto vybízí lidi, aby se šli schladit k vodě. Jsou ale i místa, kde můžou i v těchto dnech vyrazit k vodě v pevném skupenství, tedy k ledu. Reportáž z bruslení uprostřed prázdnin zařadíme zhruba za čtvrt hodiny. Příjemný a nerušený poslech pátečního vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 6 hodin a 12 minut, tady je páteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. A dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát rozebírat.
1: Přejeme vám pěkný den.
2: To dnešní téma jsme nazvali stres a hormony.
1: Ale budeme mluvit hlavně o kortizolu. Je to hormon, o kterém se teď hodně mluví.
2: Prý může za naši nadváhu, špatný spánek a jiné neduhy.
1: Možná vás často bolí záda, máte větší chuť na sladké, pálí vás žáha, spíte jen tak na půl a k tomu ještě přibíráte v pase.
2: Je možné, že je to stresem a hladinou kortizolu. Tak to s paní doktorkou probereme a s vámi také.
1: Můžete nám o svých problémech napsat a spojit se s námi přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy.
2: Nebo nám nechte vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770 a my se těmto problémům budeme věnovat.
1: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770. Nebojte se zeptat, od toho jsme tady.
2: Poradnu na téma stres, hormony a kortizol budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Za pár minut výhled na páteční počasí, krásné ráno a taky dobrý start do posledního všedního dne tohoto týdne přeje Český rozhlas Vysočina.
3: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tady je páteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, je 6 hodin a k tomu 18 minut.
1: Počasí.
0: Počátky Nedvězí nebo Dukovany teď hlásí 20 stupňů, 19 je na Svratouchu, v Košeticích, Přibyslavi nebo Havlíčkově Brodě. Třebíč až Žďár nad Sázavou hlásí 18 a Velké Meziříčí nebo Bystřice nad Pernštejnem mají 16 stupňů. Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku jen menší možnost přeháněk. Kolem poledne a odpoledne se pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek lokálně i silných bude zvyšovat a nejčetnější by potom měly být v pozdním odpolední a večer. Teploty budou vysoké, 27 až 30, na jihovýchodě dokonce až 32 stupňů a pované ráno slabí, během dne mírný vítr jižních směrů. Tak takové nás dnes čeká počasí. Místo k rybníku na led. Na Vysočině stále fungují dva zimní stadiony. Po ledu se projedeme za pár minut.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Někdo říká, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. A co třeba z letadla? Do pilotní kabiny Boeingu 737 dnes po 11. hodině vezme pilot Jan Oplatek.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Rukavice a teplé oblečení se hodí i ve vrcholícím létě, kdy teploty venku atakují 30 stupňů. Na Vysočině se totiž dá i v polovině července bruslit. V provozu jsou 3 zimní stadiony a 2 z nich nabízí hodiny pro veřejnost. Jeden je v Telči a tam vás teď vezmeme.
1: Na střídačce se zrovna zavazují brusle Tereza a Bárák, které jsou na letních prázdninách u babičky a dědy.
2: Z Prahy, takže tam úplně není zimáky, které jsou otevřený přes léto nouze.
1: Takže vy, když jedete na léto za babičkou, asi za dědou?
2: Tak se to občas stavíme, ale jenom občas.
1: Ale že se berete na letní prázdniny brusle?
3: No, jo. Berou.
4: Je to divný, jinak děti chodí se koupat, nebo tak, a naše děti chodí brusli v létě.
1: Sám si jdu zkusit brusle v létě. Přiznám se, že osobně jsem v půlce července ještě na ledě nebyl. Pro bruslaře je tady přístupná lavička střídeček. Za plexisklem dění na ledě sleduje paní Veronika s kamarádkou. Obě sem přivedli své syny.
5: Kluci hrajou hokej. Tak aby nezlenivili.
1: A vy ne? Na led?
5: Ne.
1: Proč?
5: To neumím.
1: Jo, takhle.
5: Už ani... Tak vy jste na tom nestal 6 let, já možná 12.
1: No. Kolem mě jezdí zhruba 20 lidí. Slečny se tady například zkouší skoky ve středovém kruhu. Kromě Telče mají lidé na Vysočině už jenom jednu jedinou možnost, kde si v červenci zabruslit, a tou je zimní stadion Vleči nad Sázavou, kde jsou veřejná bruslení každý týden ve čtvrtek večer. František Jirků, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Festival Korespondance a taky Labyrint příběhů, to jsou střípky z témat, která do přehledu zpráv v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina nachystal Tomáš Kolátor.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Tradiční festival Korespondance dnes začíná na zámku Vežďáře nad Sázavou. Přehlídka současného tance, pohybového divadla i moderního cirkusu se zde koná už po 11. Řada představení bude mít světovou premiéru, protože vznikala přímo pro zámecké prostory. Mezi účastníky budou i performeři ze zahraničí. Stavební spořitelny poskytly v první polovině roku úvěry za 23 miliard a 700 milionů korun. To je o třetinu víc než ve stejném období loni. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen. Ty celkem poskytly přes 23 tisíc úvěrů, to je o zhruba 7% víc. Meziročně ale ubylo nových smluv o stavebním spoření. Jejich počet klesl skoro o pětinu na 190 tisíc. Pod názvem Labyrint příběhů začíná dnes v Českém Krumlově Festival Krumlov. 35. ročník potrvá na různých místech ve městě a okolí do 8. srpna a v hlavním programu nabídne 22 koncertů. Počet lidí, kteří v Demokratické republice Kongo zemřeli na ebolu, přesáhl 820. Úřady tam celkem evidují přes 2000 nemocných. Epidemie se v zemi šíří od poloviny května z provincie Ituri. Několik případů nemoci hlásila taky Uganda, která s Kongem sousedí. Tamní zdravotníci ale ve čtvrtek oznámili, že z nemocnice propustili posledního léčeného pacienta. Současnou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila ve dvou setech. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou, Valentová přehrála Bělorusku Sasnovičovou. V Humpolci mají 18 stupňů, v Telči nebo Moravských Budějovicích 19. Dnešní nebe očekáváme oblačné nebo polojasné. Během dne bude postupně přibývat přeháněk a později se přidají i bouřky. Ty mohou být silné a nejčetnější na večer. Teploty se ale budou držet nahoře, 28 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 134. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu počítejte s omezením. Je tam dočasně uzavřen pravý jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Velké rosolovité koule z Velkého dářka už inspirují i výtvarníky. Vymýšleli, jak můžou pro někoho nepříjemné bochnatky sloužit k umění, ale třeba i k závlaze. Víc už za okamžik po písničkách Olgy Blechové a Valdemara Matušky a po nich přijde na řadu ještě Marie Rotrová. Tak příjemný poslech.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 6.40, krásné ráno na Českém rozhlase Vysočina vám zpívala Marie Rotrová. Chystáme i další české interprety, Věru Martinovou, Petra Spáleného nebo Michala Hrůzu a taky podrobnou předpověď počasí na dnešek i na víkend s meteorologem krátce po 6:45. Teď míříme na Žďársko. Vody ve velkém dářku znovu plní bochnatky americké. Nepůvodní druh drobných živočichů tvoří rosolovité kolonie. Plavcům neškodí, ale některé vylekají, jsou velké i jako fotbalový míč. Z velkého dářka se navíc rozšířily i do nedaleké retenční nádrže a do nového rybníka. Zatím jen do nejbližších ploch, nedaleko samotného pramene Sázavy.
1: My to máme i vylovený.
2: Tereza Ptáčníková se sestrou si kusy rosolovitých bochnatek přivezla na lehátku.
1: Až na to šlápli, mysleli jsme si, že to je nějaká mrtvá ryba nejdřív, protože ono to je jako porostlé na tom kamení. Tak jsme se toho lekli a vylovili jsme to.
2: Odvážíte se klidně sáhnout?
1: Jo, tak to mě to nevadí. To je takový slizký hodně, no.
2: Co pak s tím?
1: Dáme to zpátky do vody. Na těch rukách.
2: Nad využitím bochnatek z velkého dářka se víc zamysleli. I něco odzkoušeli výtvarníci toho času na takzvaném plenéru v Jimramově.
3: Tak vidíme, že už dostali jakýsi bílý povlak nesourodý, který kopíruje tu strukturu.
2: No, odtud to vypadá, jako kdyby v malém sudu byl naložený malý mozek.
3: Toto jsme přezdili buď srdce, anebo mozek.
2: Jan Karpíšek, který se zrovna navléká rukavice pro práci s bochnatkami.
3: Ten má uvnitř vrostlý list z nějaké větvičky. A já tady mám napnutý velký akvarelový papír, který jsem si předem zvlhčil arabskou gumou. Velmi dobře drží vodu, což byl další impuls k úvahám o tom, jestli by se v budoucnu nedali používat jako přírodní hydrogel k rostlinám, ke stromům. Náš výzkum zde je praktický, nevědecký, intuitivní. Taky zkusíme rozříznout nožem.
4: Je to jako do másla.
3: Nebyl to list, byla to řasa. Uvnitř, uprostřed. A mně se tam líbí ta zelená, takže ji tam zkusím dostat na ten papír. Ještě bez pigmentu. No, otisknout přímo tu strukturu zajímavou se si podařilo spíš s tou barvou.
5: Pokud bude nějaký schopný kuchař a vymyslí nějaký dobrý recept, tak se bochnatky potom třeba lidi poperou.
2: Žertuje Petr Kulhánek z rybářství Kinský. Pro hospodaření na dářku způsobuje kolonie nepůvodního živočicha jen menší potíže.
5: Při vypouštění rybníka uspávají mříže, takže rybník třeba vypouští díl a musí se prostě ty mříže čistit od těch bochnatek.
2: Větší rozšíření potoku Sázavy nečeká i kvůli tomu, jak je bochnatka náročná na kvalitu vody. Ze Žďárska Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Řekni for.
1: Tak co říkáte třeba černý humor, co? Takhle temný večer, jo? Po hřbitově chodí muž, rozhlíží se, až přijde k jednomu z hrobů a začne z něj odsouvat žulovou desku. Jeho konání vyděsí postarší vdovu, která jde právě kolem. Halo, pane, pane, co to děláte? Muž však pokračuje dál. Desku z hrobu už má z poloviny odsunutou a paní křičí, prosím vás, to se nedělá. Nechte je odpočívat v pokoji, proč to děláte? Muž odsune celou desku z hrobu, vyskočí chlapeček a holčička, hned se mu radostně vrhnou kolem krku a křičí, tati, tati. Vdova omdlíno a když ji pak muž křísí, vysvětluje jí, co se lekáte, paní, co se lekáte, no, šli jsme s manželkou do kina, no tak jsme děti dali na večer k našim.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Ve zprávách v 7 hodin, tedy za necelých 5 minut, bude řeč o cestě Tomia Okamury z SPD do Číny a taky o zimních stadionech v našem kraji, které stále chladí led. Do té doby ještě Věra Martinová, Dala jsem lásku, řekám.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 7 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Vysočině zůstávají přes léto v provozu tři zimní stadiony. Šéf sněmovny Okamura chce do Česka přilákat víc čínských turistů. Evropská komise představí návrhy změny systému emisních povolenek. Dnešní den bude dusný s přeháňkami a bouřkami, teploty nad 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Na Vysočině jsou aktuálně v provozu tři zimní stadiony. Celoročně drží led například v Bystřici nad Pernštejnem. V Letči nad Sázavou a Telči navíc i přes léto můžou lidé využít hodiny vyčleněné pro bruslení veřejnosti. V Telči je o ně zájem.
4: Protože ho to baví, tak zkusíme všechno, co se dá. No.
5: S tříletým synem, který má červenou helmu s košíkem na hlavě, přišel pan Dušan.
4: Chodíme, teď jsme chodili tak jednou za 14 dní. Ono zase je tady velká zima, tak aby z toho nebyl nemocnej.
5: Kromě Telče mají lidé na Vysočině už jenom jednu jedinou možnost, kde si v červenci zabruslit. A tou je zimní stadion v Letči nad Sázavou, kde jsou veřejná bruslení každý týden ve čtvrtek večer. František Jirků, Český rozhlas.
2: Přilákat do Česka více turistů z Číny. S tímto cílem se tam vydá předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Do Pekingu, Šanghaje a Čangčou vyrazí v neděli i s podnikatelskou delegací. S tamními politiky chce jednat také o zrušení vízové povinnosti pro Čechy cestující do Číny. Cílem je podle Okamury také uspořádat výstavu terakotové armády v Praze.
6: Pokud se mi podaří otevřít to jednání o výstavě terakotové armády v České republice, tak půjde o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních kulturních událostí v historii samostatné České republiky.
2: Při své cestě je Okamura připravený spolupracovat i na případu Čecha zadrženého v Číně. Součástí delegace bude také náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský. Podle opozice by měl ale v současné situaci předseda sněmovny cestu zrušit. Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky.
7: Systém obchodování s emisními povolenkami ukládá elektrárnám, továrnám či leteckým společnostem platit za emise oxidu uhličitého, které vypouštějí. Očekává se, že Evropská komise dnes navrhne, aby byl systém flexibilnější. Firmy by tak mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Vzniknout by také mohl nový investiční unijní fond zaměřený na dekarbonizační projekty průmyslových podniků. Finální návrhy má Evropská komise představit odpoledne. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Po třetí v letošním ročníku Tour de France ovládl etapu belgický cyklista Tim Merlier. Vyhrál rovinatou 12. etapu. Pavel Bittner se do hromadného spurtu nedostal, protože ho zbrzdil hromadný pád nedaleko cíle. Český závodník finišoval na 87. příčce.
8: Jsem trošku dobitej, ale není to zase tak hrozný, mám spálený celý zadek, ale naštěstí máme takový ochranný materiály na kraťasech, takže to docela hodně pobralo, ale asi nejhorší je, že mám odřenou dlaň, protože nerad vozím rukavice a uvidíme, jestli budu moct držet pořádně řídítka.
2: Nejlepším z Čechů byl 83. Matyáš Vacek. Lídrem Tour de France dal Slovinec Tadej Pogačar. Obhájce titulu má na celkově druhého Dána Vingegaarda pořád náskok 3 minuty a 36 sekund.
3: Počasí.
2: V Pelhřimově je právě teď 19 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 20. Dnešní nebe očekáváme oblačné nebo polojasné. Během dne bude postupně přibývat přeháněk a později se přidají i bouřky. Ty mohou být silné a nejčetnější na večer. Teploty se ale budou držet nahoře, 28 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nemáme hlášené žádné nehody, dálnice D1 je taktéž plynulá.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásné ráno, máme pátek 17. července, za malou chvíli popřejeme k svátku Martinám a připomeneme jedno letecké neštěstí a taky důležité rozhodnutí týkající se dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech. No a písničky, které nestárnou, přinesou v nejbližších minutách Alice Springs a taky Brontosauři. Tak nerušený poslech a hladký start do horkého dne přeje Český rozhlas Vysočina.

0: 7 hodin a 10 minut posloucháte páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. V našem kraji žije 3700 žen a dívek jménem Martina. Troufám si odhadnout, že nějakou, možná i víc znáte, tak napište SMSku s přáním, zavolejte nebo pošlete písničku na vlnách Českého rozhlasu Vysočina mezi 12. a 13. hodinou. My přejeme taky krásný sváteční den Martinám a pro všechny posluchače připomínáme, co podstatného se dnes ve světě stalo.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 180 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Boeing 747 letu TVA-800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
3: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byly, jo.
2: Vám všem krásný pátek a skvělý víkend.
0: Ještě jednou přejeme Martinám vše nejlepší k dnešnímu svátku. Možná jim Bryan Adams udělá radost. A po písničce zařadíme výhled na dnešní počasí. Tak krásné ráno.
4: Léto na Vysočině. S Českým rozhlasem Vysočina.

0: Klidná a zamilovaná písnička Briana Adamse doznívá v pátečním dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina. Je čas se říct si, jak bude.
1: Počasí.
0: Moravské Budějovice nebo Nový Rychnov ještě hlásí 19 stupňů, jinak už jsou teploty v našem kraji přes 20. Košitice, Přibyslav a Dukovany hlásí 21 stupňů a Libice nad Doubravou už dokonce 22. Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku jen menší možnost přeháněk. Kolem poledne a odpoledne se pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek, lokálně i silných, bude zvyšovat a nejčetnější by potom měly být v pozdním odpolední a večer. Teploty budou vysoko 28 až 31 stupňů na jihovýchodě, dokonce 33 stupně Celsia. Ráno povane slabý, během dne mírný vítr jižních směrů a v bouřkách může přechodně zesilovat. Vysočinu teď objevují i děti ze zakarpatské Ukrajiny. Kraj pro ně připravil týdenní pobyt a postupně navštěvují různá města. Víc si poslechněte za chvíli.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Někdo říká, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. A co třeba z letadla? Do pilotní kabiny Boeingu 737 dnes po 11. hodině vezme pilot Jan Oplatek.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: 9 minut nás dělí od 7:30, posloucháte páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Do našeho kraje přijeli desítky dětí ze zakarpatské Ukrajiny. Po celý týden postupně poznávají různá místa v regionu. Dnes žáci ukrajinských základních škol prochází Třebíč a čeká je taky prohlídka zázemí a techniky krajských hasičů. V týdnu stihli navštívit taky krajskou Jihlavu, Novou Říši nebo Havlíčkův Brod.
1: Není nutno, aby bylo všimo veselo.
2: Na Vysočinu přijeli děti, které se ve školách v zakarpatské oblasti učí český jazyk a zvládají tak základní konverzaci nebo třeba známé písničky. Po celý týden mají v regionu zajištěný program.
3: Líbilo se mi v lese, v zoo,
4: V Jihlavě.
2: Popisuje žačka Viktorie, jaká místa už navštívila. Jelikož se český jazyk učí teprve rok, trochu jí pomáhá i její učitelka.
4: Dětem se všechno líbilo. Každý den měli něco zajímavého. Zajímavý výlet do zoo, do lesa, kde na ně čekala zajímavé hry, aktivity. Společné také skupinové hry.
2: Celý program pro děti organizuje kraj Vysočina, který má zakarpatskou Ukrajinu jako partnerský region. Program jednotlivých dní byl ale na městech, kam se zrovna žáci přijeli podívat. V Havlíčkově Brodě navštívili například nízkoprahové centrum. Pokračuje místostarostka za ODS Marie Rotbauerová.
5: Pak jsme si prošli město, ty základní věci, co můžeme ukázat ve městě. Přišli jsme na oběd a přešli jsme na základní školu Nuselskou. Zase malý relax na hřiště, kluci hráli basketbalky, odpočívali, no a teďka planetárium.
2: Další aktivity si nachystali také v Jihlavě, Třebíči nebo v Nové Říši. Celkem se jich účastní 40 žáků druhého stupně z Ukrajiny. Pokračuje náměstek hejtmana z hnutí ANO Jiří Pokorný.
6: Bez výjimky se jedná o děti ze zakarpatské oblasti, tak aby mohli strávit příjemný týden zde v České republice a zároveň se jedná o to, že jsou to ty děti, které jsou z těch měst, kde se vyučuje český jazyk. Protože na Ukrajině, partnerské oblasti jsou tři města, Užhorod, Mukačevo a Svaljava, kde se vyučuje i český jazyk jako druhý volitelný.
2: Ubytování a polopenzi zajistil účastníkům kraj na své střední škole v Třešti. Program zajišťují smluvená města a dopravu si řeší ukrajinská strana. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: provedět mi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliard korun. V první emisi si je pořídilo zhruba 92 tisíc Čechů, oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu, ještě jednou pak plánuje ministerstvo v předvánočním období. Výstavu díla malíře Oldřicha Blažíčka dnes zahajuje Galerie Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Rodák ze Slavkovic u Nového Města na Moravě tvořil v první polovině 20. století a odborník je považovaný za jednoho z nejvýznamnějších představitelů české moderní krajinomalby. Výstava zachycuje kromě malířova stvárnění domovské Vysočiny i jeho portréty nebo chrámové interiéry. Více než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli u Tučína na Přerovsku. Podle odborníků jde o ojedinělý nález na trase Jantarové stezky, která v minulosti spojovala sever a jih Evropy. Figurku si teď můžou návštěvníci prohlédnout v Přerovském muzeu Komenského. Americká armáda oznámila, že dokončila další vlnu útoků na Irán. Podle Teheránu zasáhla 5 mostů a nádraží u Hormuzského průlivu. Poškozené je prý také letiště na jihovýchodě země. Iránská média informovala nejméně o 7 mrtvých a 4 zraněných. Naopak odvetné údery z Teheránu hlásili Kuvajt, Bahrajn a Katar. Irán tam cílil na americké základny. Novým trenérem fotbalistů Pelhřimova se stal bývalý český reprezentant Martin Frýdek. Na pozici nahradil dosavadního kouče Martina Moravce. Změnu oznámil klub na svých webových stránkách. Martin Frýdek strávil nejlepší část kariéry v pražské Spartě, kde jako hráč získal 5 titulů. V roce 1996 vybojoval stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v Anglii. A přidáme ještě počasí, aktuální teploty se drží kolem 19 stupňů. Dnešní nebe očekáváme oblačné nebo polojasné. Během dne bude postupně přibývat přeháněk a později se přidají i bouřky. Ty mohou být silné a nejčetnější na večer. Teploty se ale budou držet nahoře, 28 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 134. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu u Měřína je uzavřen pravý jízdní pruh. Silničáři tam provádí údržbu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Z čeho všeho můžeme mít strach? Vzácným fobiím se bude věnovat dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo už za chvíli s Martinem Písaříkem. No a tu chvíli vyplní Václav Neckář, Léto mé a ještě před ním kapela Elán a písnička Vymyslená.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 7 hodin 39 minut. Pohodová, poklidná a laskavá je písnička Léto mé v podání Václava Neckáře. Teď ale na Českém rozhlase Vysočina otočíme o 180 stupňů. Zažili jste někdy takový strach, že vás úplně ochromil? Jaké nečekané podněty spouští tuhle reakci v lidech, teď poví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk z leda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hypopoto monstro sesky pedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Krásné páteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Blíží se 7:45.
1: Počasí.
0: A my si můžeme říct, že teploty v našem kraji už překračují 20 stupňů. Moravské Budějovice nebo Nový Rychnov zatím hlásí 19, ale jinak jsou všude teploty už přes 20. Košetice, Přibyslav a nebo Dukovany hlásí 21 stupňů a v Libicích nad Doubravou už je 22. Dnes čekáme oblačno až polojasno. Zpočátku s menší možností přehánek, ale kolem poledne a odpoledne se pravděpodobnost výskytu přehánek a bouřek lokálně i silných bude zvyšovat a nejčetnější by potom měly být v pozdním odpolední a večer. Teploty budou vysoko 28 až 31 na jihovýchodě, dokonce 33 stupňů Celsia a povene ráno slabý, během dne mírný vítr jižních směrů. No a mají naše makovičky nějakou představu o své budoucnosti? Zeptáme se jich na to za malou chvíli, počkejte se.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Tady ta klimatická změna Vysočině vlastně prospívá, protože, ať se to zdá neuvěřitelný, můžu s mírnou nadsázkou říct, že Vysočina se stává takovou obilnicí republiky. Protože pšenice, ječmen, tady ty obilniny, které dřív byly jako spíš doménou těch úrodnějších nížin, tak vlastně se jim dneska velmi dobře daří na Vysočině, protože tady pořád je voda.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Takový to jdeme na druhou stranu, poplaveme na druhou stranu a zpátky, to prosím vás už v dnešní době tam, kde je lodní doprava, v žádném případě nedělejte.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: žár. 10 minut nás dělí od 8 hodiny, tady je páteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina a řada je teď na našich nejmenších respondentech.
1: Makovičky.
0: Natáčí s nimi kolegyně Irena Šarounová a nedávno se ptala, jak se naše makovičky vidí, až budou velké.
2: Čím byste chtěli být, až budete velcí?
3: Paní zvělou lékařka, aby se mohla léčit zvířátka.
4: Já by jsem chtěla být za doktorku.
5: Já zubařku.
6: By jsem chtěla ošetřovat lidi.
2: Co se musí takový člověk naučit, aby byl doktor?
6: Jezdit v sanitce.
7: Já bych chtěla být paní učitelka, policajtem, protože jsem zachraňovala lidi.
8: Stavitele, když jsem stavěl domy.
9: Pracovat na šrotě.
2: Co bys tam dělal?
9: Rozbíjel auta.
10: Já jsem chtěl být vojákem. Tam zachází s zebraněm a s vojenskýma autama. Máš stíhačky a vetroníky.
11: Já bych chtěl řídit auta. Hot Wheelsácka.
2: To jsou hračky.
11: Ne, ale oni existují i jako opravdoví. Bych dělal monster show.
2: Nechtěl bys řídit třeba sanitku?
11: Ne, by mě to asi nebavilo.
0: Makovičky. Tak o budoucnost máme alespoň částečně postaráno. Za pár chvil zprávy Českého rozhlasu Vysočina. V nich taky informace o konci regulace cen pohonných hmot, taky výhled na silnice v kraji a předpověď počasí před dnešním horkým dnem. Teď už Rangers a jejich škatule.
1: Léto na Vysočině.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál kvintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Stát dnes naposledy určí cenový strop na benzín a naftu. Od pondělí už se budou řídit jen trhem. Na Vysočinu přijeli děti z Ukrajiny. Donald Trump v mimořádném projevu k národu obvinil Čínu ze zásahu do prezidentských voleb. Dnešní den bude dusný s přeháňkami a bouřkami. Teploty nad 28 stupňů. Na řadě je přehled zpráv, připravil ho Tomáš Kolátor. Ministerstvo financí dnes naposledy rozhodne o maximálních cenách pohonných hmot na následující víkend. Regulace skončí v neděli a od pondělí tak bude ceny určovat jenom trh. Skončí taky sleva na spotřební daně z nafty. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny na každý den od dubna. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO se ale už ceny ropy na světových trzích stabilizovaly. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat.
4: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
2: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu dramatické zvýšení cen neočekává. Podle něj ale kvůli návratu spotřební daně na původní výši například nafta určitě zdraží. Děti ze zakarpatské Ukrajiny teď tráví týden na Vysočině. Poznávají různá města. Kraj pro pobyt vytipoval žáky druhého stupně základních škol, kteří mají češtinu jako volitelný jazyk.
5: V lese, v zoo, v hlavě.
6: Vyjmenovává žačka Viktorie místa, která už stihla se spolužáky na Vysočině navštívit. Program pro ně chystají vždy konkrétní města.
7: Bylo to pro ně moc zajímavé a moc se těšili na každý den. Každý den byl naplněn nějakými překvapením.
6: Popisuje učitelka češtiny z Ukrajiny paní Viktorie s tím, že ubytování mají zajištěné od kraje Vysočina na střední škole v Třešti. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Čtvrt milionů cizinců v seznamech voličů, čínští hekři a hlasovací stroje z Venezuely. Donald Trump v nočním projevu z Bílého domu vyjmenoval, kdo všechno podle něj ohrožuje americké volby. Jenže odtajněné dokumenty, kterými argumentoval, to nepotvrzují.
8: Tens of millions of voter data in 18 states have been bought, stolen or hacked by China.
9: Čína podle amerického prezidenta ukradla nebo odkoupila osobní údaje desítek milionů voličů v 18 státech. Jako důkaz nechal zveřejnit stovky stran odtajněných zpravodajských dokumentů. Podle amerických médií ale právě tyto dokumenty jeho slova v klíčových bodech vyvracejí. Závěr, že by cizí země změnily výsledky voleb, v nich chybí. Trump projev využil k tlaku na schválení zákona, který má zpřísnit pravidla hlasování ještě před listopadovými volbami do kongresu. Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
2: Brankář Jakub Škarek se ze Zámoří vrací do Evropy. Nově bude chytat v německé hokejové lize za Straubing Tigers. 26-letý jihlavský odchovanec Škarek strávil v Americe 7 sezon, ale v NHL nastoupil jen do 2 zápasů za New Yorkské Islanders.
3: Počasí.
2: V Jihlavě je právě teď 18 stupňů, ve Vatíně nebo počátkách 20. Dnešní nebe očekáváme oblačné nebo polojasné. Odpoledne během dne bude postupně přibývat přeháněk a později se přidají i bouřky. Ty mohou být silné a nejčetnější na večer. Teploty se ale budou držet nahoře, 28 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Řidiči na Vysočině v tuto chvíli jezdí bez nehod, dobře dojeďte i vy.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Varhaník Vladimír Roubal, ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů na Strahově, zahraje tento víkend na Vysočině. Pozvánku uslyšíte za pár minut ještě předtím české písničky. Chystá se Pavel Bobek, ale tohle už určitě poznáváte, to je krtek skupiny Buty. Tak nerušený poslech pátečního Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina.
3: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Krásné páteční ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Vysočina. Já teď mám na telefonu starostu Úsobí Petra Klementa. Pane starosto, pozvěte nás na váš nedělní koncert.
2: Dobré ráno všem posluchačům z Úsobí. Chtěl bych vás pozvat na nedělní varhanní koncert Vladimíra Roubala, který se uskuteční od 18 hodin a jak už jsem zmiňoval, tak je to v neděli.
1: Ano, a kde?
2: Farní kostel svatého Petra a Pavla v Úsobí.
1: Jak velký máte v Úsobí kostel? Vejde se tam dostatek posluchačů?
2: V Úsobí máme kostel velice velký, takže neváhejte dorazit.
1: Pokud se k vám někdo rozhodne vydat, má možnost někde nechat auto?
2: Kostel je umístěn na městečku v Úsobí, kde je možnost zaparkovat přímo na městečku podél komunikace, takže s parkováním určitě problém nebude.
1: Já ještě dodám, že pan varhaník Vladimír Roubal působí v Praze na Strahově v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie, takže pokud by někdo chtěl slyšet varhaní koncert v neděli v 18 hodin v Úsobském kostele, tak může dorazit. Zval nás starosta Petr Klement, moc za to děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou a nashledanou v Úsobí.
3: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, dobré páteční ráno přejeme, máme přesně 8:45.
1: Počasí.
0: Skoro jasnou oblohu a 22 stupňů hlásí meteorologická stanice umístěná v Kostelní Myslové nedaleko Telče. 22 stupňů a oblačno hlásí Dukovany, Náměšť nad Oslavou, Přibyslav nebo Košetice. 23 stupňů je ve Velkém Meziříčí, Bystřici nad Pernštejnem nebo Počátkách a 24 už hlásí Libice nad Doubravou. Dnes čekáme oblačno až polojasno. Zpočátku menší možnost přeháněk kolem poledne a odpoledne se pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek lokálně i silných bude zvyšovat a nejčetnější by potom měly být v pozdním odpolední a večer. Teploty budou vysoko 28 až 31 stupňů, na jihovýchodě kraje dokonce 33 stupňů. Povene slabý, během dne mírný vítr jižních směrů. Teplé léto vybízí lidi, aby se šli schladit k vodě. Jsou ale i místa, kde může

0: tajemství.
1: Nedělní vysílání představí chlapce z ulic New Yorku. Potomky přistěhovalců, členy pouličních gangů, chudé židy z Brooklynu. Nasedli na parníky a vydali se do Evropy zachvácené první světovou válkou. Stali se disciplinovanými vojáky, kteří se nezalekli ničeho. Jejich příběh je spojen se vznikem legendy o ztraceném praporu.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tohle byl Dan Barta, dospíval v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina 20 minut po 8 hodině. Rukavice a teplé oblečení se hodí i ve vrcholícím létě, kdy teploty venku atakují 30 stupňů. Na Vysočině se totiž dá i v polovině července bruslit. V provozu jsou 3 zimní stadiony a 2 z nich nabízí i hodiny pro veřejnost. Vydali jsme se do Telče.
1: Na střídačce se zrovna zavazují brusle Tereza a Bárák, které jsou na letních prázdninách u babičky a dědy.
2: Jsme z Prahy, takže tam úplně není zimáky, které jsou otevřený přes léto nouze.
1: Takže vy, když jedete na léto za babičkou, asi za dědou?
2: Tak se to občas stavíme, ale jenom občas.
1: Ale že se berete na letní prázdniny brusle?
3: No, jo. Berou.
4: Je to divný, jinak děti chodí se koupat, nebo tak, a naše děti chodí brusli.
2: My v létě.
1: Sam si jdu zkusit brusle v létě. Přiznám se, že osobně jsem v půlce července ještě na ledě nebyl. Pro bruslaře je tady přístupná lavička střídeček. Za plexisklem dění na ledě sleduje paní Veronika s kamarádkou. Obě sem přivedli své syny.
5: Tak aby nezlenivili.
1: A vy ne? Na led?
5: Ne.
1: Proč?
5: To neumím.
1: Jo, takhle. Už
5: ani... Tak vy jste na tom nestal 6 let, já možná 12.
1: Kolem mě jezdí zhruba 20 lidí.

0: Slečny se tady například zkouší skoky ve středovém kruhu. Kromě Telče mají lidé na Vysočně už jenom jednu jedinou možnost, kde si v červenci zabruslit, a tou je zimní stadion Vleči nad Sázavou, kde jsou veřejná bruslení každý týden ve čtvrtek večer. František Jirků, Český rozhlas.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: bez koní.
1: Léto na Stvořidlech. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Jihlavští policisté našli 57letého muže, po kterém včera vyhlásili pátrání. Pohřešovaný byl nalezen v pořádku v obci Volevčice. Tam byl naposledy viděn i před svým zmizením minulý pátek. Tradiční festival Correspondance dnes začíná na zámku Vežďáře nad Sázavou. Přehlídka současného tance, pohybového divadla i moderního cirkusu se zde koná už po 11. Řada představení bude mít světovou premiéru, protože vznikala přímo pro zámecké prostory. Mezi účastníky budou i performeři ze zahraničí. Stavební spořitelny poskytly v první polovině roku úvěry za 23 miliard a 700 milionů korun. To je o třetinu víc než ve stejném období loni. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen. Ty celkem poskytly přes 23 tisíc úvěrů. To je o zhruba 7% víc. Meziročně ale ubylo nových smluv o stavebním spoření. Jejich počet klesl skoro o pětinu na 190 tisíc. Počet lidí, kteří v Demokratické republice Kongo zemřeli na ebolu, přesáhl 820. Úřady tam celkem evidují přes 2000 nemocných. Epidemie se v zemi šíří od poloviny května z provincie Ituri. Několik případů nemoci hlásila taky Uganda, která s Kongem sousedí. Tamní zdravotníci ale ve čtvrtek oznámili, že z nemocnice propustili posledního léčeného pacienta. Současnou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila ve dvou setech. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou, Valentová přehrála Bělorusku Sasnovičovou. V Humpolci mají 21 stupňů, v Telči nebo Moravských Budějovicích 22. Dnešní nebe očekáváme oblačné nebo polojasné. Během dne bude postupně přibývat přeháněk a později se přidají i bouřky. Ty mohou být silné a nejčetnější na večer. Teploty se budou držet nahoře 28 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v našem regionu. Dálnice D1 je taktéž bez problému.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Jak jste slyšeli ve zprávách, teploty dnes přesáhnou 30. Ochlazení se trošku čeká na víkend a ještě víc potom od pondělí příštího týdne. Počasí nejbližších dnů proberu s meteorologem krátce po 8:45. Teď ale reportáž z našeho kraje, protože počasí posledních týdnů se podepisuje i na kvalitě a dostupnosti pitné vody. Na Vysočině teď některé obce řeší její znečištění. Jaká je situace a co to znamená pro místní obyvatele, to uslyšíte za chvíli v našem vysílání. Hned po dvojici skvělých hlasů. Jiřího Korna za chvíli vystřídá Karel Gott.
2: Dobré ráno s Ivanem.

0: Společně s Karlem Gottem jsme si mohli osladit ranní kávu. Máme 8 hodin, k tomu 39 minut. A střídání sucha a vydatných dešťů může mít dopad i na pitnou vodu. Do jejich zdrojů se totiž může dostat voda povrchová a s ní nežádoucí bakterie. Právě to teď řešili obyvatelé osady Těšenov u Hornice Rekve. Víc už ví redaktorka Magdaléna Machová. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaký problém odborníci ve vodovodu odhalili?
1: Při kontrolním odběru tam minulý týden zjistili zvýšený výskyt takzvaných intestinálních enterokoků, což jsou bakterie, které běžně pocházejí z trávicího traktu lidí nebo zvířat a které se do lokálních zdrojů můžou dostat právě s přívalovými dešti. V pitné vodě by se ale rozhodně vyskytovat neměly. Podle společnosti Vodovody a kanalizace Humpolec, která odběry prováděla, nejde ale o nějak vysoké množství, které by třeba mohlo ohrozit zdraví obyvatel. Přesto ale ta společnost i město doporučuje, aby lidé vodu z kohoutku nepili a pokud už ji teda pít chtějí, tak aby ji nejprve převařili.
0: A jak na situaci reagovala obec?
1: Na to jsem se ptala Markéty Vaňkové, nezávislé starostky Horní Cerekve, pod kterou Těšinov katastrálně spadá. Zajímalo mě třeba, jestli obec nezvažovala přistavení cisterny s pitnou vodou pro obyvatele. Podle starostky to ale zatím není potřeba. Obec prý i hned zahájila dezinfekci vodovodů pomocí chlornanu sodného a o situaci obyvatele informovala. Ve středu pak v Těšinově provedli další kontrolní odběr vody, podle jeho výsledků obec rozhodne o dalším postupu.
0: Řeší podobné problémy s vodou i nějaké další obce v našem kraji?
1: Řeší například v Putimově na Pelhřimovsku a to kvůli dlouhodobému suchu, protože tam mají nedostatek vody. Už na konci dubna tam zastupitelstvo upozorňovalo na výrazný úbytek ve vodojemu, no a na začátku července proto znovu vyhlásilo zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad nebo mytí aut. Nezávislý starosta Josef Pulda ve středu oznámil, že zásoby ve vodojemu už úplně došly. Veškerou vodu, kterou teď obec spotřebovává, proto musí dovážet z Pelhřimova.
0: To je vážná situace. Redaktorka Magdaléna Machová a podstatné informace pro lidi v našem kraji. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A za pár minut meteorolog řekne, jaké teploty budou vládnout pátku a víkendu.
2: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Blíží se 8:45.
1: Počasí.
0: A s malým předstihem je připravena předpověď počasí, taky meteorolog Mojmír Martan. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké byly nejnižší teploty dnes nad ránem a kde jsou v tuto chvíli?
2: Tak nejnižší teploty na Vysočině byly mezi 19 a 15 stupní, nejchladněji Jihlava, Hruškové dvory 15,4. Aktuálně už jsou teploty mnohem vyšší, mezi 22 a 25 stupní. A máme slunečno, polojasno, někde až oblačno, a ta oblačnost je většinou průsvitná.
0: Dnes to bude takové celkem dramatické nebo proměnlivé, tak pojďme to předpovědět.
2: Tak bude oblačno až polojasno. Zpočátku se budou přeháňky tvořit jen s malou pravděpodobností. Kolem poledne a odpoledne se pravděpodobnost výskytu přeháňek a také bouřek bude zvyšovat a lokálně mohou být i silné. Nejčetnější by měly být v pozdním odpolední a podvečer. Potom v těch večerních hodinách už jich zase bude ubývat. 28 až 31 budou nejvyšší odpolední teploty. Jihovýchod kraje bude teplejší, tam lokálně až 33 stupňů. Foukat bude během dne mírný vítr jižních směrů, odpoledne a večer se bude měnit na západní a v bouřkách zesílí. V těch bouřkách může být náraz větru i kolem 70 km za hodinu a mohou být i bouřky doprovázeny přívalovým deštěm kolem 40 mm, případně i kroupami.
0: Dnes tedy dusno před bouřkami. Teploty na jihovýchodě kraje až 33 stupňů. Přinesou ty bouřky na víkend nějaké ochlazení?
2: Tak o víkendu se ochladí jenom slabě. Sobota přinese poměrně teplou noc, ještě s teplotami 18 až 15 stupňů, bude oblačno, občas i polojasno, na některých místech se ještě mohou objevit přeháňky, hlavně v severní a západní části kraje, a malá možnost bouřky. Přes den potom bude taková proměnlivá, občas velká oblačnost, střídání slunce, mraků, lokálně se budou vyskytovat přeháňky nebo i bouřky, hlavně v poledních a odpoledních hodinách, a odpolední teploty 24 až 27 stupňů. K tomu bude foukat mírný západní až severozápadní vítr, který v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
0: Takže to ochlazení na víkend nebude až tak citelné, ale větší ochlazení by potom měla přinést další vlna, která přijde v neděli v podvečer a ochladí příští týden. Jak to bude konkrétně?
2: Přesně tak, ta neděle bude zčástečně slunečná, hlavně v té první půlce dne, potom bude během dne přibývat oblačnost a na studené frontě se přechodně zatáhne s deštěm, přeháňkami a na některých místech i s bouřkami. No a neděle přinese ranní teploty 15 až 12, odpolední 23 až 27 stupňů. Potom v pondělí to ochlazení bude citelné už během noci, takže ráno teploty 12 až 8 stupňů, přes den tak 18 až 21 na jihovýchodě kraje až 23 stupňů, k tomu nás bude ochlazovat mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. No a v to pondělí čekáme spíše takové polojasno až oblačno, ráno na mnoha místech téměř jasno, malá pravděpodobnost přeháníky v průběhu dne.
0: Tak pokud vám dnes bude horko, tak vězte, že v pondělí už bude o 10 stupňů méně. To předpověděl Mojmír Martan, děkujeme za předpověď, hezký pátek, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Na Českém rozhlase Vysočina chystáme vtip Jardy Hypochondra a ještě před ním písničku Vrásky z lásky, která je taky v podání Jardy Hypochondra. Po 9. hodině už se vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina ozve kolega Joža Kolář. S přáním krásného pátku a víkendu se loučí Ivana Víznerová.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Edo, řekni for.
1: Tak co říkáte třeba černý humor, co? Takhle temný večer, jo? Po hřbitově chodí muž, rozhlíží se, až přijde k jednomu z hrobů a začne z něj odsouvat žulovou desku. Jeho konání vyděsí postarší vdovu, která jde právě kolem. Halo, pane, co to děláte? Muž však pokračuje dál. Desku z hrobu už má z poloviny odsunutou a paní křičí, prosím vás, to se nedělá. Nechte je odpočívat v pokoji, proč to děláte? Muž odsune celou desku z hrobu, vyskočí chlapeček a holčička, hned se mu radostně vrhnou kolem krku a křičí, tati, tati. Vdova omdlíno a když ji pak muž křísí, vysvětluje jí, co se lekáte, paní, co se lekáte, no, šli jsme s manželkou do kina, no tak jsme děti dali na večer k našim.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Do Číny míří česká politická delegace, první česká politická delegace od roku 2019. Rosolovité koule Bochnatek se z velkého dářka rozšířily na sousední rybník a nádrž. Izraelská vláda prosadila zákon, který podle kritiků ohrožuje svobodu médií. Dnešní den bude dusný s přeháňkami a bouřkami. Teploty nad 28 stupňů. Začíná dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Vítá vás u něj Tomáš Kolátor. Po 7 letech vyrazí do Číny jeden z největších českých ústavních činitelů. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD tam odletí v neděli s podnikatelskou misí. Chce hlavně posílit cestovní ruch. Zároveň kritizuje bývalou vládu, že udržovala silnější vztahy s Tchajvanem. Místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák ale připomíná, že Tchajvan v Česku investuje víc než Čína.
2: Tchajvan se i velice věnuje a sdílí s námi know-how ohledně zabezpečení dodavatelských řetězců, což je jedno z témat, které jsme probírali právě ve vztahu k čipům a k té moderní elektronice, kdy Tchajvan je absolutním světovým lídrem a sdílí s námi to svoje know-how a i tu výrobu, což si myslím, že je skvělé.
0: Dvořák se s dalšími poslanci na Tchajvanu nedávno účastnil mezinárodní konference, kterou pořádala nadace Forum 2000. Tu v roce 1996 spoluzakládal bývalý prezident Václav Havel. Nepůvodní kolonie bochnatek amerických se rozšiřují z velkého dářka. Velké rosolovité koule drobných živočichů se v největším rybníce na Vysočině v létě objevují opakovaně. Podle Petra Kulhánka z rybářství Kinský je nejspíš ptáci roznesli i do nedaleké retenční nádrže a přilehlého nového rybníka. Bochnatky nejsou na dotek zdravotně závadné a pro plavce ani nepříjemné. Rybářům komplikují práci jen lehce, vysvětlil Petr Kulhánek.
3: Největší problém bochnatek u nás je ten, že prostě při vypouštění rybníka uspávají mříže, takže se rybník třeba vypouští díl a musí se prostě ty mříže čistit od těch bochnatek, který to uspávají.
0: Izraelský parlament schválil reformu médií. Nově je má v Izraeli regulovat 9členná komise, kterou bude vybírat ministr pro komunikaci. Popisuje deník Jerusalem Post. Podle kritiků změna ohrožuje svobodu médií a pomůže televizím spojeným se současnou vládou.
4: Koalice premiéra Benjamina Netanyahu se na poslední schůzi před volbami, které jsou naplánované na 27. října, snaží prosadit co nejvíce legislativy. Podle izraelského zpravodajského serveru The Times of Israel se koalice podařilo mediální zákon prosadit i díky podpoře ultraortodoxních stran výměnou za schválení legislativy, kterou prosazovali. A to včetně dočasného zákona, který pozastavuje zatýkání ortodoxních židů, takzvaných charedim, kteří se vyhýbají odvodům do armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejový brankář Filip Růžička má smlouvu s týmem NHL. 18-letý gólman Hradce Králové podepsal nováčkovský kontrakt s týmem Minnesota Wild, který ho před necelým měsícem draftoval.
5: Jsem seděl na posteli a vlastně agent mi volal, že mi tu smlouvu dají a vlastně jsem jenom vystřelil z postele a šel jsem to podepsat. To byla skutečná radost i s rodinou a se všema přátelema, protože všichni mi věřili.
0: Naopak brankář Jakub Škarek se ze Zámoří vrací do Evropy. Nově bude chytat za německý klub Straubing Tigers. 26-letý jihlavský odchovanec Škarek strávil v Americe 7 sezon, ale v NHL nastoupil jen ve 2 zápasech za New Yorkské Islanders.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě je aktuálně 22 stupňů, v Novém Rychnově 21. Dnešní nebe očekáváme oblačné nebo polojasné. Během dne bude postupně přibývat přeháněk a později se přidají i bouřky. Ty mohou být silné a nejčetnější na večer. Teploty se ale budou držet nahoře, 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Vysočině v tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krátce po 9:00 vás všechny zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina a přeji příjemný a pohodový den 17. červencový. Polévky, ty nebývají jen horké, ale i chladivé právě do takových letních dnů. O studeném gazpachu jste možná už slyšeli, ale znáte okrošku? Více s Dášou Kubíkovou za chvíli.
7: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
6: A také Darinou Rolincovou, nebo Darinkou, protože v té době si říkala ještě Darinka, když zpívala tuhle písničku. Čo o mě věš? Teď se dozvíme opravdu velmi mnoho. Tak jak se vám líbí, i dneska dopoledne.

0: Já si vsadil na pár tónů, zpíval Valdemar Matuška v dnešním sluncem zalitém pátečním dopoledni. Lahůdkou bývají v těchto horkých letních dnech studené polévky. Zasytí, ale nepřehřejí nás. Známé španělské gazpáčo se dělá ze syrových okurek a další zeleniny. My si dnes ale s Dášou Kubíkovou dáme něco trochu jiného.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: Pokud vám zbudou nějaké ty vařené brambory ve slupce, stačí tři. Máte doma pár salátových okurek, na záhonku roste kopr a v lednici se chladí kefír nebo podmáslí. Rozhodně se můžete pustit do následujícího receptu. Z rukávu jej pro nás vysypala redaktorka časopisu Apetit Darina Síglová při své návštěvě Jihlavy. Studená polévka pochází z východní Evropy.
3: Můj tip je okroška. Principiálně je to studená polívka, je trochu slaná a dělá se ze zeleniny, takže okurka, vařený brambory. Můžete dát vajíčko, takže tam máte bílkoviny, takže je to plnohodnotné jídlo. A dáte do toho podmáslí nebo do toho dáte kefír. Je to hrozně jednoduchý. Nakrájela bych všechno na kostičky, takže vařený brambory, okurku, klidně červenou cibuli, kopr natrhat, to vajíčko bych do toho nakrájela, může být klidně na hniličko, to taky bude dobrý, ale klidně natvrdo, to je v pohodě. No a zalila bych to podmáslím nebo kefírem nebo kiškou, osolím, opepřím, hotovo 20. A je to skvělý, je to plnohodnotný a je to osvěžující. Na léto ideální, na horké léto ideální.
2: K okurkám a bramborám můžeme přidat i řetkvičky a jarní cibulku. Nakrájíme na malé kostičky. I vajíčko protlačíme kolečkem a přidáme do polévky další kostičky. Chutí dodá kromě kopru také pár lístků máty a lžička dižonské hořčice. Dochutit můžeme ještě vedle soli a pepře také citronovou šťávou. Promícháme, kdo chce, může i rozmixovat pro jemnější texturu, pak okrošku vychladíme a podáváme. Především za horkých letních dnů je to ideální osvěžení. Tak dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Vysočinu teď objevují i děti ze zakarpatské Ukrajiny. Kraj pro ně připravil týdenní pobyt a postupně navštěvují různá města. Více si poslechněte v reportáži za chvíli.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Jana Chládková je dáma plná optimismu a krásného úsměvu a tohle byl další důkaz. Když jsem tvá, písnička, která doznívá v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Na Vysočinu přijeli desítky dětí ze zakarpatské Ukrajiny. Po celý týden postupně poznávají různá místa v regionu. Dnes žáci ukrajinských základních škol prochází Třebíč a čeká je také prohlídka zázemí a techniky krajských hasičů. V týdnu stihli navštívit i krajskou Jihlavu, Novou Říši nebo Havlíčkův Brod.
1: Na Vysočinu přijeli děti, které se ve školách v zakarpatské oblasti učí český jazyk a zvládají tak základní konverzaci nebo třeba známé písničky. Po celý týden mají v regionu zajištěný program.
2: Líbilo se mi v lese, v zoo,
3: v Jihlavě.
1: Popisuje žačka Viktorie, jaká místa už navštívila. Jelikož se český jazyk učí teprve rok, trochu jí pomáhá i její učitelka.
3: Dětem se všechno líbilo. Každý den měli něco zajímavého. Zajímavý výlet do zoo, do lesa, kde na nějaké

0: шукала взаємової гри, активіті, společné také skupinové hry.
1: Celý program pro děti organizuje Kraj Vysočina, který má Zakarpatskou Ukrajinu jako partnerský region. Program jednotlivých dní byl ale na městech, kam se zrovna žáci přijeli podívat. V Havlíčkově Brodě navštívili například Nízkoprahové centrum. Pokračuje místostarostka za ODS Marie Rotbauerová.
0: Pak jsme si prošli město, ty základní věci, co můžeme ukázat ve městě. Přišli jsme na oběd a přešli jsme na základní školu Nuselskou. Zase malý relax na hřišti, kluci hráli basket, holky odpočívali, no a teďka planetárium.
1: Další aktivity si nachystali také v Jihlavě, Třebíči nebo v Nové Říši. Celkem se jich účastní 40 žáků druhého stupně z Ukrajiny. Pokračuje náměstek hejtmana z hnutí ANO Jiří Pokorný.
2: Bez výjimky se jedná o děti ze Zakarpatské oblasti, tak aby mohli strávit příjemný týden zde v České republice, a zároveň se jedná o to, že jsou to ty děti, které jsou z těch měst, kde se vyučuje český jazyk. Protože na Ukrajině, v naší Zakarpatské partnerské oblasti jsou tři města, Užhorod, Mukačevo a Svaljava, kde se vyučuje i český jazyk jako druhý volitelný.
1: Ubytování a polopenzi zajistil účastníkům Kraj na své střední škole v Třešti. Program zajišťují smluvená města a dopravu si řeší ukrajinská strana. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Léto na koupališti v Havlíčkově Brodě. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: V hudebním programu Českého rozhlasu Vysočina Petra Janu písnička Stoj, za chvíli Olympici, dej mi víc své lásky. Ale ze všeho nejdřív přichází Miroslav Mareka, výlet do minulosti. V pořadu bejvávalo bude tentokrát řeč o žloutence.
1: Bejvávalo.
2: Kterak vyzrát na žloutenku. Naši předkové říkávali také žloutenice. My mluvíme o nemoci špinavých rukou. Jak na ní? Podle středověkých praktik zaříkáváním. Zde jest dobový návod. Při žloutenici omotá zaříkávačka růženec sedmkrát svěcený kolem ruky, potírá jim nemocného a říká evangelium. Na počátku bylo slovo. A slovo bylo u Boha. A Bůh byl slovo. A tak dále. Pak vezme hromový kámen, potírá plochou jeho stranou tělo a modlí se: Boží, pro vykoupení světa narození, obřezání, od Jidáše zrádce políbení, provazy svázaný, jako beránek nevinný k oběti vedený, k Anášovi, Kajfášovi, Herodesovi a od svědků obžalovaný, ubičovaný, trnem korunovaný, tvář i oči zakrývaný, z roucha svlečený, hřebíky přibitý, na kříži pozbížený, mezi lotry počtený, octem žlučí napájený, kopím prohnaný, o Ježíši. Krství nejsvětější muky, kříž a smrt tvou, o vysvoboď tuto Johanu, zde se dává jméno dotyčného chorého, od nemoce této, od muk pekelných a uveď jednou tam, kam uvedl s lotra kajícího, ukřižovaného, jenž živ jest s otcem i synem i duchem, jenž kraluje na věky věků. Nyní vezme 9 oloupaných česneků, navléče je na červenou nitku a kladouc šňůrku kolem krku nemocného říká: ne jeden, ne dva, ne tři, ne čtyři, ne pět, až do ne 9 a zase naspět až do ne 1, ale nesmí se zmýliti, sice by se chorému tím uškodilo. 9 dní musí být česnek na krku, zežloutne, přijíma v sebe žloutenku a pak se spálí a člověk tím se uzdraví. No a příště v pondělí bude svatého Eliáše.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Ten kratičký

0: Lenka Filipová, zamilovaná, 9 hodin 36 minut, to je aktuální čas a já vám přeji pohodové páteční dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli se podíváme v naší pravidelné minutě pro zdraví na 7. nemoc, no a ve 9:45 se jako každý všední den, teď v létě o prázdninách, přihlásí zámecké léto. Držím vám palce při soutěži a přeji příjemný a pohodový poslech.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: zdraví. Známý říkal, že má dítě sedmou nemoc. O co se vlastně jedná?
1: Dětských infekčních nemocí je spousta. Většina z nich má příznaky jako chřipka nebo běžná viróza. Děti mají teplotu někdy vysokou, bolí je v krku, hlava, jsou unavené, trpí nechutenstvím. A pak jsou příznaky, podle kterých se dá určit, co tu nemoc působilo, jako například který virus. V případě sedmé nemoci se jedná o enteroviry a ty způsobují vyrážku, která vypadá jako takové puchýřky, vřídky, které mají typické rozložení. Bývají na dlaních a chodidlech a také dutině ústní, v ústech a na jazyku. Proto se tomu říká také syndrom ruce, nohy, ústa. Ne, že by se vyrážka nemohla objevit na jiných místech. Každopádně není to nic vážného, léčí se jako jiné virózy a většinou po týdnu bez komplikací odezní.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký pátek 17. července vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Nás v našem výletně soutěžním seriálu čeká MZL, neboli malé zámecké losování předvedu. Ano, už je všechno připraveno. No a z pěti výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Zatím jsou jasní čtyři soutěžící pro to losování. No a zdali k ním přibydete právě vy jako pátí, tedy s číslem 5 v našem losovacím osudí, to je ještě otázkou. Nejprve ovšem navštívíme další památku, kam nás dnes František Kinský pozve.
0: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermajeru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století. Velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál. Kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji. Tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století. Ale máme tady taky hrací skříň, Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
5: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou.
3: S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
3: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
4: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimmem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedo-bílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, pro Vizovice je zámek určitě charakteristickým znakem, taky pálení, no hlavně švestek, tedy slivovice, no a nebo pečivo vizovické, to je také, myslím, velký charakteristický znak pro město. Čeho se bude týkat otázka, to vám teď neprozradím, řeknu to tomu, kdo se dovolá jako třetí. A právě teď přichází čas pro soutěž, takže 731 800 900 a bude hned dvojí výherce, jeden, věřím, že z naší malé soutěže a hned potom zlosování, jako vždy v pátek na konci týdne tedy. Tak se do toho dáme, volejte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: už vím, že to bude dnes pánská jízda. Teď, kdybych chtěl být vtipný, tak řeknu, že z Jevíčka se zjevil pan Milan a doufám, že kdyby nevyhrál, že se z toho nezjeví, ale promiňte, to bych nikdy neřekl, tak drzí nejsem. Pane Milane, dobrý den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak jste připraven na soutěž?
1: No, zkusím to, no.
0: Ta soutěžní otázka, takhle, pokud jste poslouchal dobře, tak pro vás vůbec nebude těžká, ale ono je to těžké telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek. Já jenom řeknu, že pokud uspějete a zazní ta správná znělka, tak vyhrajete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je náš zámecký cestovatelský balíček. Pokud budete vylosován, zase si tady trošku zahraju, tak získáte prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci na Turlici. A to je paráda, protože budete mít soukromou, to se krásně prochází, můžete se na cokoliv zeptat, je to příjemné. No a jak jsem říkal, že nás dnes čeká MZL, tedy malé zámecké losování, tak na konci prázdnin VZL, velké, a to vylosujeme tři výherce víkendového zámeckého pobytu. Pane Milane, jdu na tu otázku, takže ptám se, jaký unikát najdete na zámku ve Vizovicích? Je to... buď to za A, sedací souprava potažená francouzskými gobelíny, za B, hodiny s diamantovým ciferníkem, za C, slivovicová kašna.
1: Tak dal bych Ačko, no.
0: Ta slivovicová kašna vás nelákala, Vizovice, slivovice?
1: Ne.
0: Nelákala. Je to pravda, je to unikát, jak bylo řečeno, jediný na světě, máte pravdu, takže vyhráváte ty náš cestovatelský zámecký balíček. Gratuluju. Máte pětku a to je dobré ocenění v naší soutěži.
1: Dobré, no.
0: Tak se mějte krásně.
1: Ve škole by to bylo horší.
0: Ve škole by to bylo, tedy v Rusku ne, tam je pětka nejlepší, ale
1: no, jasně.
0: Nevím, jestli to ještě zase nezměnili třeba od té doby, co jsme studovali. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já děkuji za to, že jste zavolal a vám samozřejmě doporučím, volejte zase od pondělka, ale pozor, teď tedy, vždycky mám rád. My jsme se dokonce v redakci vsadili, jaké bude vylosované číslo. A jedničku nikdo neřekl v té redakci a jedničku má paní Vladimíra Kujová z Rajce Jestřebí. Veliká gratulace. Tak já si tady kroužkuju, vracím jedničku zpátky do losovacího osudí zase na příští pátek. Užijte si víkend, o víkendu můžete také navštívit naše zámky v sobotu, zámek v Týnci u Klatov, v neděli Nové Hrady, takže určitě příjemná sobota i neděle po 13. hodině. No a v pondělí v 9.45 se už teď na vás těší Pavel Kudrna, tedy řeknu, těším se, ale taky si rád užiju ten víkend. Mějte se krásně.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Stát dnes naposledy určí maximální cenu pohonných hmot. Města chystají program pro děti ze zakarpatské Ukrajiny. V Avignonu si převzal cenu Václava Havla ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Dnešní den bude dusný s přeháňkami a bouřkami. Teploty nad 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Čerpací stanice dnes naposledy dostanou informaci, kolik si maximálně můžou účtovat za benzín a naftu o následujícím víkendu. Od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat jen trh. Ministerstvo financí rozhodlo, že cenové stropy nebude prodlužovat. Předseda představenstva Unie nezávislých petroliářů Ivan Indráček odhaduje, že ceny nafty a benzínu v příštím týdnu stoupnou.
2: Cenám na mezinárodním trhu dneska odpovídá cenám, které jsme měli zhruba v polovině května. A vedle toho spotřební daň, ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30. A předpokládám, poslední stanovení těch zastropovaných cen bude zase vyšší oproti dnešku. Tam to odhaduju zhruba na korunu 50. A to všechno musíte sečíst dohromady a vyjde vám číslo.
0: Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO řekla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Celkem 40 dětí ze základní školy na zakarpatské Ukrajině aktuálně hostí kraj Vysočina. Po celý týden až do neděle poznávají region. Kraj zajistil žákům ubytování na střední škole v Třešti. Konkrétní program řeší města, která děti navštěvují. Pokračuje náměstek hejtmana z hnutí ANO Jiří Pokorný.
3: V podstatě se jednotlivá města přihlásila s tím, že jsou garanty vždycky toho programu ten konkrétní den. Vzhledem k tomu, že třeba Jihlava je krajským městem, tak byly 3 dny realizovány v Jihlavě. Jeden bude v Havlíčkově Brodě, jeden je v Třebíči, jeden je v Nové Říši a potom jeden den je spolu s hasiči.
0: Jihlavští policisté našli 57-letého muže, po kterém včera vyhlásili pátrání. Pohřešovaný byl nalezen v pořádku v obci Volevčice. Tam byl naposledy viděn i před svým zmizením minulý pátek. Cenu Václava Havla získal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Ocenění si převzal ve francouzském Avignonu, kde měla zároveň premiéru Havlova nedokončená hra Šeřík. Slavný divadelní festival a České centrum v Paříži si tak připomněli Havlovi nedožité 90. narozeniny.
4: Skleněnou vázu ve tvaru srdce předal Kirilovi generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Ocenil, jak ve svém díle dokázal popsat krach přátelství kvůli geopolitické situaci. Viktor Kirilov původem z Oděsy studoval v Moskvě, odkud utekl po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Podle Kirilova, který teď působí ve Francii, je Havlův boj za svobodu a demokracii stále aktuální. Ukrajinský dramatik bude moct strávit měsíc na rezervaci v Národním divadle v Praze. Z Avignonu Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: Cyklista Tim Merlier slaví třetí etapové vítězství na letošní Tour de France. Ovládl rovinatou 12. etapu. V cíli belgickému závodníkovi gratulovala manželka a 3letý syn. O to víc si Merlier úspěchu váží.
5: Dal mi extra motivaci. Je ještě hodně malý, ale doufám, že si to bude pamatovat. Jsem rád, že se to všechno sešlo a že jsem vyhrál zrovna, když tu mám rodinu. Jsem z toho nadšený.
0: Lídrem Tour de France zůstal Slovenec Pogačar. Čech Matias Vacek byl 82. O 4 příčky za ním skončil Pavel Bittner. Dnes cyklisty čeká maratonská 13. etapa, která čítá téměř 206 kilometrů a bude nejdelší v aktuálním ročníku.
1: Počasí.
0: V Třebíči je 24 stupňů, v Počátkách 25. Dnešní nebe očekáváme oblačné nebo polojasné. Během dne bude postupně přibývat přeháněk a později se přidají i bouřky. Ty mohou být silné a nejčetnější na večer. Teploty se ale budou držet nahoře, 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Moravskými Budějovicemi a Litohoří zasahují po havárii záchranáři. Nehodu pak máme hlášenou i v okružní ulici v Humpolci, tam auto srazilo chodce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krátce po 10. hodině vám přeji příjemný a pohodový poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Na konci 19. století zabili u Nového Veselí četníka. Dodnes to připomíná kámen poblíž onoho místa. Byli tehdy viníci potrestáni? Dozvíte se to v dnešním příběhu z Vysočiny.
1: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
6: No a ještě před naším historickým pátráním si pustíme písničku Hana Zagorová. Tak to jsem já. Ať se vám líbí i dnes dopoledne.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Za nenápadnými kameny u cest v polích a lukách se často skrývají dramatické příběhy. Jeden takový stojí v hájku nad Novým Veselým na Žďársku. Text je na něm už špatně čitelný, ale novoveselští mají dobové fotografie, noviny i texty ze starých soudních spisů a příběh o vraždě četníka Jana Škody jsme si tak mohli vyslechnout do nejmenších podrobností.
2: S Marcelou Vencelidesovou jsem uprostřed louky na okraji Nového Veselí na Žďársku a jdeme k pomníčku se zajímavým nápisem.
3: Na tomto místě byl zavražen četník Jan Škoda.
2: Tak už jsme u pomníčku. No. Zavražděn a oloupen. Ano. Dne 5. března 1884 v noci.
3: Není to přesné místo té tragické události.
2: Aha, jak jo? Je to možné?
3: No, protože když se koukneme takhle přes ten rybník, tak tam je les. A ten četnický strážmistr vlastně byl ze Žďáru. A takový ty pochůzky těch četníků asi znamenaly obejít několik vesnic, vrátit se na základnu a tam prostě podat hlášení, co kde, v který vsi se událo.
2: No, našlapali se.
3: Našlapali se, ano. Tehda slyšel zvuk hřezání dřeva, že vlastně tam asi dochází k nějakému lesnímu pichu. No tak na ně udeřil, poznal dva výtečníky, teď šupem zpátky do Veselí a ohlásím vás starostovi a bude se to řešit.
2: Takže na černo řezali dřevo.
3: V noci je chytl u řezání dřeva. Když kouknete, ten les je někde tamhle v těch místech.
2: Ano.
3: Nový Veselý tady takhle za tím kopcem. A někde v těch místech, když kouknete tady tím směrem asi 200 metrů.
2: Vidíme budeč přesně, tady za polem.
3: Začali prosit četníka, že teda to nechtěli udělat. Zastavili se, ať si odpočnou, no ale v té chvíli prostě se to zvrtlo, že ho jeho vlastní šavlí ubodali v podstatě.
2: A tam tedy ten pomníček stál původně.
3: A tam celý roky tam stával, no ale potom v 50. letech, když se scelovali pole a rozorávali meze, tak vlastně co s pomníčkem, tak byl přetažený tak lesem.
2: Víte, co mě ještě zaujalo, že jsou tam přesně daná jména a příjmení těch hříšníků.
3: To nás zajímalo, jaký byl potom jejich další osud.
2: Zavřeli je nebo dokonce poprava?
3: No.
2: Vy tady máte kopii Národních listů a ze kdy to je? Z roku 1884?
3: Ano, v pondělí 10. března 1884, takže opravdu pár dní potom, co se to událo. Článek končí tím, že Svoboda i Škoda byli pak zatčeni a odvezeni do vazby vyšetřovací. A kopii z toho soudního spisu zde máme taky.
2: Jménem jeho císařského veličenství.
3: Týká se to Jakuba Škody. Ještě než došlo tady k tomu soudu, tak František Svoboda, ten starší z těch dvou mužů, spáchal v tom vězení sebevraždu.
2: Oběsil se na ručníku, na okenním mříži celi, je tady napsáno.
3: Takže, a Jakub Škoda, to je ten druhý, byl uznán vinným a potom odsouzen. A
2: tady smrti vlastně, provazem.
3: Ano, no a i on vlastně 28. července, vlastně ještě než byl ten rozsudek vykonán, tak on tam na tuberkulózu zemřel.
2: Takže se v Šibenice vlastně ani nedočkal. Víte, co mě taky zaujalo, jak brzy ten soud byl po tom činu.
3: No.
2: 10. března se stala ta vražda.
3: A soud tady máme 19. června.
2: Tři měsíce a byli odsouzeni.
3: No. A měli tušku, papír, zasedali, jezdili dráhou, ale většinou nějakým povozem nebo pěšky. My teď máme výhodu, že vlastně můžeme ten archiv navštívit a bádat
2: a dozvídat se.
3: Od
2: Nového Veselí Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vaše

Varmantyák k pátečnímu dopoledni Sting a Fields of Gold na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Na Žďársku se nachází malá vesnice Heřmanov. Proslavila se hlavně díky nalezišti tzv. Heřmanovských koulí. Do této obce proto vyrazil regionální stopař Adela Zachová, aby zjistila, jak takové naleziště vypadá, a za pár minut se s ní proto spojíme. Tohle je Petr Muk. Láska tě spoutá. Hezké dopoledne.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Malá vesnice na Žďársku Heřmanov ukrývá velice zajímavá místa i předměty. Tuto obec možná neznáte, ale třeba jste už zaslechli pojem Heřmanovské koule. V České republice je právě v Heřmanově jediné naleziště těchto vzácných koulí. My na místě máme regionálního stopaře Adelu Zachovou, která nám k nalezišti zjistila více informací. Adelo, hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne, já jsem teďka zhruba 300 metrů jižně od Heřmanova, jsem u velké tabule, kde jsou právě informace k nalezišti už zmiňovaných heřmanovských koulí. Jsem vlastně u takového remízku, což je přírodní památka, a jak ty heřmanovské koule vlastně vypadají? Jsou to takové oválné čočky a nepravidelné koule z různých minerálů, velké jsou zhruba 3 až 9 cm, jádro je čočka ze šupin hnědého flogopitu, okraj potom zvláknitého šedého antofilitu a mezi nimi je i taková šedozelená vrstva chloritu a montmorillonitu. Naleziště se rozkládá na ploše 1,89 hektarů a je chráněno od 19. října 1979. A pokud byste se chtěli podívat na ty heřmanovské koule, tak přímo tady na Vysočině se můžete vydat do Městského muzea ve Velké Bíteši, kde je právě mají vystavené.
1: Tohle naleziště je také jedno ze zastávek naučné stezky v Heřmanově. Jaké jsou ty další?
2: Ano, ta naučná stezka to je od roku 2015, má celkem 16 zastávek a seznámíte se se známými místy tady v Heřmanově, ale dozvíte se i něco o zdejších rostlinách, zvířatech nebo lesích. A první zastávka je hned na návsi u obchodu, tady si právě prohlédnete celou tu trasu, přečtete si různé informace o Heřmanově. Já teda teď nebudu jmenovat úplně všechny zastávky, to bychom tady byli opravdu dlouho, ale kromě ještě té, kde je mineralogické naleziště, můžete dojít třeba k pozůstatkům dřívějšího lihovaru, kde najdete mnoho informací i o čápech, protože na komíně tady každý rok vždycky hnízdí.
1: Já mám taky dojem, že se dokonce tuto neděli chystá v Heřmanově karmelská pouť, je to tak?
2: Ano, tuhle neděli 19. července ve 8:45 dopoledne vyjde průvodce sochou Panny Marie od Zvoničky ve Vidoníně přes Radňoves, Novou Ves až do Heřmanova. O 10:30 potom bude poutní mše svatá na návsi a ve 14:00 odpoledne proběhne svátostní požehnání v kostele.
1: Říká regionální stopař Adela Zachová, která nás pozvala do Heřmanova na Žďársku. Díky za informace a pěkný den.
2: Děkuji, hezký den.
0: Regionální stopař.

0: Máte rádi nougat, tak k jeho výrobě nejsou potřeba žádné speciality, žádné extra cukrářské umění. Babské rady vás teď během minuty naučí, jak si tuto sladkou dobrotu vyrobit doma během chvíle.
1: Babské rady.
2: Nougat, dobrůdka, co se doslova rozplývá na jazyku. Odborně řečeno cukrářská hmota z oříšků a hlavně čokolády, která se po vychladnutí krájí na dobře známé a oblíbené kostičky. Podle přísad nebo stupně pražení ořechů může mít nougat světlé i tmavé odstíny. Známe ho také jako náplň do bonbonů, čokolád nebo moučníků. Na domácí řezaný nougat stačí dvě suroviny. Neslazený 100% arašídový krém a čokoláda. Hořká, mléčná nebo bílá. Záleží, kterou máte rádi, ale můžete odvážně použít všechny tři pro tříbarevný výsledek, který vaše strávníky ohromí. Pak už stačí suroviny jen zahřát, smíchat, nalít, nechat stuhnout a nakrájet. Kromě arašídového nougátu si stejným postupem můžete vyrobit nougát z kvalitního, nejlépe 100% a nepřislazovaného mandlového nebo lískooříškového krému.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Milovníci písniček z 80. let si přišli na své a v tomhle období, v téhle dekádě ještě zůstaneme, protože Víťu Vávru vystřídá Vanessa Paradis. To je tuším hit roku 86-87 z Francie, Julie Taxi. No a pak ještě Sebastian a pak pojdeme za dobrotami, protože v neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám nejlepší recept roku 2023 podle posluchačů. Tentokrát nám ho připraví porotkyně soutěže Naďa Konvalinková. Podrobnosti za chvíli po písničkách, jak jsem sliboval. Teď je tady ten taxíkář. Krásný videoklip taky. Mimochodem, Vanessa Paradis, Julie Taxi. Julie Taxi.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje Porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude dělat krokety s houbami, zelím a slaninou od Márii Křížkové z Valašského Mezi. Říčí nejlepší recept roku 2023 podle posluchačů herečka Naďa Konvalinková. Jak zjistil Patrik Rozehnal, přemýšlela, ve které ze svých zástěr bude vařit.
1: Bude modní přehlídka se zástěrem, mám jen dvě, tak pojďte.
2: Mě teda zaujalo, že na tom oblečení, ve kterém nás Naďa přivítala, byly tak jako stranou našité úplně excentricky dva knoflíky, jako by tam zbyly.
1: To je právě modní výdobytek.
3: Jo.
1: No.
3: Dneska není v modě symetrie.
1: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
3: Jo, proč?
1: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nebo podívej, jak se křivě směješ. Sám si o to řek.
2: Teď k tomu receptu. Budeme dělat houbové krokety, to znamená plněné houbami, původně kyselé zelí, bílé, nějaké to koření. Vylepší to Naďa něčím? Udělá změnu?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
2: A na to krájení si vzala snad ten nejmenší nůž, který byste hledali.
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš.
2: A jak ty krokety? Vlastně takové speciální palačinky dopadly.
1: Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní, slanin, no je to dobrota.
2: Takhle to hodnotí Naďa Konvalinková.
1: Vážení posluchači, těším se na vás.
0: Krokety v podobě palačinek plněných houbami, zelím a slaninou nás Naďa Konvalinková naučí ráda už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo o Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Původní krokety s houbami od Márii Křížkové budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Na Vysočině zůstávají přes léto v provozu tři zimní stadiony. Na Žďárském zámku dnes začíná taneční festival Korespondance. Při výstupu nahoru v Pákistánu zemřel český horolezec Jaroslav Bánský. Dnešní den bude dusný s přeháňkami a bouřkami. Teploty nad 28 stupňů. Začínají zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Na Vysočině jsou aktuálně v provozu tři zimní stadiony. Celoročně drží led například v Bystřici nad Pernštejnem. V Letči nad Sázavou a Telči navíc i přes léto můžou lidé využít hodiny vyčleněné pro bruslení veřejnosti. V Telči je o ně zájem.
3: Protože ho to baví, tak zkusíme všechno, co se dá. No.
4: S tříletým synem, který má červenou helmu s košíkem na hlavě, přišel pan Dušan.
3: Chodíme, teď jsme chodili tak jenom za 14 dní. Ono zase je tady velká zima, tak aby z toho nebyl nemocnej.
4: Kromě Telče mají lidé na Vysočině už jenom jednu jedinou možnost, kde si v červenci zabruslit. A tou je zimní stadion v Letči nad Sázavou, kde jsou veřejná bruslení každý týden ve čtvrtek večer. František Jirků, Český rozhlas.
1: Tradiční festival Korespondance dnes začíná na zámku ve Žďáře nad Sázavou. Přehlídka současného tance, pohybového divadla i moderního cirkusu se zde koná už po 11. Řada představení bude mít světovou premiéru, protože vznikla přímo pro zámecké prostory. Mezi účastníky budou i performeři ze zahraničí, potvrzuje mluvčí festivalu Michaela Sikorová.
5: Umělci přijedou přibližně z 10 zemí, ať už se jedná o umělce z různých koutů Evropy, tak také o tajvanské umělce. Vlastně letošní ročník má docela silnou linku právě tajvanských novocirkusových umělců.
1: V pákistánském pohoří Karakoram zemřel český horolezec Jaroslav Bánský. Bylo mu 46 let. Bánský byl v Pákistánu na expedici s dalšími dvěma horolezeckými kolegy, Zdeňkem Hákem a Radoslavem Grohem. Na začátku července se jim podařilo zdolat horu Biarčet 1 s vrcholem přesahujícím 6800 metrů nad mořem. Bánský zemřel při výstupu na horu Biarčet 2. České ministerstvo zahraničí úmrtí potvrdilo a uvedlo, že velvyslanectví v Islamabádu je ve spojení s pákistánskou policií. Bánský je tento týden už třetím Čechem, který zemřel v horách v zahraničí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyměnil prakticky celou vládu, včetně premiéra. Údajně kvůli sporům s vedením armády. Proti jeho rozhodnutí protestovali tisíce lidí po celé Ukrajině. V exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas ho kritizoval i starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
6: Řekl, že prezident svůj krok dostatečně nevysvětlil.
7: Komunikace se společností je velmi důležitá. Vláda byla změněna bez komunikace a bez objasnění důvodů. Společnost má teď mnoho otázek. Její jednota je přitom kriticky důležitá.
6: Zelenský podle něj taky nedostatečně naslouchá radám svých spolupracovníků. Kličko kritizoval taky Zelenského nedávnou roztržku s Polskem. Odmítl ale, že by se v budoucnosti v případných volbách chtěl ucházet o prezidentský post. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Celý rozhovor s Vitalijem Kličkem si můžete poslechnout po 12:30 na Českém rozhlase Plus. Sport. Brankář Jakub Škarek se ze Zámoří vrací do Evropy. Nově bude chytat v německé hokejové lize za Straubing Tigers. 26-letý jihlavský odchovanec Škarek strávil v Americe 7 sezon, ale v NHL nastoupil jen ve dvou zápasech za New Yorkské Islanders.
2: Počasí.
1: Pelhřimově je 26 stupňů, v Libici nad Doubravou 27. Dnešní nebe očekáváme oblačné nebo polojasné. Během dne bude postupně přibývat přeháněk a později se přidají i bouřky. Ty mohou být silné a nejčetnější na večer. Teploty se ale budou držet nahoře, 28 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 ve směru na Brno se od Velké Bíteše tvoří tradiční nesouvislé kolony. Počítejte s možným zdržením.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krátce po 11. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina zdraví Jožka Kolář. Mám nejkrásnější výhled z kanceláře na světě, říká pilot Jan Oplatek. Je dnešním hostem dopoledního vysílání. Rozhovor jsem s ním natáčel v Brně a za chvíli vás společně vezmeme do oblak. Tak si to rozhodně nenechte ujít. No a pochopitelně ani muzika nebude chybět v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Tohle je Miroš Birka a písnička 22 dní.

0: Českého dopoledne.
1: Mým dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina je Jan Oplatek, se kterým si povídám v Brně, pár kilometrů vzdušnou čarou od letiště. Proč zdůrazňuji to letiště? No, protože on je pilotem Boeingu 737 MAX. Řekl jsem to dobře, dobrý den.
2: Dobrý den. Řekl jste to skoro dobře, protože kromě MAXu lítám i normální 737, té starší generace, tedy NG.
1: Vy jste pilot, spoustu kluků, spoustu holek v mládí chtělo být pilotem. Vy jste si ten dětský sen splnil, nebo jste chtěl být něčím jiným, když jste byl malý?
2: No, já jsem si ten dětský sen splnil, a tady můžu říct dokonce dvakrát. Vždycky jsem chtěl být pilot, nikdo v rodině neví přesně proč, protože jsem jediný pilot v rodině, ale babička vždycky vzpomínala, že jako tříleté dítě jsem někde létal s letadelkem po bytě a tvrdil jsem, že do dalšího pokoje nemůžu, že tam je les a tam se nesmí. Takže jsem vždycky chtěl lítat a ta cesta byla jasná. Ve 14 v Šumperku do aeroklubu začít lítat na větroních. A pak jsem se chtěl stát profesionálním pilotem a tehdy nejsnažší cesta vedla přes armádu. Takže jsem v 17 začal branecký výcvik na Zlínu 142 v aeroklubu, prošel přes Ústav leteckého zdravotnictví. No a v září 1989 jsem nastoupil na Vysokou vojenskou leteckou školu do Košic. Takže jsem si revoluci prožil v uniformě, kde jsme vlastně vůbec netušili, co se děje. A za 4 roky jsem se stal inženýrem letectva a měl jsem nalítaných pár hodin na albatrosech a delfínech. A s tím jsem přišel do Čáslavy, kde jsem se stal pilotem průzkumné letky 28. stíhacího bombardovacího leteckého pluku. No a seděli jsme na zemi. Takže splnil jsem si sen, ale zároveň jako to nebylo přesně to ono, protože jsme prostě nelítali.
1: A vy jste chtěl lítat?
2: Já jsem nechtěl být v té armádě tak moc, jako spíš jsem chtěl lítat. A takže jsem v podstatě po roce velmi, velmi záhy z armády odešel. A přestože jsem, všichni mi říkali, hele, dodělej si civilní papíry a zkus lítat v aerolince, tak tehdy, že mladý a jako ambiciozní, jak jsem říkal, přeci jako neodejdu ze stíhaček proto, abych lítal s autobusem. A na to si vždycky vzpomenu, když teď jako po čtvrtstoletí jsem spokojeným řidičem autobusu. A si říkám, co by kdyby. Nicméně dopadlo to jinak. 20 let jsem strávil ve financích na různých pozicích od obchodování s cennými papíry přes manažerské pozice v bankách a finančních společnostech. Až když došlo na další jako rozhodování se, co dál s kariérou, tak přišla ta úvaha, dobře, a proč bych vlastně se nevrátil k tomu, co jsem vždycky chtěl dělat? No, a protože ta možnost byla, tak jsem začal jako další kariéru zase zpátky k letectví.
1: Říká můj dnešní host Jan Oplatek. Vidíte, to jsem netušil, že ta vaše kariéra k letectví byla takhle zvláštně zatočená přes ty finance, protože jak jste říkal, vojenská škola, respektive letecká škola, tak jsem si myslel, že už pak jste pokračoval v tom letectví. No, my si v tom povídání budeme za chvíli pokračovat a já vám řeknu, jak jsem se vlastně s Janem Oplatkem já seznámil.

0: Mým dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina je Jan Oplatek. Já jsem na něj narazil úplně náhodou. My se známe chvíli, ale já jsem viděl vaše videa. Vydáváte na sociální sítě různá videa a mě strašně moc zaujalo video z přistávání. Tam na tom Facebooku člověk může občas narazit na videa z přistávání letadel, ale vy jste na to šel úplně jiným, velmi hezkým způsobem. A to už řekněte vy sám.
1: No, ono to je takové znouzecnost, protože když přistáváte, tak máte jako plné ruce práce a poslední, co potřebujete, je věnovat se nějakému natáčení. Na druhou stranu jsem chtěl zprostředkovat lidem ten pohled z toho křesla v první řadě. A no, takže to dopadlo tím, že prostě iPhone skončil postavený na palubní desce a jedinou variantou je časozběr. Takže posádka se plně věnuje přistávání, natáčení probíhá automaticky a po zastavení vypnutí motoru se teprve podíváme, co z toho vlastně vyšlo.
0: Ale hlavně vy to potom zrychlíte na tom internetu nebo na těch sociálních sítích a to je právě to skvělé, že člověk nemusí koukat 10 minut a je to všechno během chvilky. To se mi strašně líbí, protože ta dnešní doba je taková hodně rychlá.
1: No, ono, říkám, to souvisí s tím, že ano, když to řídíte, tak vám ten čas běží trošku rychlejc. A nikdo nemá jako náladu dívat se na celou přistávací sekvenci. Takže tohle, to, co vidíte, je standardní časozběr, který iPhone nabízí jako defaultní verze. Nikdy jsem nepronikl do tajů dalšího nastavování, takže prostě vystačím si s tím, co iPhone nabízí ve své, tak, jak jsem ho vybalil z krabice.
0: Člověk má dneska dojem, že ta technika, která je v letadle, v tom kokpitu, v té kabině, je už tak chytrá a inteligentní, že vlastně skoro všechno dělá sama. Ale zřejmě tomu tak není, když člověk vidí, protože jsou různá letiště, různé manévry, to vidím i na těch vašich videích, že letíte doleva, doprava a stočíte se a pak teprve přistáváte, že to není prostě, že byste z těch 10 kilometrů plynule, hezky, pomalu klesal dolů.
1: No, letadlo umí spoustu věcí.

0: Anglii ve Farnborough, tam říkali, nejlepší bezpečnostní pojistka v letadle je dobře vycvičený pilot. A to si myslím, že platí a ještě nějakou chvíli platit bude.
1: Asi určitě ano, protože letadla dokážou přistávat ve dne, logicky, za tmy, a třeba když je velmi hustá mlha, tak to prostě nejde. Že je to tak, nebo se pletu? Já jsem amatér, ale vím, že třeba když je velmi hustá mlha, tak se píšou ve zprávách, že ta a ta letadla musela být odkloněná, že letiště nepřijímalo.
0: No, ono to není takhle jednoduché. V podstatě to letadlo, když se budeme bavit o Boeingu 737, tak ten umí to, čemu se říká autoland. To znamená, to letadlo dokáže přistát samo, má to jistá omezení a hlavně k tomu potřebuje nějaké vybavení na straně toho letiště. Takže to, o čem mluvíte, to se stává ve chvíli, kdy letiště prostě není vybavené pro přiblížení v kategorii 2 nebo 3. A bohužel letadla, která jako, a když počasí klesne pod minima, tak ta letadla musí letět na své záložní letiště. Ale například Praha-Ruzině má kategorii na své hlavní dráze, takže tam se dá v podstatě přistávat do velmi, velmi nízkých minim. Existují letadla, která dokáží přistát i při jako kdyby nulové viditelnosti. To znamená, to letadlo opravdu přistane samo. A piloti jsou tam potom od toho, aby vlastně monitorovali, že všechno funguje tak, jak má, protože kdyby některý z těch systémů selhal, tak musí provést správný manévr a udělat go around.
1: Když říkáte, letadlo přistane samo, tak když uděláme nějaký sci-fi film, občas jsou takové ty filmy, kde prostě všichni jsou mrtví nebo ztratili vědomí a nějaký jeden samospásný jedinec s tím letadlem musí přistát. Je to možné vůbec takhle zvládnout?
0: No, teď to možná vás to překvapí, ale v podstatě emergency autoland momentálně existuje, ale překvapivě ne u dopravních letadel. Ale společnost Garmin přednedávnem představila vlastně systém emergency autolandu pro menší letadla, kdy v podstatě je to dělaný na situaci, kdy pilot bere rodinu na dovolenou a pilot skolabuje. A v tu chvíli v podstatě pasažéři zmáčknou tlačítko, letadlo si vybere vhodné letiště, oznámí, že je emergency autoland in progress, oznámí pasažerům, aby dali ruce nohy z řízení, doletí na toto letiště, sklesá si, jak je potřeba, vysune si podvozek, klapky, přistane, zastaví, vypne motor a napíše vám na displeji, že můžete vystoupit. Tenhle systém, já jsem viděl testovací videa a zatím to bylo na ostropu užito jenom jednou. A musím říct, že jako z pohledu mě jako pilota malých letadel je to něco naprosto neskutečného.
1: Říká můj dnešní host Jan Oplatek. No a my si o letání budeme povídat dál zase za chvíli.
2: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.

0: Vašeho dopoledne.
1: S Janem Oplatkem si dnes povídáme o létání. Je to zkušený pilot, dopravní, předtím byl vojenským pilotem. Je hodně těžké stát se pilotem velkého dopravního letadla, toho autobusu ve vzduchu, jak vy říkáte?
2: Já nemyslím si, že to je těžké. Jako otázka zní, jak to budete definovat, ale pokud máte dostatek odhodlání, času a peněz, tak to není nedosažitelný cíl.
1: Tak si to pojďme zkonkretizovat. Kolik času, kolik peněz?
2: Když řeknu, že se rozhodnete dneska, že chcete do kokpitu dopravního letadla, tak počítejte 2 až 3 miliony korun a 2 roky života. To znamená, z nuly nemám nic. O letadle jsem si předevčírem přečetl, že to je jako zajímavá věc a chtěl bych to dělat. Upozorňuji, jako není to úplně nejlepší strategie pohledu třeba bezpečnosti toho pracovního prostředí v tom smyslu, že letectví je strašně cyklický obor. To znamená citlivost na jakékoliv krize. To znamená, přijde hospodářská krize, první, kdo to odnese, jsou aerolinky, protože lidi přestanou lítat.
1: To jsme viděli při covidu, konec.
2: Jo, to samé, jako říkám, pokud máte jako profesi jenom pilot, tak to není úplně nejbezpečnější jako životní strategie, protože vás omezuje třeba to, že musíte být zdraví. Ano, můžete lítat s brejlema, to jako není problém, ale jsou nemoci nebo úrazy, které vás prostě z toho kokpitu jako vyautujou.
1: Co třeba to může být? Já vím, že ten seznam by byl asi dlouhý, těch omezení, co člověk, čím nesmí člověk trpět, ale můžete třeba něco zmínit, nějaké konkrétní nemoci nebo dioptrie nebo něco takového?
2: No upřímně, tohle je otázka spíš na lékařského doktora, protože já v tomhletom mám čistě jenom profesní zájem, ale máte problém třeba s cukrovkou. Takovou obecně jako civilizační chorobou. Pak vás samozřejmě můžou zkomplikovat život jakékoliv srdeční záležitosti, případně sklony k epilepsii, to jsou v zásadě no-go záležitosti pro piloty. Cokoliv, u čeho jako se dá předpokládat, že můžete skolabovat a nebudete schopen jako fungovat, tak s tím vás samozřejmě nikdo za berany nepustí.
1: Jak je to s věkem?
2: No, to je jednoduché, zákonný limit pro piloty v obchodní letecké dopravě je 65 let. To znamená, i když jste zdraví, nic vám nechybí, dosáhnete 65 let, už nemůžete létat v obchodní letecké dopravě. Nikdo vám nebrání v tom, abyste dělali třeba instruktora v letecké škole, lítali si pro zábavu a podobně, ale už nejste schopen fungovat jako profesionální pilot v tomhletom smyslu.
1: Ale vlastně teoreticky tím pádem i třeba v 50, když bych se rozhodl, že budu pilotem a jsem zdravý, tak to můžu všechno absolvovat, nebo ne?
2: No, můžete, ale v letectví se hodně skloňuje to, čemu se říká věkový strop. V Evropě vám to samozřejmě nikdo neřekne natvrdo, ale obecně se aerolinky dívají na uchazeče tak nějak divně, pokud k ním chcete nastoupit na první práci, a je vám víc než 35 let. Nenajdete to nikde napsané, dobře, když se budete hlásit do nějakých aerolinek v zálivu, tak ti vám rovnou napíšou, že pokud se chcete hlásit na first officera a je vám víc než 45 let, tak to ani nemáte zkoušet. Ale ten věkový limit nepsaný jako je, neznamená to, že by to nešlo, znamená to, že to budete mít těžší.
1: Zkrátka, že pak tu práci budu hledat komplikovaně a když vlastně do toho předtím investuju ty 2 roky a 3 miliony, tak prostě se to bude hůře dostávat zpátky, ta časová a finanční investice, když to řeknu takhle.
2: To taky, ale je to strašně individuální, protože třeba, jak musím říct, že mně pomohlo, že jsem se naučil lítat ve 14 letech. Kdybych se učil lítat ve chvíli, kdy jsem v podstatě třeba posílal přihlášku ke svému současnému zaměstnavateli, tak by mě asi ani nevzali. Jo. Každý si to může vyzkoušet na sobě, jak se učil, když mu bylo 20 a jak se učí, když mu je 50. Prostě ta rychlost toho učení jako už není taková. Člověk potřebuje na většinu věcí víc času. A tohle bývá ten problém, protože jste porovnávaný jako kdyby s tím zbytkem těch leteckých studentů.
1: Říká můj dnešní host, profesionální pilot Jan Oplatek.

0: Podle statistiky létání nejbezpečnější způsob přepravy. Přesto jsou lidé, kteří mají z létání strach a možná dnes s mým hostem, s Janem Oplatkem, vás toho strachu zbavíme. Co říkáte lidem, kteří mají strach z létání a kteří třeba absolvují svůj první let s vámi a teď přijdou rozklepaní do toho letadla? Je na to nějaký recept, jak jim pomoct se zbavit toho strachu? Nemyslím teď nějaký panák.
1: No, v podstatě přístupy jsou dva. Ten první, jakože se člověk na ně podívá a řekne, nebojte se, já se bojím taky. A to většinou jako moc nepomáhá. Druhý samozřejmě říkám, mám 1,5 manželky, 3 děti, takže já se chci vrátit bezpečně úplně stejně jako vy, takže věřte mi, udělám všechno pro to, aby ten let proběhl tak, jak má. To znamená, že jsme vás bezpečně dostali z místa A do místa B, protože to je moje práce.
0: A co to znamená 1,5 manželky?
1: Jedna ex, jedna současná, aby nedošlo k žádné mýlce.
0: Nějaké mnohoženství, ne?
1: Ne, to jako... Přeci jenom už je mi 55 let, takže za sebou mám kus života a s tím právě je nějaká ta historie vztahu.
0: A ukážete třeba lidem i kabinu, když mají zájem před... Protože předpokládám, že během letu tam nikdo nesmí, to... Bych typoval, že ne, ale třeba před tím startem je tam šance třeba nakouknout na vás do kabiny?
1: Posádky nemývají problém s tím, když se lidé chtějí podívat do kokpitu, ale já říkám obecně, tam pokud budeme jako v nějakém časovém stresu zhánět slot na poslední chvíli, počítat loučity, tak ty posádky nebudou úplně nadšené z toho, že se jim někdo jako chce dívat pod ruce. Ale obecně se dá říct, že jsme komunikativní a pokud mají lidé zájem a hezky se zeptají, tak jim rádi kokpit ukážeme.
0: Pro nás běžné smrtelníky je už to, když se člověk znese do té výšky 10 kilometrů, ten pohled na tu zemi je prostě úžasný a fascinující. Vy jste na tom ještě lépe, protože ten výhled máte přece jenom o něco lepší. Co je pro vás nejkrásnější, když takhle létáte? Východ slunce, západ slunce nebo něco jiného?
1: No, to je jako zajímavá otázka, na kterou úplně neumím odpovědět, protože ty výhledy jsou pokaždé jiné. Já vždycky říkám, je to nejlepší kancelář a rozhodně kancelář s nejlepším výhledem. Takže ano, západy slunce, východy slunce, osvětlená města, prostě to je všecko dechberoucí.
0: A tu výšku jsem řekl správně, 10 kilometrů, to si pamatuju, že když letím nahoru někdy letadlem, že tam píšou zhruba plus minus 10 kilometrů, je to tak v pořádku?
1: To jsou jako běžné cestovní hladiny po Evropě, co se obvykle lítá.
0: A lítá se třeba mimo Evropu výš nebo níž?
1: Tam jde o to spíš, čím letíte, protože když budete lítat bizjety, tak ty letají v podstatě flight level 450-500, to znamená, ty lítají vlastně nad běžnými dopraváky. To má tu výhodu, že letíte nad většinou počasí a nad většinou provozu, takže v podstatě to, co je pod váma, vás nemusí zajímat.
0: Ono vlastně i v té vaší výšce po Evropě je to víceméně také všechno nad bouřkami, nad mraky.
1: No, to není tak úplně pravda, protože v létě se jako tak úspěšně potkáváte s těmi vršky té oblačnosti na některých místech a občas musíte trochu kličkovat.
0: A je to složité takové kličkování? Nebo jak dopředu musíte vědět, že ta bouřka jde už, když třeba jdete do toho letadla, nebo až během letu se to organizuje, ta změna kurzu?
1: Tak já musím říct, že mě fascinují naši navigátoři a plánovači, co nám plánují tratě, protože nevím, jak to dělají, ale většině bouřek se jim daří vyhnout ještě předtím, než tam ty bouřky v podstatě vůbec vzniknou. A pak samozřejmě před letem máte briefing, kdy součástí toho briefingu je i podívat se, jak vypadá počasí nejenom na letišti vzletu a na letišti přistání a na vašem záložním letišti, ale i počasí po trati a pokud tam jsou bouřky, tak o nich většinou víte, protože dneska jsou všechny vidět z pozemních radarů. No a ve vzduchu už samozřejmě ve dne je to jednoduchý, to většinou jsou bouřky vidět a v noci, a případně pokud byste byli v oblačnosti, tak na to máte palubní radar.
0: Říká Jan Oplatek, se kterým se ještě za chvíli budeme povídat.

0: dobrého dopoledne.
1: S pilotem Janem Oplatkem už jsme probrali, jak vypadá výcvik pilotů, kolik to stojí, jak se vyhnout bouřkám, ale jak vypadá takový typický pracovní den vás jako pilota?
2: No, já bych řekl, že typický pracovní den vypadá...
3: Neexistuje.
2: Neexistuje, přesně, to je ten správný výraz. Ale to bych zase jako nemluvil za všechny piloty, protože strašně záleží na tom, pro jakou aerolinku lítáte, jaký druh provozu máte. Pokud budete lítat pravidelnou leteckou dopravu, kdy vám firma standardně prodává letenky, tak v podstatě váš život je velmi jednoduše plánovatelný a víte přesně, co budete dělat a v podstatě stačí, když dorazíte včas na briefing a létáte tu samou trať několikrát týdně a podobně. Společnost, pro kterou létám já, primárně vozí lidi na dovolenou, což má své výhody a nevýhody z pohledu pilota. Ty výhody jsou, že ty destinace jsou rozmanitější. Nevýhody, no, lítáte v různý časy. To znamená, briefing vám může začínat ve 4 hodiny ráno, nebo jako třeba dneska v 7 hodin večer, případně půl hodiny před půlnocí.
1: Mimochodem, kam letíte dneska večer?
2: Tak konkrétně dneska to bude Antálie. Mm-hmm. A tam je potřeba, jak to znamená, máte velmi nepravidelný životní rytmus a s tím samozřejmě souvisí i ty komplikace, které to přináší do běžného civilního života, to znamená nějaká synchronizace, abyste se aspoň doma občas viděli s manželkou a dětma, a aby na vás kocour neprskal jako na cizího.
1: Jak dopředu třeba víte ty vaše směny? Dneska říkáte, že letíte do Antálie, víte třeba, kam poletíte za měsíc nebo za 14 dní?
2: No, minimálně, co by měli všichni piloti vědět, by měli vědět jako svůj roster na dalších 14 dní. Protože naše firma právě obsluhuje ty čártry, tak ten roster bývá flexibilní. Ale i já vím, co budu dělat, dejme tomu, příštích 2 až 4 týdny. Mm-hmm. Potom, to znamená, dvakrát za měsíc mě vyjde nějaký plán služeb a to vlastně plánuje můj život.
1: Teď v létě je to jasné, máte to určitě hodně naplněné a v zimě máte volno nebo se stěhujete někam jinam, kde se víc létá?
2: No, v daném případě my jsme jako tažní ptáci, cestujeme za teplem. To znamená, firma se snaží vydělávat peníze a pronajímá letadla i s posádkami jiným společnostem, které mají sezónu jinou, když my tady máme zimu. Takže pak jsou to takové exotičtější záležitosti, kdy v podstatě létáte 20 dní v Indii, 20 dní v Saudské Arábii a podobné záležitosti.
1: A musíte ty letiště všechna nějak znát dopředu, protože známý mi říká, že třeba v Innsbrucku je strašně komplikované přistání a tak dále. Musíte nacvičovat třeba nějaké přistání na nějaká konkrétní letiště?
2: Jak říkal jeden můj kamarád, když se staneš profesionálním pilotem, tak jsi placený za to, aby si létal tam, kde jsi předtím nikdy nebyl. Tak to je jedna část pravdy, že ano, můžu letět na letiště, kde jsem předtím nikdy nebyl. A obecně se letiště rozdělují podle složitosti, když to řeknu, kategorie A, B, C. A nějaký speciální výcvik, pokud je potřeba, tak bývá právě na ty letiště kategorie C, což je třeba ten Innsbruck, případně Funchal na Madeiře a podobné chuťovky.
1: A tam tedy musíte, než tam letíte, něco absolvovat, abyste to viděl, abyste to poprvé neviděl až ten daný okamžik v tom letadle.
2: V podstatě tak, dá se říct, že tam se trénují spíš jako takové ty záležitosti, co dělat, když to nepůjde podle plánu.
1: Říkal jste, že dneska večer letíte do Antálie a předpokládám, že zase hned letíte okamžitě zpátky, aby to letadlo bylo pořád v pohybu.
2: No, já jako lidé si často myslí, že on letí do Antálie, to se má, vykoupe se, tak ne. Já si podám ruku s palivářem, obejdu letadlo, podívám se na terminál jako zvenku a za 40 až 50 minut zase letíme zpátky.
1: Takhle rychle to je?
2: No a to jsme v podstatě, to mám ještě luxus, protože jsou aerolinky, které zvládají tu otočku za 25 minut.
1: Jak se to dá stihnout, když ještě to letadlo třeba se musí uklidit?
2: No, špatně. Ne, tam je potřeba říct, že když máte tu otočku, tak v podstatě není moc času na nějaké zevlování a koukání, tam každý jako ví, co má dělat, kdy to má dělat a pokud se zaseknete na jedné činnosti, tak něco se dá dělat souběžně, ale jako nemůžete pustit lidi na palubu, dokud třeba není uklizeno, jak jste zmínil. Takže ano, pokud pasažeři z předchozího letu po sobě nechají v úzovkách trochu svinčík a vám se uklízení kabiny protáhne o 5 minut, tak už máte problém, že máte 5 minut zpoždění, který nemáte jak nahnat.
1: Jinými slovy, pokud chceme, aby letadla lítala včas, je potřeba po sobě uklidit nepořádek.
2: Stačí, když ho nevyrobíte.
1: Říká můj dnešní host Jan Oplatek, já vám moc krát děkuju za to, že jste si na mě udělal čas a myslím si, že i naši posluchači budou potěšeni tím, co právě slyšeli a třeba se s vámi potkají, protože vy hodně létáte z Brna a Vysočina má do Brna blízko.
2: Já děkuju za to, že jste mě pozval do rozhlasu. A já jenom doufám, že to, co dělám, pomáhá lidem aspoň trošku jako snížit ten strach z létání, který někteří mají.
1: Mějte se hezky a mnoho, jak se to říká u pilotů, mnoho šťastných kilometrů.
2: Většinou tak, aby počet přistání odpovídal počtu startů.
1: To je ideální, mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina. Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Tady ta klimatická změna Vysočině vlastně prospívá, protože, ať se to zdá neuvěřitelný, můžu s mírnou nadsázkou říct, že Vysočina se stává takovou obilnicí republiky. Protože pšenice, ječmen, tady ty obilniny, které dřív byly jako spíš doménou těch úrodnějších nížin, tak vlastně se jim dneska velmi dobře daří na Vysočině, protože tady pořád je voda.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Takový to jdeme na druhou stranu, poplhujeme na druhou stranu a zpátky, to prosím vás už v dnešní době tam, kde je lodní doprava, v žádném případě nedělejte.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policisté kvůli pohřešovanému muži prohledávají jihlavský rybník Borovinka sonarem. Silničáři v noci ze soboty na neděli zbourají dva mosty na Pražském okruhu, chtějí tam rozšířit vozovku. Ukrajina má nového premiéra, proti změnám ve vládě protestovali tisíce lidí a kritizuje je i kyjevský starosta Kličko. A bude polojasno odpoledne s bouřkami a teploty až 31 stupňů. Začínají zprávy, ve studiu je s nimi Jakub Diviš. S prohledáváním rybníka Borovinka dnes pokračují jihlavští policisté. Hledají pohřešovaného Ukrajince. U vody se včera ráno našly jeho odložené osobní věci. Policejní potapěči dnes propátrávají rybník za využití sonaru. Nepůvodní bochnatky americké z Velkého dářka inspirovaly skupinu výtvarníků. Rosolovité koule drobných živočichů nalovili a využili pro tvorbu obrazů na čtvrtém ročníku krajiny umění Jemramov. Desítka umělců se tam zabývá spojením člověka a krajiny. Členitý povrch bochnatek posloužil třeba jako nosič pro otisk barev a pigmentů, přibližuje organizátor Jakub Orel Tomáš.
2: Letošní ročník má téma, to téma je lament elementů, element vody, tak nám jakoby nahrála situace teda, že se tady vyskytla jakoby invazivní živočich, který žije v koloniích a je to ta bochnatka, kterou se tady kolega bude teďka zabývat a bude jí pitvat.
0: Silničáři v noci ze soboty na neděli zbourají 2 kilometry vzdálené mosty vedoucí přes Pražský okruh u Slivence na jihozápadě metropole. Chtějí tam rozšířit vozovku ze 2 pruhů v každém směru na 3. Zhruba od sobotních 19 do nedělních 11 hodin budou řidiči muset jezdit po objízdné trase. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové bude přestavba stát téměř 207 milionů korun.
3: Objízdná trasa bude vedena mimo dotčené obce a městské části. Nové nadjezdy postavíme nejpozději do 7 měsíců od zahájení prací, které začaly letos ve 2. polovině května.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyměnil prakticky celou vládu, včetně premiéra, údajně kvůli sporům se vedením armády. Proti jeho rozhodnutí protestovali tisíce lidí po celé Ukrajině. V exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas ho kritizoval i starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
4: Řekl, že prezident svůj krok dostatečně nevysvětlil.
5: Komunikace se společností je velmi důležitá. Vláda byla změněna bez komunikace a bez objasnění důvodu. Společnost má teď mnoho otázek. Její jednota je přitom kriticky důležitá.
4: Zelenský podle něj taky nedostatečně naslouchá radám svých spolupracovníků. Kličko kritizoval taky Zelenského nedávnou roztržku s Polskem. Odmítl ale, že by se v budoucnosti v případných volbách chtěl ucházet o prezidentský post. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou bude pískat slovinský rozhodčí Slavko Vinčič. Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila jeho nominaci na sociálních sítích. 46-letý sudí bývá pravidelně nasazovaný na významné evropské zápasy. Už má za sebou finále Ligy mistrů i Evropské ligy. Souboj obhájců titulu z Argentiny se Španěly začne v neděli v 21 hodin.
1: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou nebo ve Velkém Meziříčí teď naměříte 28 stupňů, v Chotěboři 29. Odpoledne a večer dorazí na Vysočinu bouřky, lokálně i silné, které mohou být doprovázeny přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 28 až 31 stupňů a mírný jižní vítr v bouřkách zesílí až na 70 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Se zdržením počítejte na silnici mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem, mezi Michalovicemi a obcí Věž je kyvadlový provoz kvůli opravě vozovky. Ze stejného důvodu se zdržíte i mezi Humpolcem a Pelřimovém u obce Velký Rybník, a to obousměrně. Komplikace taky na dálnici D1 ve směru na Brno, u Velké Bíteše je silný provoz a začínají se tvořit nesouvislé kolony. No a pozor taky, v Jihlavě u Helenína, porouchalo se tam auto a stojí ve vozovce. Tolik doprava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásně po 12. hodině startují jako každý den písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická i písemná přání. 22 155 49 99, to je telefonní linka do našeho studia. Můžete navštívit i naše webové stránky a vyplnit formulář písniček pro Vysočinu. vysočina.rozhlas.cz.
1: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
6: Ať už si písničku objednáte nebo ne, zůstávejte s námi a hlavně v pohodě.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A dnešní první přání je písemné. Prosím, zahrajte nějakou hezkou písničku od Elánu pro moji sestřenici Martinu Fršelinkovou k svátku. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky přeje sestřenice Hanička. A taky mi z Českého rozhlasu Vysočina a taky Eláni. Je to kočka. Tak se ta písnička jmenuje a doufám, že se Martině bude líbit.

Páteční písničky pro Vysočinu pokračují. Další přání je písemné. Zahrajte písničku od Michala Davida. Kolu pijeme kolu. Písničku chci poslat sestřenici Martině k dnešnímu svátku. Do Plané nad Lužnicí. Přeji všechno nej, Štěpán. My se přidáváme a písničku posíláme. Dejte si, co chcete. Třeba kolu.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A pokračujeme s panem Františkem, kterého zdravím do Třeště. Vítejte v našem vysílání, dobrý den.
2: Dobrý den. Já vás všechny zdravím. Mohl bych si dát tip na tento víkend?
1: Určitě.
2: Já teda se toho bohužel už, protože jsem přestal chodit, já už se toho nemůžu zúčastnit, ale teď se koná právě dneska a zítra v městě Třeboň, což zase není až tak daleko, se konají slavnosti, historické slavnosti stavitele rybníků a zlaté stoky pana Jakuba Krčína z Jelčan. Budou tam chodit historický průvody, je to moc pěkný, je to ve dne, je v noci kulturní program, zítra celý den vstup volný a je to opravdu pěkný. Podle pověsti se ten Krčín spřáhl s čertem, aby mu pomohl postavit rybníky, za to si ho potom vzali do pekla a jednou za rok ho vždycky na 24 hodin pustí mezi lidi, tak ho tam vozí v kočáře, ten kočár táhnou čerti, kočí je taky čert a to jsou taky ty ošklivý čerti, ty krampusáci a je to moc pěkný, mně se to strašně líbilo, tam teda opravdu jo, je to hezky udělaný, velký kostýmový průvod, kdo to nemá rád, takhle. A já bych teda chtěl, protože se paní Zagorová už teda zpívala, já jsem původně chtěl tu písničku z toho seriálu Sanitka.
1: No a to je právě ten kámen úrazu, už vám skáču do řeči, co pak paní Zagorová, ale tam s ní zpívala.

0: dlouhý leta Češky na poliklinice jezdil za Sanickou, tak těm pánům bych chtěl poslat písničku. Je to Karel Černoch, je to něco jiného. Takže asi takhle. Děkuji vám pěkně, přeji vám příjemný den.
1: Mějte se hezky, nářek převozníka, to je ta písnička, kterou jsme vybrali, ať se líbí. Díky za telefonát, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: 22 155 49 99 linka i pro vaše hudební přání.

kdysi, kdysi, to už je velmi dávno. Dali mě tohle veslo do ruky, předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám,

0: námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte tři ženy, které se nikdy nepotkaly, ale měly společný sen. Novinářka, královna krásy a filmová hvězda přijali v polovině 20. let výzvu, kterou většina považovala za šílenou. Přeletět Atlantik non-stop. Věděli, že na ně číhá smrt. Jejich odvaha i po letech ohromuje.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání představí chlapce z ulic New Yorku. Potomky přistěhovalců, členy pouličních gangů, chudé židy z Brooklynu. Nasedli na parníky a vydali se do Evropy zachvácené první světovou válkou. Stali se disciplinovanými vojáky, kteří se nezalekli ničeho. Jejich příběh je spojen se vznikem legendy o ztraceném praporu.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Dobrý den, prosíme o zahrání písničky pro našeho taťku a dědu Zdeňka Krejčího, který má dnes 77. narozeniny. Přejeme mu hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody, to vše přejí Romana, Martin, Jirka, vnoučata Julie a Martin, manželka Marie. Máme tě moc

rádi. Písničku prosíme od Jiřího Štědroně, Belinda. Děkuji, s pozdravem, Romana Frečová. Tak to je další přání písemné, které jsme vyřídili a splníme i vaše. Stačí zavolat 22 155 49 99. Až do 13. hodiny plníme vaše hudební přání, tak jako konec konců každý den. Má

0: páteční písničky pro Vysočinu. Pokračují s dalším telefonátem. Pan František je na lince. Dobrý den.
1: Zdravím posluchače Českého rozhlasu Vysočina. Chtěl bych písničku poslat všem Martinám k svátku dnešnímu a jmenovitě Martině Mencákové z Myslibořic u Hrotovic a Martině Bobkové z Valče. A přeju vám všem v rádiu hodně zdravíčka, pěkný léto. A pokud budete mi dovolenou, tak abyste si to užili a šťastný návrat domů. A všem posluchačům hodně zdravíčka. Posluchač František Palát a zdravím zvlášť Jardu Hypochondra. Ahoj, děkuju.
0: Zdravíme všechny, děkujeme, posíláme písničku Moje oči bloudí v podání Jiřího Schillingera. Naslyšenou.
2: Já se vám

0: Jiří Šelingr za námi, před námi je další telefonické přání. Pan Pavel na lince, dobrý den.
1: Dobrý den, bylo by to pro Jardy Pochondra a ještě by to bylo pro Aničku Burianu Markovou, co měla v sobotu narozeniny, a teďka by to bylo ještě pro vás do rádia. A teďka, co mají teďka v červenci narozeniny, bych poslal.
0: A chtěl jste něco od Janka Ledeckého, tak já doufám, že písnička Týden má jenom 7 dní se bude líbit. Díky, mějte se krásně, hezký víkend.
1: Děkuji,
0: a naslyšenou.
1: Děkuji, děkuji.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A ty páteční pokračují s dalším písemným přáním. Zahrajte pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle písničku Mám na těba chuť. To já mám. Píše Méďa Béďa. Tak, přání přečteno, písnička připravena a já jsem taky připraven splnit i to vaše. Třeba na lince 22 155 49 99.

0: mám na teba chuť.
1: Kapela Týmpalo Habera dospívala a dospívali a teď už je Ludvík ze Salavis na telefonu. A možná i nějaký vtip k tomu bude, že? Ludvíku, mám pravdu. Dobrý den, ahoj.
2: Ahoj, Jožo, zdravím tě a zdravím všechny posluchače tohle skvělého pořadu. Vzpomněl jsem si vtipek, můžu?
1: Určitě.
2: Takhle mladý lékař nastoupil na své první místo do nemocnice na porodnické oddělení a pod dohledem pana primáře vede svůj samostatný první porod. A když to všecko dobře dopadlo, tak se tázavě na pana primáře podíval a pan primář říká, všecko dobré, pane kolego, jenom jednu maličkost bych vám chtěl vytknout. To závěrečné plesknutí na zadeček se dělá tomu miminku a ne mamince.
1: No, bylo to lepší mamince. No, tak pojďme za muzikou.
2: Tak a já bych chtěl nechat zahrát všem svým kamarádům z té naší bezvadní regionální party a všem lidem, kterým nikdo zahrát nedá a všem lidem, kteří jsou nemocní, aby se uzdravili. A pro letní pohodu a vybral jsem krásnou písničku od Mirely Matije, jmenuje se Santa Maria de la Mer.
1: Mm-hmm. Je připravena. Díky, měj se krásně, užívej léto a zase někdy naslyšenou. Ahoj.
2: Taky, Jožo, mějte se všichni moc hezky, nashledanou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: Jsem pochopitelně připraven splnit i vaše písemná přání, jako právě v tuto chvíli. Dobrý den, zahrajte prosím Snídani v trávě. Naspíval Michal Tučný, děkuji. Jarek Střeště, pane Jarku, písnička už přichází.

0: Telefonní číslo 22 155 49 99 je obsazeno a ve své moci ho má pan Pavel. Dobrý den.
1: Pane Kolář, přeju vám krásné páteční odpoledne. Chtěl bych zahrát písničku od Petra Bendeho Láska a zahrál bych to jít se do práce, ať má dneska prima den, nebo nemá moc dobrou náladu dneska, ale ať ti to v práci utíká se vzkazem, že ji moc miluji, že mi moc chybí.
0: Dobře, tak posíláme písničku Láska s Petrem Bendem a věřím, že jí udělá radost a potěší i váš vzkaz. Naslyšenou, hezký den.
1: Děkuju, nashledanou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Pokračují s telefonátem. Paní Alenka ze Zvoněhova je tím, kdo teď je v naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Jošku, já vás zdravím. Já bych prosila písničku Japonečka. Mm-hmm. Jen tak pro klidný poslech.
1: Vám výborně.
2: Bych taky přála. A děkuji mnohokrát za zahrání. Hezký den. Naslyšenou.
1: Také přeji krásný den a posíláme Japonečku a ať se všem líbí. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

Zdravím vás a všechny posluchače a prosím o zahrání písničky Od zítřka máme dovolenou. Díky Dáša, tak to je SMSka, která k nám dorazila. A Merta Athena, to jsou zpěvačky, které právě tuhle písničku mají na svědomí a my si díky tomu můžeme poslechnout. Ať už máte dovolenou teď nebo až od zítřka, užijte si ji i léto a prázdniny.

12 hodin, skoro 55 minut, před námi je poslední přání dnešních písniček pro Vysočinu. Hezký pátek 17. července, dnes vybírám letní klasiku, zejména pro ty, kdo tráví léto ve městě Summer in the City. Původně ze 60. let od americké skupiny The Lovin' Spoonful. Já ji znám ale nejvíc z interpretace anglického zpěváka Joe Cokera. Jsem zvědavá, jakou verzi mi vyberete. Martinám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům napsala Sylvie z Prahy. Sylvie, já jsem vybral tu verzi od Joe Cokera. Je to z toho důvodu, že ta písnička je o něco delší a krásně nám vyjde až do zpráv do 13. No a po zprávách vás čeká pravidelný pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Zeithamlovou. Dnešním tématem je stres a kortizol. O něm budou hovořit Patrik Rozehnal a Kateřina Zeithamlová. Joža Kolář, ten se s vámi v tuto chvíli loučí. Přeji vám příjemný a pohodový zbytek dnešního dne. Užívejte léta, užívejte prázdnin. No a když budete vstávat zítra v 5 hodin ráno, doufám, že já taky, tak se budeme slyšet zítra ráno po páté. Se těším na slyšenou. Teď slibovaný Joe Cokera.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Při výstupu nahoru v Pakistánu zemřel český horolezec Jaroslav Bánský. Na Vysočinu přijeli děti z Ukrajiny. Ve Volkswagenu hrozí podle agentury Reuters zánik ještě více pracovních míst, než předpokládali dosavadní odhady. A bude polojasno odpoledne s bouřkami a teploty až 31 stupňů. Zprávy s Jakubem Divišem, dobrý den. V pakistánském pohoří Karákorám zemřel český horolezec Jaroslav Bánský, bylo mu 46 let. Bánský byl v Pakistánu na expedici s dalšími dvěma horolezeckými kolegy, Zdeňkem Hákem a Radoslavem Grohem. Na začátku července se jim podařilo zdolat horu Hběr Čady 1 se vrcholem přesahující 6800 metrů nad mořem. Bánský zemřel při výstupu na horu Hběr Čady 2. České ministerstvo zahraničí úmrtí potvrdilo a uvedlo, že velvyslanectví v Islamabadu je ve spojení s pakistánskou policií. Bánský je tento týden už třetím Čechem, který zemřel na horách v zahraničí. Děti ze zakarpatské Ukrajiny teď tráví týden na Vysočině, poznávají různá města. Kraj pro pobyt vytipoval žáky druhého stupně základních škol, kteří mají češtinu jako volitelný jazyk.
4: V lese, v zoo, v hlavě.
5: Vyjmenovává žačka Viktorie místa, která už stihla se spolužáky na Vysočině navštívit. Program pro ně chystají vždy konkrétní města.
6: Bylo to pro ně moc zajímavé a moc se těšili na každý den. Každý den byl naplněn nějakými překvapením.
5: Popisuje učitelka češtiny z Ukrajiny paní Viktorie s tím, že ubytování mají zajištěné od kraje Vysočina na střední škole v Třešti. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: V německém automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu podniků o tom informuje agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly okolo 100 tisíc propuštěných. Šéf koncernu Oliver Blum se během srpna setká s pracovníky, mimo jiné v závodech v Embdenu a Cvikově, kterým hrozí úplné uzavření. Součástí podniků jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto.
7: Sport.
2: Házenkáři Karviné se ve skupině Evropské ligy utkají s Benficou Lisabon, španělskou Torrelavegou a dánským Holstebrem. První zápasy jsou na programu koncem září, poslední na začátku prosince. Do vyřazovacích bojů pak postoupí dva nejlepší týmy tabulky.
7: Počasí.
2: V Moravských Budějovicích teploměry ukazují 30 stupňů, v Jihlavě 29. Odpoledne a večer dorazí na Vysočinu bouřky, lokálně i silné, které mohou být doprovázeny přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty dnes 28 až 31 stupňů a mírný jižní vítr v bouřkách zesílí až na 70 km v hodině.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pozor, dejte na D1 ve směru na Brno u Větrného Jeníkova, kilometr 102. Porouchané osobní auto tam stojí v pruhu pro pomalá vozidla a vybočuje se. A komplikace je taky na dálnici D1 směrem na Brno už od Velké Bíteše, kilometr 162. Je tam silný provoz a začínají se tvořit nesouvislé kolony. Osobním autem budete až do omezení k D2 v Brně popojíždět skoro hodinu, kamionem potom déle. No a na D1 na Brno ještě jednou kilometr 146 překáží porouchaná dodávka v odbočovacím pruhu. Ať už jedete kamkoliv, jezděte bezpečně, Jakub Diviš vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
8: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná jako vždycky doktorka Kateřina Cajtamlová.
9: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
8: Jak to?
9: Jmenuje se kortizol.
8: Kdo?
9: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte kortizol, výtažky ze 7 special hoop s kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
8: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
9: Ano.
8: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leccos najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte teď, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc častého onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíš, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zas tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zas tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí. Ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lebka, jo? Zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí vstávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně to v tu, ráno, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Léta si a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin. A já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček skoro.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení. Je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás křivdu. Naštve, no. Ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct. Čili
0: tak je
2: boj
0: to,
2: nebo
0: utěk. Dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný
0: tak
2: hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No protože čeho je moc, toho je příliš.
0: Aha.
2: Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct. Vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo? Tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni,
2: ano.
0: A pak, když už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovacího.
2: Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřičet něco,
0: jo.
2: Prostě
0: nezamrznout. A když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit?

0: je a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkuď a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
1: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví pak?
0: No,
1: nebo
0: ale
1: pohodu?
0: V okamžiku, kdy my máme insulinorezistenci, vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk, a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak, a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukrovka druhého typu, která je typická insulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním takhle, mezi lidmi, popovídat si, ano, o tom, jako my si teď povídáme.
1: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano, ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje,
0: nevíme,
1: že s tím tělem něco dělá.
0: Ano.
1: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
0: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc. Zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit. Zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi. Dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad. Pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné. To tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
1: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přešly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky Vesele a zdravě.cz, kde je formulář pro vaše dotazy. Tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu. To se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli je dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst.
1: Aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: To je zajímavé.
1: Jo? Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho. Jak bojovat se stresem? Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda.
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšené věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu. Dnes jsem na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, denně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, jasně.
2: Ano.
1: A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě v té rodině, tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Ne? Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku,
2: ano.
1: Kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jací. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako ano. Maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se ano. To nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme také říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Jsem se chtěla zeptat, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám. Prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za hlavu, že už je to stáří se
1: jasně.
3: Starat o něj.
1: No.
3: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku. V chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
0: nutit
1: si,
0: se.
1: Že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolujte. A chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
0: No. Zkuste
1: moc
0: takto.
1: Vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme
4: ano.
1: Moc dobře. Povídejte.
4: Hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
1: A paní doktorka to ví?
4: Ví to, ví. Ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny. Jo? Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby nebo maso nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Jo? Tolik tedy doporučení. Trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ano, vysíláme pořad Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost.
1: Ano.
2: V souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech v té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit.
1: Ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme, jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak.
1: Všechno ano.
2: Pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal ano. sobě přikládat. Výborně.
0: Ať se daří a zdraví. Mějte tak se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
3: Co chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám to. Radost. A vám pomohli, to. Jo?
3: Pomohli mi.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš víceméně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Že jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno hážu za hlavu.
1: Výborně.
3: A to opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ale ještě podotýkám, ano. Že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím.
1: No. Správně. A chůze no. je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není ano. to tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prostě stát ten, jako, že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
0: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak říkáme, napříjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní doktorko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jakým to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás,
1: ne,
0: ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano, mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas fňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová. Já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo. Budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policisté hledají 13-letého chlapce z Krnčic na Třebíčsku. V Národním parku Šumava hoří les, hasiči mají požár pod kontrolou. Francii zasáhly silné bouřky, bez proudu byly tisícovky domácností. A počasí během odpoledne a večer dorazí bouřky, zítřek bude oblačný s možností přehánek a teploty do 28 stupňů. Vítejte u poslechu zpráv s Jakubem Divišem. Třebíčští policisté pátrají po 13-letém chlapci. Naposledy byl viděn dnes ráno v Krnčicích, kde bydlí. Odešel z domu a doposud o sobě nepodal žádnou zprávu, ani u sebe nemá mobilní telefon. Mohl by na sobě mít zelené tričko, tmavé kraťasy a batoh. Z domu zřejmě odjel na červeném kole. Chlapec má osobní vazby na Brno. Pokud o něm má někdo informace, má se ozvat na linku 158. Jihočeští hasiči zasahují u požáru v Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku. Hoří ve velmi obtížně přístupném terénu. Hasiči proto podle mluvčí Venduly Matějů vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.
2: Požár, který je v kořenovém systému, se podle velitele zásahu daří držet na ploše 50x50 metrů bez dalšího šíření. Požáru ale není možné dojet cisternami, proto tvoříme dopravní vedení na dálku zhruba 500 až 600 metrů s převýšením 100 metrů. Zasahují dvě profesionální jednotky z Českého Krumlova a Frimburku a 7 jednotek dobrovolných hasičů.
0: Nepůvodní kolonie bochnatek amerických se rozšiřují z Velkého dářka. Velké rosolovité koule drobných živočichů se v největším rybníce na Vysočině v létě objevují opakovaně. Podle Petra Kulhánka z rybářství Kinský je nejspíš ptáci roznesli i do nedaleké retenční nádrže a přilehlého nového rybníka. Bochnatky nejsou na dotek zdravotně závadné a pro plavce ani nepříjemné. Rybářům komplikují práci jen lehce, vysvětlil Petr Kulhánek.
3: Největší problém bochnatek u nás je ten, že prostě při vypouštění rybníka ucpávají mříže, takže se rybník třeba vypouští díl a musí se prostě ty mříže čistit od těch bochnatek, který to ucpávají. No.
0: Francii se prohnaly silné bouřky. Ve střední a jižní části země při nich zemřeli dva lidé. Prudký vítr a krupobytí zkomplikovaly silniční i železniční dopravu. Bez proudu byly tisícovky domácností.
4: Nedaleko Lyonu natočili tornádo. Rotující sloupec vzduchu převrátil kamiony na dálnici, vyrval stromy a odnesl střechy. Bretaň i Alzasko zasáhly přívalové deště. Na některých místech padaly kroupy o velikosti golfových míčků, které ničily auta. V oblasti řeky Loire bylo bez proudu na 8 000 domácností. Bouřky přerušily železniční dopravu na trase Lyon-Rouen. Spoj mezi Toulouse a Paříží měl skoro 6-hodinové zpoždění kvůli spadlému stromu na trati. Bouřky postupně opouští Francii a tak meteorologická služba ruší svá varování. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalová Sigma Olomouc má před sebou poslední přípravný zápas před startem nového ročníku Šance ligy. Generálku odehrají Hanáci za hodinu, v Rakousku vyzvou katarský tým Al-Sadd. Příprava na soupeře nehraje takovou roli, ale jde spíše o ladění taktiky a sestavy do prvního ligového kola, naznačuje trenér Pavel Hapal.
5: Hráčům dáme informace, ale nebudeme se na to soustředit, budeme se soustředit na svoji hru, kterou se budeme chtít prezentovat i v lize, to bude pro nás podstata. Máme široký kádr, já si myslím, že všichni kluci jsou nachystaně připraveni na to skočit do prvního mistrovského utkání, takže nebudu určitě teďka určovat, že to bude základní sestava proti Jablonci, ale určitě spousta hráčů se tam objeví. Počasí.
0: Teploty v kraji dosahují svých dnešních maxim, v Dukovanech je 31 stupňů, v Libici nad Doubravou nebo ve Vatíně 30. Během odpoledne a večera dorazí na Vysočinu bouřky, lokálně i silné, které mohou být doprovázeny přívalovým deštěm a kroupami. Déšť se může objevit i v noci, a to hlavně na severu a na západě kraje. Sobota pak bude oblačná, odpoledne s možností přehánek nebo bouřek, no a teploty zítra 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 mezi kilometry 160 a 161 ve směru na Brno je neprůjezdný pravý jízdní pruh, je tam roztrhaná pneumatika a odstavené nákladní auto. A nehoda tří osobních aut se stala na silnici mezi Moravským Krumlovem a Hrotovicemi u křižovatky na Dukovany. Opatrně tudy projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré páteční odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina krátce po 14. hodině. Pokud si chcete zajít za zábavou, ale nemá vám kdo pohlídat děti, tak se vypravte do Žďáru. Samozřejmě nejen to. O festivalu Korespondance 2026 budeme mluvit hned po písničce.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Ode dneška až do neděle se na zámku ve Žďáru nad Sázavou koná další ročník Mezinárodního festivalu současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu Korespondenc. Co vše vás tam čeká, pokud se na zámek do Žďáru vypravíte, nám prozradí paní Michaela Sýkorová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Festival začíná dnes v 16 hodin. Čím odstartujete?
1: Festivalový program na zámku už tradičně začíná autorským představením dětí z tábora Korespondenc, který tady probíhá teďka od neděle do pátku, takže úvod patří dětem a jejich tvorbě a vlastně potom hned navazuje inscenace nebo spíš performance, která se vlastně vytvářela s lidmi z regionu, ze Žďáru, s divadelními a tanečními amatéry, kteří se spojili s profesionály. A je to choreografie francouzského choreografa Albana Richarda, která se jmenuje Insane. A tady tahle performance, do které je zapojená teda místní komunita, zároveň otevírá i program Hub 800, který se od teďka bude odehrávat po celý rok v nově otevřeném kulturně kreativním centru Vysočina.
0: Jaký program na návštěvníky chystáte v sobotu a v neděli?
1: V sobotu a v neděli se mohou návštěvníci setkat jak s českými umělci, tak také evropskými, například z Vasiliky, z Řecka, která je jedním z highlightů tohoto festivalu, ale třeba taky s tajvanskými umělci, například také s francouzským novocirkusovým umělcem Mérym Luchesem. Na programu bude opravdu tanec, divadlo, nový cirkus, máme speciální sekci pro děti, takže když si rodiče budou chtít zajít na nějaké představení se podívat, tak vlastně paralelně můžou děti v úzovkách odložit na dětský program a můžou si užít i představení pro dospělí.
0: Na festival Korespondenc 2026 nás do Žďáru nad Sázavou pozvala Michaela Sýkorová. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ladíte, dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a dospíval nám zpěvák Meky Žbirka. Dopis krále slunce Ludvíka 14. císaři Leopoldovi I. nebo list Rudolfa II. Vilémovi z Rožmberka. I takové vzácnosti ukrývá Lobkovický archiv, jeden z nejvzácnějších dopisů psaní skladatele Antonína Salieriho. Teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě, a to v rámci výstavy Od kalamáře k psacímu stroji.
1: To jsou originály?
2: Aha.
3: Skladatel posedlý touhou po slávě, kterému Bůh na rozdíl od Mozarta nadělil jen průměrné hudební nadání. Tak vykreslil Itala Antonia Salieriho v oscarovém filmu Amadeus Miloš Forman.
4: Tady tenhle ten dopis je pro mě opravdu srdcovou záležitostí, protože dokládá především ten fakt, že Salieri rozhodně nepatřil k nějakým průměrným autorům.
3: Kurátor lobkovických sbírek Petr Slouka si nasadil ochranné bílé rukavice a vytahuje skutečně vzácný artefakt, vzácný dopis.
4: Dokládá tento dopis také fakt, že kníže z Lobkovic, v tomto případě František Josef Maximilián, význačný hudební mecenáš, byl opravdu ve velmi úzkém kontaktu, dá se říct, s tou uměleckou špičkou celé Evropy.
3: Takže dopis je adresován rodině Lobkoviců. Jakého je data?
4: Jedná se o 21. červenec roku 1814, a to je poměrně důležité datum, protože to bylo nedlouho poté, vlastně, kdy vyhrává takzvaná šestá koalice, přichází tedy porážka Napoleona, ten abdikuje, je internován na ostrově Elba, takže přichází ten dlouho očekávaný mír do Evropy a to vlastně Salieri tady na konci ke svému podpisu připojuje ještě několik notových osnov, kde zhudebňuje slova páčem, páčem, aleluja, tedy mír, mír, aleluja a ještě laus Deo, tedy chvála Bohu.
3: To je tedy dopis z počátku 19. století, je tu ale dopis starší, ze století 17.
4: A prezentovali jsme dopisy, mám tu dopis například i Johana Wolfganga Goetheho, také adresovaný 7. knížeti z Lobkovic, dopis Ludvíka 14. A z těch nejstarších je to bezesporu tento autograf císaře Rudolfa II., který je adresován Vilému z Rožmberka do Třeboně. Byl napsán patrně mezi lety 1586 až 1589.
3: Ten dopis psal přímo Rudolf II.
4: Ano, je to jedna z mála výjimek. Na první pohled vidíte neúhledný rukopis. V jazyce byste našel spoustu gramatických chyb.
3: Rudolf II. Si v tomto dopise žádá přítomnost slavného alchymisty Edwarda Kellyho na svém dvoře v Praze, aby extrahoval jednu z velmi důležitých látek pro kámen mudrců. Výstava Od kalamáře k psacímu stroji potrvá v Lobkovickém paláci na Pražském hradě do konce října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

promień barew przejdę w pastel. Ja byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Krátce po půl třetí posloucháte mne dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Za nenápadnými kameny u cest v polích a lukách se často skrývají dramatické příběhy. Jeden takový stojí v hájku nad Novým Veselým na Žďársku. Text je na něm už špatně čitelný, ale novoveselští mají dobové fotografie, noviny i texty ze starých soudních spisů. A příběh o vraždě četníka Jana Špačka jsme si tak mohli vyslechnout do nejmenších podrobností.
2: S Marcelou Vencelidesovou jsem uprostřed louky na okraji Nového Veselí na Žďársku a jdeme k pomníčku se zajímavým nápisem.
3: Na tomto místě byl zavražen četník.
2: Už jsme u pomníčku. No. Zavražděn a oloupen.
3: Ano.
2: Dne 5. března 1884 v noci.
3: Není to přesné místo té tragické události.
2: Aha, jak jo? Je to možné?
3: No, protože když se koukneme takhle přes ten rybník, tak tam je les. A ten četnický strážmistr vlastně byl ze Žďáru. A takový ty pochůzky těch četníků asi znamenaly obejít několik vesnic, vrátit se na základnu a tam prostě podat hlášení, co kde, v který vsi se událo.
2: No, našlapali se.
3: Našlapali se, ano. Tehda slyšel zvuk řezání dřeva, že vlastně tam asi dochází k nějakému lesnímu pichu. No tak na ně udeřil, poznal dva výtečníky, teď šupem zpátky do Veselí a ohlásím vás starostovi a bude se to řešit.
2: Takže na černo řezali dřevo.
3: V noci je chytl u řezání dřeva. Když kouknete, ten les je někde tamhle v těch místech.
2: Ano.
3: Nový Veselý tady takhle za tím kopcem. A někde v těch místech, když kouknete tady tím směrem asi 200 metrů.
2: Vidíme ano, budeč přesně, tady za polem.
3: Začali prosit četníka, že teda to nechtěli udělat. Zastavili se, ať si odpočnou, no ale v té chvíli prostě se to zvrtlo, že ho jeho vlastní šavlí ubodali v podstatě.
2: A tam tedy ten pomníček stál původně.
3: A tam celý roky tam stával, no ale potom v 50. letech, když se scelovali pole a rozorávali meze, tak vlastně co s pomníčkem, tak byl přetažený tak lesem.
2: Víte, co mě ještě zaujalo, že jsou tam přesně daná jména a příjmení těch hříšníků.
3: To nás zajímalo, jaký byl potom jejich další osud.
2: Zavřeli je nebo dokonce poprava?
3: No.
2: Vy tady máte kopii národních listů a ze kdy to je? Z roku 1884?
3: Ano, v pondělí 10. března 1884, takže opravdu pár dní potom, co se to událo. Článek končí tím, že Svoboda i Škoda byli pak zatčeni a odvezeni do vazby vyšetřovací. A kopii z toho soudního spisu zde máme taky.
2: Jménem a jeho císařského veličenství.
3: Týká se to Jakuba Škody, ještě než došlo tady k tomu soudu, tak František Svoboda, ten starší z těch dvou mužů, spáchal v tom vězení sebevraždu.
2: Oběsil se na ručníku, na okenním mříži celi, je tady napsáno.
3: A Jakub Škoda, to je ten druhý, byl uznán vinným a potom odsouzen. A
2: tady smrti vlastně provazem.
3: Ano. No a i on vlastně 28. července, vlastně ještě než byl ten rozsudek vykonán, tak on tam na tuberkulózu zemřel.
2: Takže se v Šibenice vlastně ani nedočkal. Víte, co mě taky zaujalo, jak brzy ten soud byl po tom činu.
3: No.
2: 10. března vlastně se stala ta vražda.
3: A soud tady máme 19. června.
2: 3 měsíce a byli odsouzeni.
3: No. A měli tušku, papír, zasedali, jezdili dráhou, ale většinou nějakým povozem nebo pěšky. My teď máme výhodu, že vlastně můžeme ten archiv navštívit a bádat
2: a dozvídat se.
3: A dozvídat se.
2: Od Nového Veselí Irena Šarounová, Český rozhlas.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobré páteční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Počasí.
0: Jaké máme počasí a hlavně jaké bude, to nám řekne meteorolog Mojmír Martin. Já vás vítám, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Tak zdá se aspoň takhle z pohledu z okna, že té oblačnosti na Vysočině už přibývá v tuto chvíli.
2: Ano, je tomu tak. Nejvíce, nejhustší oblačnost je na západě kraje. Tam se také už vyskytují přeháňky a ojedinělé bouřky. Týká se to Pelhřimovska a na některých míst Havlíčkobrodska. Tam také je v těch srážkách nejchladněji, kolem 20 stupňů. Na tom ostatním území kraje se teploty pohybují od 28 do 31 stupňů.
0: Jak se nám ty bouřky a přeháňky budou přesouvat dál přes Vysočinu?
2: Tak měli by se přesouvat od jihozápadu až západu, mělo by jich přibývat, nejvíce tedy v tom pozdním odpolední a podvečer. Mohou být samozřejmě i doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
0: V noci se už počasí uklidní?
2: Ano, uklidní, bude většinou oblačno, občas i polojasno. Na některých místech se ještě mohou objevit přeháňky a hlavně v severní západní části kraje je také malá možnost bouřky, hlavně z kraje noci. 18 až 15 stupňů budou nejnižší noční teploty, foukat bude mírný západní vítr do 20 km za hodinu.
0: V sobotu máme taky ještě očekávat nějaký déšť nebo bouřky?
2: V sobotu se budou vyskytovat přeháňky a bouřky hlavně v odpoledních hodinách, ale budou lokálního charakteru. Bude takové docela oblačnější a větrnější počasí s odpoledními teplotami 25 až 28 stupňů.
0: No a pojďme se ještě podívat na neděli.
2: Neděle ta bude zpočátku slunečnější, tak to znamená skoro jasno až polojasno. V průběhu dne začne od západu přibývat oblačnost, přechodně se zatáhne a zejména později odpoledne a večer se bude rozšiřovat déšť nebo přeháňky, na některých místech i bouřky, které mohou být opět silné. S nedělní ráno přinese teploty kolem 14 stupňů, odpolední teploty 24 až 28.
0: Počasí na Vysočině nám předpověděl meteorolog Mojmír Martin. Díky za to, mějte se hezky, na naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Že je Česko opravdu bohaté na památky, o tom svědčí i naše zámecké léto. Po celé prázdniny vám každý den představujeme jeden z našich zámků. Výjimkou není ani dnešek. Jaký zámek to bude tentokrát, nám právě teď poví průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermajeru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století, velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál, kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji, tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století, ale máme tady taky hrací skříň Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
5: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou.
3: S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
3: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
4: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimmem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál kvintetu. Páteční večer s Českou televizí. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Policisté našli 13-letého chlapce z Krnčic na Třebíčsku. V Dukovanské elektrárně začíná odstávka třetího bloku. V Dyji pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo podle odhadu rybářů více než 1,5 tuny ryb. A během odpoledne a večer dorazí bouřky, zítřek bude oblačný s možností přehánek a teploty do 28 stupňů. Na řadě jsou zprávy, příjemný poslech přeje Jakub Diviš. Třebíčtí policisté našli 13-letého chlapce, po kterém vyhlásili pátrání. Naposledy byl viděn dnes ráno v Krnčicích, kde bydlí. Následně odešel z domu a nepodal o sobě žádnou zprávu, ani si nevzal mobilní telefon. Chlapce se podařilo policistům nalézt v Moravských Budějovicích a je v pořádku. Odstávka třetího bloku dnes začíná v jaderné elektrárně Dukovany. Energetici vymění část paliva a provedou nutné kontroly. Odstávka bude mimořádná i tím, že v srpnu elektrárna souběžně zhruba na měsíc odstaví i sousední čtvrtý blok kvůli pracem na společném zařízení. Podobná situace znovu nastane až v roce 2032. Cyklistická akce Road Classic dnes startuje ve Žďárských vrších. Amatérského závodu se má zúčastnit více než tisícovka jezdců na silničních kolech. Klání startuje dnes ve 20.30 ve Vysočina aréně časovkou dvojic a jednotlivců. Hlavní závod se uskuteční zítra na tratích o délce 104 nebo 63 kilometrů se souhrným převýšením přes 1000 metrů. Rybáři spolu s hasiči dnes loví ryby, které uhynuly v řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi. Na Zámecké a Staré Dyji podle jejich odhadů uhynulo nejméně 1,5 tuny ryb. Českému rozhlasu to potvrdil předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Laníček. Hlavním důvodem jsou vysoké teploty a nízký obsah kyslíku ve vodě způsobený sinicemi. Situace zůstává podle rybářů kritická. Řeší také povodí Moravy, popisuje mluvčí podniku Jana Kučerová.
3: V současné chvíli provádíme provzdušňování vody tak, aby měly ryby lepší podmínky. Nicméně počkáme, jakmile se zlepší stav samotné řece Dyji, tak navýšíme odtok i do těchto ramen, tak aby byla proudící voda v obou těchto ramenech.
2: Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham je novým předsedou Labouristů. Nahradil tak současného britského premiéra Keira Starmera. V pondělí ho vystřídá i ve funkci předsedy vlády. Starmer v čele země po dvou letech končí. Odchod zdůvodnil sílícím tlakem uvnitř strany. Mezi Burnhamovy hlavní priority patří zlepšení péče o nemocné a staré.
4: Musíme mít odvahu napravit velké věci, které politika zanedbávala. Jako třeba sociální péči. Musíme mít přesvědčení společně bojovat za naše řešení.
2: Sport. Finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou bude pískat slovinský rozhodčí Slavko Vinčič. Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila jeho nominaci na svých sociálních sítích. 46-letý sudí bývá pravidelně nasazovaný na významné evropské zápasy. Už má za sebou finále Ligy mistrů i Evropské ligy. Souboj obhájců titulu z Argentiny se Španěly začne v neděli v 21 hodin. A fotbalisté pražské Sparty podlehli v přípravě v Rakousku dánskému Nord Sjælandu 1-5. Po dvou výhrách tak Pražané před začátkem ligové sezóny po druhé v řadě prohráli. Počasí. Na Vysočinu už dorazily bouřky, blízká se teď hlavně na severozápadě kraje nebo třeba v oblasti Telče. Bouřky mohou být lokálně i silné, doprovázené přívalovým deštěm a kroupami. Déšť se může objevit i v noci, a to hlavně na severozápadě kraje. Sobota bude oblačná, odpoledne s možností přehánek nebo bouřek, no a teploty zítra 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Lovětíně u Batelova se v obci srazil traktor s osobním autem a silnice je tam neprůjezdná. A na D1 ve směru do Brna na kilometru 101 stojí porouchané auto v pruhu pro pomalá vozidla. Dejte tam pozor.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré páteční odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Speciální autobus už opět vozí seniory a lidi s handicapem na Praděd. Využili ho třeba manželé z Rýmařova, kteří se stěhují do Čech a před odjezdem se chtěli s jeseníky rozloučit. Jinak by se až na vrchol nedostali. Jejich příběh z poluby autobusu vám nabídneme v našem vysílání zhruba za čtvrt hodiny.
5: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví. Známý říkal, že má dítě sedmou nemoc. O co se vlastně jedná?
1: Dětských infekčních nemocích je spousta. Většina z nich má příznaky jako chřipka nebo běžná viróza. Děti mají teplotu někdy vysokou, bolí je v krku, hlava, jsou unavené, trpí nechutenstvím. A pak jsou příznaky, podle kterých se dá určit, co tu nemoc působilo, jako například který virus. V případě sedmé nemoci se jedná o enteroviry a ty způsobují vyrážku, která vypadá jako takové puchýřky, vřídky, které mají typické rozložení. Bývají na dlaních a chodidlech a také v dutině ústní, v ústech a na jazyku. Proto se tomu říká také syndrom ruce, nohy, ústa. Ne, že by se vyrážka nemohla objevit na jiných místech. Každopádně není to nic vážného, léčí se jako jiné virózy a většinou po týdnu bez komplikací odezní.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

0: do Čech po celém životě v Jeseníkách, tak se jdeme rozloučit.
1: Na sedadle hned u řidiče s perfektním výhledem sedí manželé Jana a Stanislav. Ve tvářích mají takový trpký úsměv, protože jak se dozvídám, tímto speciálním autobusem se jedou se svými milovanými Jeseníky rozloučit.
0: Ne, nedošlapala bych.
1: Nohy nebo?
0: Kolena, takže jsou ráda za ten autobus.
1: A kdy se stěhujete?
0: Konec července.
1: Ještě manžel vedle vás, tomu jak vám se loučí.
2: Tak se jdem podívat no, na posled, možná.
0: To mi toho rád byl na horské službě, takže mu se mu bude loučit ještě hůř než mě.
3: Jo, já jenom to jméno mě stačí.
4: Jančevová.
3: Máme lidi hodně.
1: Fakt?
3: Určitě, podívejte, tady máme seznam.
1: Jo, vy máte předem nahlášené.
3: Ano, že tady se u mě neplatí, tady mají všichni zaplacené online.
1: Aha.
3: A já mám jenom jmenný seznam, kdo jede, kdo ne.
1: Pan řidič Vlastimil, tak je to příjemná práce.
3: Určitě, podle mě je to příjemnější, než lidi seniori jsou vychovaní. Tak jakože umí pozdravit, jsou takový klidnější. Je příjemná práce s něma.
4: Tady, tak sedni. Já nejdu v okno. Nejdeš okno.
1: V červené šustákovce s hulkami v rukou se na výlet na Pradět těší i Martina Jalamasová.
5: Tak já jsem se přihlásila proto, že bych na Pradět nedošla.
1: Aha.
5: Tak jsem ráda, že tam dojedu a tam si můžu pochodit, teda pokud to dneska vyjde. No, tak když tak uvidíme Pradět v dešti, no. To je taky zážitek, že jo. No, mám problémy se zady.
1: Takže to by bylo na vás moc, takhle.
5: Pěšky bych tam prostě nedošla. Takže mě to vyhovuje, že ten autobus jede až přímo k vysílači, kam bych se normálně nedostal.
1: Speciální autobus má vlastně 3 zastávky, 2 v Karlově Studánce a 3. na rozcestí Hvězda. Z Jeseníku Andrea Brtníková, Český rozhlas.

0: Máme 15:30 a vy jste na vlnách dobrého pátečního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Žloutenka ta v posledních letech u nás docela řádí. Ve středověku to ale bylo mnohem horší. Však taky hygiena skoro neexistovala. Takže toto onemocnění bylo mnohem častější než dnes. A taky byla spousta rad, jak se z žloutenky zbavit. Některé nám teď přiblíží Miroslav Marek v dnešním Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: Kterak vyzrát na žloutenku. Naši předkové říkávali také žloutenice. My mluvíme o nemoci špinavých rukou. Jak na ní? Podle středověkých praktik zaříkáváním. Zde jest dobový návod. Při žloutenici omotá zaříkávačka růženec 7x svěcený kolem ruky, potírá jim nemocného a říká evangelium. Na počátku bylo slovo. A slovo bylo u Boha. A Bůh byl slovo. A tak dále. Pak vezme hromový kámen, potírá plochou jeho stranou tělo a modlí se. Boží, pro vykoupení světa narození, obřezání, od Jidáše zrádce políbení, provazy svázaný, jako beránek nevinný k oběti vedený, k Anášovi, Kajfášovi, Herodesovi a od svědků obžalovaný, ubičovaný, trnem korunovaný, tvář i oči zakrývaný, z roucha svlečený, hřebíky přibitý, na kříži pozbížený, mezi lotry počtený, octem žlučí napájený, kopím prohnaný, o Ježíši. Krství nejsvětější muky, kříž a smrt tvou, o vysvoboď tuto Johanu, zde se dává jméno dotyčného chorého, od nemoce této, od muk pekelných a uveď jednou tam, kam uvedl slotra kajícího, ukřižovaného, jenž živ jest s otcem i synem i duchem, jenž kraluje na věky věků. Nyní vezme 9 oloupaných česneků, navleče je na červenou nitku a kladouc šňůrku kolem krku nemocného říká: ne jeden, ne dva, ne tři, ne čtyři, ne pět, až do ne 9 a zase naspět až do ne jedné. Ale nesmí se zmýliti, sice by se chorému tím uškodilo. 9 dní musí být česnek na krku. Zežloutne, přijíma v sebe žloutenku a pak se spálí a člověk tím se uzdraví. No a příště v pondělí bude svatého Eliáše.

0: Posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Už je zítra odpoledne od 14 hodin v Putimově na Pelhřimovsku začíná mega dětský kemp. Je to už šestý ročník. Čekají vás tam například letos i vyhlídkové lety vrtulníkem, ale pak spousta dalších atrakcí pro děti, jako jsou skákací hrady, rodeo bík, bude tam taky sportovní arena, můžete se projet na koníkovi, zaskákat na trampolíně nebo se vykoupat v moři pěny. Stejně tak tam na všechny čeká taky lanovka, cukrárna, lezecká stěna pro děti, vystoupí mažoretky, projdete se dobovou vesničkou, no a můžete se taky podívat na práci hasičů, záchranářů nebo policie. Na zítřejší megadětský kemp do Putimova od 14 hodin vás zve Český rozhlas Vysočina.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Tady ta klimatická změna Vysočině vlastně prospívá, protože, ať se to zdá neuvěřitelný, můžu s mírnou nadsázkou říct, že Vysočina se stává takovou obilnicí republiky. Protože pšenice, ječmen, tady ty obilniny, které dřív byly jako spíš doménou těch úrodnějších nížin, tak vlastně se jim dneska velmi dobře daří na Vysočině, protože tady pořád je voda.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Takový to jdeme na druhou stranu, poplaveme na druhou stranu a zpátky, to prosím vás už v dnešní době tam, kde je lodní doprava, v žádný případě nedělejte.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Lado, řekni fór.
1: Tak co říkáte třeba černý humor, co? Takhle temný večer, jo? Po hřbitově chodí muž, rozhlíží se, až přijde k jednomu z hrobů a začne z něj odsouvat žulovou desku. Jeho konání vyděsí postarší vdovu, která jde právě kolem. Halo, pane, co to děláte? Muž však pokračuje dál. Desku z hrobu už má z poloviny odsunutou a paní křičí, prosím vás, to se nedělá. Nechte je odpočívat v pokoji, proč to děláte? Muž odsune celou desku z hrobu, vyskočí chlapeček a holčička, hned se mu radostně vrhnou kolem krku a křičí, tati. Vdova omdlínu a když ji pak muž křísí, vysvětluje jí, co se lekáte, paní, co se lekáte, no, šli jsme s manželkou do kina, no tak jsme děti dali na večer k našim.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

mu toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě, a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si sám.

0: Dobré páteční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Lahůdkou bývají v letních dnech studené polévky, zasytí, ale nepřehřejí nás. Známe španělské gazpáčo, to se dělá ze sírových okurek a další zeleniny, no my si dnes dáme něco trošku jiného.
2: Pokud vám zbudou nějaké ty vařené brambory ve slupce, stačí tři. Máte doma pár salátových okurek, na záhonku roste kopr a v lednici se chladí kefír nebo podmáslí. Rozhodně se můžete pustit do následujícího receptu. Z rukávu jej pro nás vysypala redaktorka časopisu Appetit Darina Sieglová při své návštěvě Jihlavy. Studená polévka pochází z východní Evropy.
3: Můj tip je okroška. Principiálně je to studená polívka, je trochu slaná a dělá se ze zeleniny, takže okurka, vařený brambory, můžete dát vajíčko, takže tam máte bílkoviny, takže je to plnohodnotné jídlo a dáte do toho podmáslí nebo do toho dáte kefír. Je to hrozně jednoduchý. Nakrájela bych všechno na kostičky, takže vařený brambory, okurku, klidně červenou cibuli, kopr natrhat, to vajíčko bych do toho nakrájela, může být klidně na hniličko, to taky bude dobrý, ale klidně natvrdo, to je v pohodě. No a zalila bych to podmáslím nebo kefírem nebo kiškou, osolím, opepřím, hotovo 20. A je to skvělý, je to plnohodnotný a je to osvěžující. Na léto ideální, na horké léto ideální.
2: K okurkám a bramborám můžeme přidat i řetkvičky a jarní cibulku. Nakrájíme na malé kostičky. I vajíčko protlačíme kolečkem a přidáme do polévky další kostičky. Chutí dodá kromě kopru také pár lístků máty a lžička dižonské hořčice. Dochutit můžeme ještě vedle soli a pepře také citronovou šťávou. Promícháme, kdo chce, může i rozmixovat pro jemnější texturu, pak okrošku vychladíme a podáváme. Především za horkých letních dnů je to ideální osvěžení. Tak dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policisté kvůli pohřešovanému muži prohledávají jihlavský rybník Borovinka sonarem. V Národním parku Šumava hoří les, hasiči mají požár pod kontrolou. Francii zasáhly silné bouřky, bez proudu byly tisícovky domácností. A počasí zítřek bude oblačný s možností přeháněk a teploty do 28 stupňů. Zprávy s Jakubem Divišem, vítejte u nich. Prohledáváním rybníka Borovinka dnes pokračují jihlavští policisté. Hledají pohřešovaného Ukrajince. U vody se včera ráno našly jeho odložené osobní věci. Policejní potapěči dnes propátrávají rybník za využití sonaru. Jihočeští hasiči zasahují u požáru v Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku. Hoří ve velmi obtížně přístupném terénu. Hasiči proto podle mluvčí Venduly Matějů vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.
2: Požár, který je v kořenovém systému, se podle velitele zásahu daří držet na ploše 50x50 metrů bez dalšího šíření. Požáru ale není možné dojet cisternami, proto tvoříme dopravní vedení na dálku zhruba 500 až 600 metrů s převýšením 100 metrů. Zasahují dvě profesionální jednotky z Českého Krumlova a Frimburku a 7 jednotek dobrovolných hasičů.
0: Francii se prohnaly silné bouřky. Ve střední a jižní části země při nich zemřeli dva lidé. Prudký vítr a krupobytí zkomplikovaly silniční i železniční dopravu. Bez proudu byly tisícovky domácností.
3: Nedaleko Lyonu natočili tornádo. Rotující sloupec vzduchu převrátil kamiony na dálnici, vyrval stromy a odnesl střechy. Bretaň i Alzasko zasáhly přívalové deště. Na některých místech padaly kroupy o velikosti golfových míčků, které ničily auta. V oblasti řeky Loire bylo bez proudu na 8 000 domácností. Bouřky přerušily železniční dopravu na trase Lyon-Rouen. Spoj mezi Toulouse a Paříží měl skoro 6-hodinové zpoždění kvůli spadlému stromu na trati. Bouřky postupně opouští Francii a tak meteorologická služba ruší svá varování. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková zhruba za půl hodiny rozehraje na premiérovém ročníku turnaje WTA v Aténách čtvrtfinále. Její soupeřkou bude v řeckém hlavním městě vítězka olympijské dvouhry v Paříži Číňanka Cheng. O semifinále tam zabojují i další dvě Češky. Krejčíkovou v něm bude moct případně vyzvat Sára Bejlek, kterou večer čeká duel s Dánkou Taunsovou. Tereza Valentová se o postup mezi čtyři nejlepší utká s ruskou Koronějevovou.
1: Počasí.
0: Vysočinou právě prochází pásmo silných bouřek a teploty se pohybují kolem 28 stupňů. Déšť se může objevit i v noci, a to hlavně na severu a západě kraje. Sobota bude oblačná, odpoledne s možností přeháněk nebo bouřek, no a teploty zítra 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnici 38 z Jihlavy na Moravské Budějovice u Vílance začíná asi 10 km dlouhá kolona, která potom vede až do obce Prostředkovice, kde je kyvadlový provoz řízený semafory. Náš zpravodaj upozorňuje, že je to až na 40 minut. Zdržíte se taky na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu u Červeného kříže, tam je provoz veden kyvadlově jedním jízdním pruhem a tvoří se kolony. Ať už jedete kamkoliv, Český rozhlas Vysočina a Jakub Diviš vám přejí šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý, když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
3: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
2: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obličeji.
3: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jakože když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
2: Se rozpohybuje mozek. Jako.
3: Ano.
2: Tak dobrou zábavu vám všem.
1: Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu, připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel,
0: jak
1: ano.
0: Jak přežít trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchneš smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, ajajaj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou. A pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska, je to Ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka.
1: Jo, jo, Jirka byl výborný.
0: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu. Mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování. Proti tedy Halině Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma. Humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 01104 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bod můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zemník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, Janou, Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
6: Konečně jsem se domluvil.
3: Povedlo se.
6: Zdravím vás oba dva.
5: Díky.
6: A to bych Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Haló?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď. Říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jak se probudíte.
5: Haló?
3: Ano, jste to vy.
5: Tak koho?
7: Halo, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
3: Ano.
7: Chtěl jsem se zeptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano.
7: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskynka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu, jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
7: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten horozec Český Třebový.
5: Ano.
7: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. pokud ti to Honza Čenskej nevyřídil.
5: Dobře, já.
3: Ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
8: Dobrý vás, Petr Zarhoty.
5: Ano.
8: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
8: A třeba bych si pročování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
9: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost

0: srandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř podtrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mě v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabyle řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
1: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
2: Přesně tak.
1: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naděja Konvalinková, ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou dělá radost
2: ano,
1: nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
2: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti, bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
1: Ano.
2: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde. A nikdo nepřijde.
1: A ty tam stojíš
2: a říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš a teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamlaze celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
3: Stalo se teda.
2: Stalo se mi to. Stalo se mi to zrovna v Karlovarském pupu jednou, když jsem tam už ani nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Nebyl. Já nevím, to byl třeba Bolek, Polívka nebo někdo Jasně. takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To, jako, to jsem si říkal, Ježíš, to si užiju.
1: A on tam původně měl být, asi za to jenom vysněl.
2: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
1: Ale o to horší může být ještě bariéra. varianta, že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný, a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
2: Ano, ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano, na kterého si totálně zapomněl. A ty víš, že už byl vrchol večer.

0: Že už vlastně se loučíme.
1: Ano.
0: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a přichází, a teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
1: Někdo no. Už v šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
2: Hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Petr Jančařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, daně třeba, daně, že budu vybírat daně, víš, jak...
2: to byly vždycky... Vybery ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno párty, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak si opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. Normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš.
4: No. S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tom mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničincovou, jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, a on maloval ty kresbičky. Mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se nám vešel do té šatny a on Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny. Pamatovali si ho i král Miroslav.
4: No, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice. Oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu, asi tak volala, králi Miroslave, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko, tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s tím měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No je to trochu na to téma, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, ty, a on jako tomu panu Kemmeru, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal ses, měl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle. S panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemmer umí všechny. Ten uměl celou hru.
2: Fakt.
3: Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jména někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mě nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No, jasně.
4: No, jasně.
5: Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme za to. Kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peti zeptat, který pořád když jsi uváděl, jestli Magion anebo Vegu.
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to byl.
3: Samé soutěžní otázky,
6: to,
3: tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem přidal s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Světla Hora, hlas je pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Mirek donutil, dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s panem Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, protože on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, jo, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisér, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepeněl, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Hjalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím, když jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Hjalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo. Až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a je, no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
4: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí. A já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo, ale už to asi nezjistím nikdy.
2: Tak tobogán má nějakých 35 let, ale s mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. Takže to musíš vědět ty,
4: Číslojíš
2: si třeba? Jako,
4: ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné statistiku. Záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
2: A máš nějak nic. Třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
4: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
2: A kolik jsi tam měl nejvíc najednou?
4: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik, že to máš hostů. Najednou zjistíš, že máš...
2: Kde všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
4: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím, 70. A tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
2: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01 04 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 800 900. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod, dobrá. Děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
4: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
3: Dobrý den.
4: Chtěla bych vám říct jenom, že ty zdonky jsou u Kroměříže.
3: Aha.
4: Ačko.
1: Ačko, Tomáš Sláma.
4: Tady je to blízko.
1: Dostává bo. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
3: Ano. Dobrý den.
5: A přijdu a přát bych si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přičítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
3: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží. K té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon, anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč, a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru, a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem très roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že? Ta hlasatelka se jmenovala Françoise. Písnička se jmenovala také François. Já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François. Akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Memoriáda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík. Jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju, užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte. Já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváři, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou. We'll

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Obce chystají vodohospodářské stavby, jde o vodovody i protipovodňové nádrže. V Dyji pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo podle odhadu rybářů více než 1,5 tuny ryb. Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. A zítřek bude oblačný s možností přeháněk a teploty do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobrý podvečer přeje Jakub Diviš. Nové stavby ve vodním hospodářství připravují některé obce na Vysočině. Jde například o rozšíření vodojemu v Suché na Jihlavsku nebo přípravu čistírny odpadních vod a kanalizace v Jihlávce. Z různých programů na ně víc než 20 milionů korun přispěje i kraj Vysočina, pokračuje jeho mluvčí Jitka Svatošová.
3: Výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v Lipkově vodě nebo intenzifikace čistírny odpadních vod v Telči. V podprogramu Ochrana před povodněmi nebo suchem budeme spolufinancovat například projekty rekonstrukce vodní nádrže ve Štokách, obnovy vodní nádrže v Budkově nebo projektovou dokumentaci na rybníky v obci Chystovice na Pelhřimovsku.
2: Rybáři spolu s hasiči dnes loví ryby, které uhynuly v řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi. Na Zámecké a Staré Dyji podle jejich odhadu uhynulo nejméně 1,5 tuny ryb. Českému rozhlasu to potvrdil předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Laníček. Hlavním důvodem jsou vysoké teploty a nízký obsah kyslíku ve vodě způsobený sinicemi. Situace zůstává podle rybářů kritická. Řeší také povodí Moravy, popisuje mluvčí podniku Jana Kučerová.
4: V současné chvíli provádíme provzdušňování vody tak, aby měly ryby lepší podmínky. Nicméně počkáme, jakmile se zlepší stav samotné řece Dyji, tak navýšíme odtok i do těchto ramen, tak aby byla proudící voda v obou těchto ramenech.
2: Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS 1, který dnes unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
5: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžeji spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místopředsedkyně Evropské komise Tereza Ribereová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech. O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
2: Nováček první fotbalové ligy Artis Brno má novou posilu, 18-letého záložníka Ismaela Silu. Hráč z pobřeží Slonoviny přestoupil z lotyšského celku Supernova. Do zbrojovky Brno zase přichází malijský reprezentant Amoudu Dante. 25-letý levý obránce podepsal víceletou smlouvu. Naposledy hrál za portugalský tým Arouca. Za zbrojovku Brno bude nastupovat taky Antonín Vaníček, bývalý ofenzivní záložník Českých Budějovic. A fotbalisté pražské Sparty podlehly v přípravě v Rakousku dánskému Nordsjællandu 1-5. Po dvou výhrách tak Pražané před začátkem ligové sezóny po druhé v řadě prohráli. Počasí. V Havlíčkově Brodě nebo v Pelhřimově teď naměříte 24 stupňů, v Telči 22. V noci se může objevit déšť, a to hlavně na severu a na západě kraje. Sobota bude oblačná, odpoledne s možností přeháněk nebo bouřek a teploty zítra 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dvě osobní auta se střetla na silnici mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou na křižovatce z místní části Rytířko a na Žďársku mezi Sirákovem a Újezdem se střetnul autobus s nákladním autem. Probíhají tam záchranné práce, raději se místu vyhněte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná Den v kraji a taky před malou chvílí začaly v galerii a muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě vernisáže, a to hned tři. Na místo vyrazil taky náš regionální stopař Adela Zachová, se kterou budeme mluvit krátce po půl šesté, by nám řekla, co vše tam můžete vidět.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobrý den, na řadě je zpravodajský přehled pro pátek 17. července. Vítejte. S prohledáváním rybníka Borovinka dnes pokračují hlavští policisté. Hledají pohřešovaného ukrajinského občana. U vody se tam včera ráno našly jeho odložené osobní věci. Policejní potapěči dnes propátrávají rybník za využití sonaru. Nepůvodní kolonie bochnatek amerických se rozšiřují z Velkého dářka. Tyto velké rosolovité koule drobných živočichů, nejspíše ptáci, roznesly i do nedaleké retenční nádrže a přilehlého nového rybníka. Bochnatky nejsou na dotek zdravotně závadné a pro plavce ani nepříjemné. Rybářům komplikují práci jen lehce, vysvětluje Petr Kulhánek z rybářství Kinský.
2: Největší problém bochnatek u nás je ten, že prostě při vypouštění rybníka uspávají mříže, takže se rybník třeba vypouští díl. Musí se prostě to ty mříže čistit od těch buchnatek, který to ucpávají.
1: A reportáž přímo z Velkého dářka si poslechněte v našem vysílání už za několik minut. Celkem 40 dětí ze základních škol na zakarpatské Ukrajině aktuálně hostí kraj Vysočina. Po celý týden až do neděle poznávají region. Kraj zajistil žákům ubytování na střední škole v Třešti. Konkrétní program řeší přímo města, která děti navštěvují. Na pobyt vyrazili žáci druhého stupně základních škol, kteří mají češtinu jako volitelný jazyk. No a ve dni v kraji uslyšíte podrobnosti z jejich návštěvy před 17:30. Na zámku Vežďáře nad Sázavou dnes začal tradiční festival Korespondánc. Přehlídka současného tance, pohybového divadla i moderního cirkusu se zde koná už po 11. Řada představení bude mít světovou premiéru, protože vznikla přímo pro zámecké prostory. Mezi účastníky budou i performeři ze zahraničí, například z Tchajvanu. Pojďme k dnešním událostem ze sportu. Novým trenérem fotbalistů Pelhřimova se stal bývalý český reprezentant Martin Frýdek. Na pozici nahradil dosavadního kouče Martina Moravce. Změnu oznámil klub na svých webových stránkách. Martin Frýdek strávil nejlepší část kariéry v pražské Spartě, kde jako hráč získal 5 titulů. V roce 1996 vybojoval stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v Anglii. A cyklistická akce Road Classics dnes startuje ve Žďárských vrších. Amatérského závodu se má zúčastnit víc než tisícovka jezdců na silničních kolech. Klání startuje ve 20:30 ve Vysočina aréně časovkou dvojic a jednotlivců. Hlavní závod se pak uskuteční zítra na tratích o délce 104 nebo 63 kilometrů se souhrným převýšením přes 1000 metrů. Tolik dnešek na Vysočině, hezký večer přeje Jakub Diviš.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Máme čtvrt na šest a vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Vody ve velkém dářku znovu plní bochnatky americké. Nepůvodní druh drobných živočichů tvoří rosolovité kolonie. Plavcům neškodí, ale některé vylekají. Jsou velké i jako fotbalový míč. Z velkého dářka se navíc rozšířili i do nedaleké retenční nádrže a do nového rybníka. Zatím jen do nejbližších ploch nedaleko samotného pramene Sázavy.
1: My to máme i vylovený.
2: Tereza Ptáčníková s sestrou si kusy rosolovitých bochnatek přivezla na lehátku.
1: Až na to šlápli a mysleli jsme si, že to je nějaká mrtvá ryba nejdřív, protože ono to je jako porostlé na tom kamení. Tak jsme se toho lekli a vylovili jsme to.
2: Odvážíte se klidně sáhnout?
1: Jo, tak to mě to nevadí. To je takový slizký hodně, no.
2: Co pak s tím?
1: Dáme to zpátky do vody. Na těch rukách.
2: Nad využitím bochnatek z velkého dářka se víc zamysleli i něco odzkoušeli výtvarníci toho času na takzvaném plenéru v Jimramově.
3: Tak vidíme, že už dostali jakýsi bílý povlak nesourodý, který kopíruje tu strukturu.
2: No, odtud to vypadá, jako kdyby v malém sudu byl naložený malý mozek.
3: Toto jsme přejezdili buď srdce, anebo mozek.
2: Jan Karpíšek, který se zrovna navléká rukavice pro práci s bochnatkami.
3: Ten má uvnitř vrostlý list z nějaké větvičky. A já tady mám napnutý velký akvarelový papír, který jsem si předem zvlhčil arabskou gumou. Velmi dobře drží vodu, což byl další impuls k uvahám o tom, jestli by se v budoucnu nedali používat jako přírodní hydrogel k rostlinám, ke stromům. Náš výzkum zde je praktický, nevědecký, intuitivní. Taky zkusíme rozříznout nožem.
4: Je to jako do másla.
3: Nebyl to list, byla to řasa. Uvnitř, uprostřed. A mi se tam líbí ta zelená, takže ji tam zkusím dostat na ten papír. Ještě bez pigmentu. No, otisknout přímo tu strukturu, zajímavou, se si podařilo spíš s tou barvou.
5: Pokud bude nějaký schopný kuchař a vymyslí nějaký dobrý recept, tak se bochnatky potom třeba lidi poperou.
2: Žertuje Petr Kulhánek z rybářství Kinský. Pro hospodaření na dářku způsobuje kolonie nepůvodního živočicha jen menší potíže.
5: Při vypouštění rybníka uspávají mříže, takže se rybník třeba vypouští díl a musí se prostě ty mříže čistit od těch bochnatek.
2: Větší rozšíření potoku Sázavy nečeká i kvůli tomu, jak je bochnatka náročná na kvalitu vody. Ze Žďárska, Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Do našeho kraje přijeli desítky dětí ze zakarpatské Ukrajiny. Po celý týden postupně poznávají různá místa v regionu. Dnes žáci ukrajinských základních škol prochází Třebíč a čeká je taky prohlídka zázemí a techniky krajských hasičů. V týdnu stihli navštívit i krajskou Jihlavu, Novou Hříši nebo Havlíčku v Brod.
1: Není nutno, aby bylo všimo veselo.
2: Na Vysočinu přijeli děti, které se ve školách v zakarpatské oblasti učí český jazyk a zvládají tak základní konverzaci nebo třeba známé písničky. Po celý týden mají v regionu zajištěný program.
3: Líbilo se mi v lese, v zoo,
4: v Jihlavě.
2: Popisuje žačka Viktorie, jaká místa už navštívila. Jelikož se český jazyk učí teprve rok, trochu jí pomáhá i její učitelka.
4: Dětem se všechno líbilo. Každý den měli něco zajímavého. Zajímavý výlet do zoo, do lesa, kde na ně čekala zajímavé hry, aktivity, společné také skupinové hry.
2: Celý program pro děti organizuje kraj Vysočina, který má zakarpatskou Ukrajinu jako partnerský region. Program jednotlivých dní byl ale na městech, kam se zrovna žáci přijeli podívat. V Havlíčkově Brodě navštívili například nízkoprahové centrum. Pokračuje místostarostka za ODS Marie Rotbauerová.
5: Pak jsme si prošli město, ty základní věci, co můžeme ukázat ve městě. Přišli jsme na oběd a přešli jsme na základní školu Nuselskou. Zase

0: mali relax na hřiště, kluci hráli basket, holky odpočívali, no a teďka planetárium.
1: Další aktivity si nachystali také v Jihlavě, Třebíči nebo v Nové Říši. Celkem se jich účastní 40 žáků druhého stupně z Ukrajiny. Pokračuje náměstek hejtmana z hnutí ANO Jiří Pokorný.
2: Bez výjimky se jedná o děti ze Zakarpatské oblasti, tak aby mohli strávit příjemný týden zde v České republice, a zároveň se jedná o to, že jsou to ty děti, které jsou z těch měst, kde se vyučuje český jazyk. Protože na Ukrajině, na naší Zakarpatské partnerské oblasti, jsou tři města, Užhorod, Mukačevo a Svaljava, kde se vyučuje i český jazyk jako druhý volitelný.
1: Ubytování a polopenzi zajistil účastníkům kraj na své střední škole v Třešti. Program zajišťují smluvená města a dopravu si řeší ukrajinská strana. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Krátce po půl šesté posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Létání je statisticky nejbezpečnější způsob přepravy. Přesto z něj lidé mají strach. Jak se ho zbavit? To už byla otázka pro pilota Jana Oplatka.
1: V podstatě přístupy jsou dva. Ten první, jakože se člověk na ně podívá a řekne, nebojte se, já se bojím taky. A to většinou jako moc nepomáhá. Druhý samozřejmě říkám, mám 1,5 manželky, 3 děti, takže já se chci vrátit bezpečně úplně stejně jako vy, takže věřte mi, udělám všechno pro to, aby ten let proběhl tak, jak má. To znamená, že jsme vás bezpečně dostali z místa A do místa B, protože to je moje práce.
2: A co to znamená 1,5 manželky?
1: Jedna ex, jedna současná, aby nedošlo k žádné mýlce.
2: Nějaké mnohoženství, ne?
1: Ne, to jako... Přeci jenom už je mi 55 let, takže za sebou mám kus života a s tím právě je nějaká ta historie vztahu.
0: Zítra je sobota a to znamená, že vás po 11. hodině na Českém rozhlase Vysočina čeká sestřih toho nejlepšího hostu tohoto týdne v našem vysílání.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: V Havlíčkobrodské galerii a muzeu Vysočiny dnes v 17 hodin odstartovaly vernisáže hned tří výstav. Každá se zabývá vždy jedním tématem. My už přímo na místě máme také regionálního stopaře Adélu Zachovou, která nám teď jednotlivé výstavy představí. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, tady už se to doslova hemží návštěvníky, kteří si jednotlivé výstavy prohlížejí, stejně jako já. Celkem se tedy dnes zahojí tři takové větší výstavy. První je věnovaná netradiční fotografii neurovědce Karla Blahny. Ten se už několik let věnuje amatérské fotografii. To hlavní téma je krajina, kterou vyobrazuje různými způsoby. Používá třeba optické hry se zrcadly, hutní sklo, nebo také používá různé druhy folií. A je to dnes už trošku zaniklý způsob tvorby, protože takové techniky se používaly hlavně v 70. a 80. letech 20. století. Potom ta druhá výstava v galerii se jmenuje Příběhy z muzejní obrazárny. Zhlednout můžete sbírkové předměty, které souvisí s více než staletou historií takzvané muzejní obrazárny. No a na poslední výstavě v galerii galerie spolupracovala s Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě. Vystavena je tvorba Oldřicha Blažíčka, který se ve svých dílech zabýval krajinou, a to hlavně ve svém rodném kraji, kterým je právě Vysočina. Takže kromě těchto děl budou vystaveny také portréty, kostelní interiéry a náměty z autorových cest. Takže uvidíte tedy průřez celou autorovou tvorbou.
0: Mohla bys být ještě více konkrétnější, co se týče těch vystavovaných děl?
2: Určitě, tak co třeba zaujalo mě, tak to jsou vlastně ty fotografie Karla Blahny. On tím, že je to neurovědec, tak má trošičku jinou optiku na ty fotky, když to takhle řeknu. Zachycuje naprosto běžné věci, ať už to je jeskyně, vlčí máky, hejno ptáků, říká se tomu krajinokamy, a vlastně k tomu používá k té fotografii i hutní sklo, a to vytváří právě takové zajímavě barevné fotografie.
0: Kdy se můžeme přijít na výstavu podívat?
2: Ta krajina jinak od Karla Blahny je ke zhlédnutí do 6. září, výstava Oldřicha Blažíčka do 4. října a potom Příběhy z muzejní obrazárny jsou pro návštěvníky přístupné až do 10. ledna příštího roku.
0: A z galerie a muzea v Havlíčkově Brodě se nám přihlásil náš regionální stopař Adéla Zachová. Díky za to a naslyšenou.
2: Děkuju, hezký podvečer.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte tři ženy, které se nikdy nepotkaly, ale měly společný sen. Novinářka, královna krásy a filmová hvězda přijali v polovině 20. let výzvu, kterou většina považovala za šílenou. Přeletět Atlantik non-stop. Věděli, že na ně číhá smrt. Jejich odvaha i po letech ohromuje.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání představí chlapce z ulic New Yorku. Potomky přistěhovalců, členy pouličních gangů, chudé židy z Brooklynu. Nasedli na parníky a vydali se do Evropy zachvácené první světovou válkou. Stali se disciplinovanými vojáky, kteří se nezalekli ničeho. Jejich příběh je spojen se vznikem legendy o ztraceném praporu.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde taky vysíláme Den v kraji.
1: Počasí.
0: Naše vysílání teď zdravíme taky meteorologa Mojmíra Martina. Dobrý den i vám.
2: Dobrý podvečer.
0: Přes Vysočinu se nám už prohání nějaké bouřky, nebo už možná i prošly. Očekáváte, že se ještě budou vyskytovat v noci na zítřek?
2: Tak ty hlavní bouřky už jsou mimo území Vysočiny v tuto chvíli. Už ustaly i srážky, dokonce se na západě kraje protrhala oblačnost. V noci ještě zřejmě přijde nějaký pás bouřek, ale budou takové nesourodé a už podstatně slabší a budou provázané místními přeháňkami. Potom k ránu by srážky ustaly úplně. 18 až 15 stupňů budou nejnižší noční teploty, foukat bude mírný západní vítr.
0: Jaké počasí nás pak čeká zítra přes den?
2: Bude proměnlivá, občas velká oblačnost, lokálně se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, a to hlavně v poledních a odpoledních hodinách. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, bude celkem větrno, povane mírný západní až severozápadní vítr, v těch přeháňkách a bouřkách může přechodně zesilovat. Večer pak čekáme slábnutí větru.
0: Pojďme se podívat ještě na nedělní počasí. Oproti sobotě bude tepleji nebo chladněji?
2: Bude to zhruba podobné, snad jen noc bude o něco chladnější, tam by teploty měly poklesnout na 16 až 12 stupňů, ty odpolední 24 až 28 stupňů. Zpočátku bude spíše slunečno, během dne začne od západu přibývat oblačnost a postupně se hlavně později odpoledne a večer přidá déšť nebo přeháňky a na některých místech i bouřky, které mohou být i silné.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martin. Díky, mějte se hezky, na naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, taky den v kraji, který je pro dnešek u konce. Po 18. hodině se už můžete těšit na dechovky pro Vysočinu dnes s kolegou Tomášem Ondráškou. Přeji vám hezký poslech.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji. Léto ve světle nad Sázavou. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Dukovanské elektrárně začíná odstávka třetího bloku. Evropská komise vyjádřila obavu ohledně návrhu na zrušení veřejnoprávních poplatků v Česku. V Kanadě hoří víc než 800 požárů, ohrožují i nedělní finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. A počasí v noci místy zaprší, zítřek bude oblačný s možností deště a teploty do 28 stupňů. Začínají zprávy s Jakubem Divišem. Odstávka třetího bloku dnes začíná v jaderné elektrárně Dukovany. Energetici vymění část paliva a provedou nutné kontroly. Odstávka bude mimořádná i tím, že v srpnu elektrárna souběžně zhruba na měsíc odstaví i sousední čtvrtý blok kvůli pracem na společném zařízení. Podobná situace znovu nastane až v roce 2032. Cyklistická akce Roland Classics dnes startuje ve Žďárských vrších. Amatérského závodu se má zúčastnit víc než tisícovka jezdců na silničních kolech. Klání startuje dnes ve 20.30 ve Vysočina aréně časovkou dvojic a jednotlivců. Hlavní závod se uskuteční zítra na tratích o délce 104 nebo 63 kilometrů se souhrnným převýšením přes 1000 metrů. Návrh české vlády na zrušení poplatků za veřejnoprávní média vyvolal v Evropské komisi obavy. Vyplývá to z každoroční zprávy o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. Česko podle komise taky nepodniklo žádné další kroky ve zlepšení transparentnosti vlastnictví médií. Komise vytýká taky nedostatečnou revizi pravidel o střetu zájmu, zejména pokud jde o skutečné vlastnictví. Stovky požárů v Kanadě ohrožují kromě tamních obyvatel také finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. Kouř se šíří do Spojených států, včetně východního pobřeží. V některých oblastech úřady doporučují vůbec nevycházet ven. Pořadatelé šampionů věří, že nedělní finále zachrání déšť.
2: Chicagu nebo Detroitu úřady varují, že jakýkoliv pobyt venku je nebezpečný. V New Yorku a okolí, kde se v neděli má hrát finále fotbalového šampionátu, je vzduch nezdravý a lidé mají venkovní aktivity omezit a vyhnout se například běhání. Pořadatelé věří, že podmínky zlepší očekávaný sobotní déšť. Podobné problémy měl New York před 3 lety. Podle Kanadského institutu pro změnu klimatu jsou požáry stále větší a ničivější kvůli oteplování, které způsobuje hlavně spalování ropy, uhlí a plynu. Mezi hlavní sponzory mistrovství světa ve fotbale patří ropná společnost Aramco, největší korporátní producent skleníkových plynů světa. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas. Sport.
0: Na úvod přípravy na nedělní velkou cenu Belgie Formule 1 byl nejrychlejší Max Verstappen. Nizozemský pilot Red Bullu za sebou nechal dvojici jezdců Ferrari Lewise Hamiltona a Charlesa Leclerca. Lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu zajel šestý nejlepší čas.
1: Počasí.
0: Jihlava hlásí 20 stupňů, Třebíč 25. V noci se lokálně může objevit déšť, a to zejména na severu a západě kraje. Sobota bude oblačná, odpoledne s možností přeháněk nebo bouřek, no a teploty zítra 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Žďársku mezi Sirákovem a Újezdem havaroval autobus s nákladním autem, probíhá tam vyšetřování nehody. A dále na silnici z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou na úrovni Rytířska se stala nehoda dvou osobních aut. I tam dejte pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Příjemný podvečer. Každý den mezi 17. a 18. hodinou patří čas na Českém rozhlasu Vysočina vašim oblíbeným dechovkám pro Vysočinu. Na milé gratulace a písničky na vaše přání se těší muzikant Tomáš Odráška.
1: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Odráškou.

0: Úvodní písnička dnešních pátečních dechovek pro Vysočinu je za námi. Máme tady prvního posluchače a než ho vezmem, tak jak se dostanete k nám do pořadu, vám právě v tuto chvíli řeknu. Telefonní číslo má toto číslo 22 155 49 99. Potom můžete posílat SMSky na 90 011 04 nebo je k dispozici formulář, který je na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina. Ve vysílání vítám Pepu z Jihlavy. Pepo, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane kapelníku, vám i všem posluchačům. Ve středu jsme s manželkou Věrou slavili 65. výročí společného života, kdy jsme si řekli své ano na staroměstské radnici v Praze. Slíbil jsem, že jí nechám zahrát písničku, takže přeju hodně, hodně zdraví, aby to ještě se mnou vydržela nějaký ten pátek. Písničku posílám i Honzovi do Brna, Marii a Jarče do Peřimova, Slávkovi Novákovi do Dolní Cerekle, Lidušce Musilové do Luk a samozřejmě i vám.
0: Děkujeme všichni. Pepo, písničku máme nachystanou. Přeju vám hodně zdraví oběma a písničku Lapa Lomu od Květovanky mám nachystanou. Hezký večer a brzy naslyšenou.
1: Moc děkuju.

0: To byla Lapaloma v podání Květovanky pražské kapely. Paní Zdena Splačková vybírá další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já tuto písničku, co jsem vybrala, posílám Míšovi Sedláčkovýmu Splačkova, protože včera slavil 73. narozeniny. A já mu přeju hodně a hodně zdravíčka. A vám děkuji. Pane Tomáši.
0: Vám také hodně zdravíčka, Zdeni Doplačková. Písničku posílám.
1: Ano, děkuji.
0: Hezký večer.

0: Sestry Petrovie a pražská kapela Petra Finka dozněla v písničce Seděla pod borovičkou. Další písnička ta bude o hospůdkách a vybral jí pan Vláďa. Dobrý podvečer.
1: Tady je Vladimír. Já bych chtěl nechat zahrát k narozeninám 19. Nám jsou to krásné narozeniny. A bylo by to o hospůdce na Násy a hodně štěstí, zdraví a aby se měla dobře.
0: Tak jo, písničku máme nachystanou, tak ať se vám líbí a je tady hospůdka známá na Násy za Můstkem, hraje Březovanka z Čáslavy. Hezký večer, Vláďo, i vám, naslyšenou.
1: Naschledanou, naslyšenou.

0: V Dechovkách pro Vysočinu pokračujeme společně s Jardou Sůsobí. Jardo, vítám tě ve vysílání, ahoj.
1: Dobrý podvečer, tady Jarda Sůsobí. Já bych tě nechal dneska zahrát jen tak počasí se umoudřilo pro radost, pro potěšení všem kamarádům, známým, přátelům. A vybral jsem písničku Vyznání, je to tango, zahraje nám to Moravská Veselka. A ta písnička je hlavně pro moji přítelkyni Marušku. Tomášku, nebudem to zdržovat, děkuji ti a pusť to tam, ať to nezdržuje.
0: Za malou chviličku, měj se hezky, Jardo, ahoj.
1: Ahoj, děkuji.
0: A já přidám ještě e-mailové přání. Dobrý den, prosím o zahrání pěkné písničky pro naši členku hasičku Danu Lazárkovou z Heraltic, která dnes slaví 59 let. Vše jen to dobré, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky od svých nejbližších, pohodu, radost přeje sbor dobrovolných hasičů z Heraltic. Děkujeme za zahrání, podepsaná je paní Jarka, hraje Moravská Veselka.

0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: Pokračují výběrem další pěkné dechovky. Paní Maruška Spolné se dovolala do dnešního pořadu. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Vodrážka. Já bych vás chtěla poprosit, jestli byste byl tak hodný a mohl zahrát paní doktorce, panu doktorovi, sestřičkám v Jihlavské nemocnici na gynekologii. Já jsem tam byla před týdnem na operaci a byli všichni velice vlídní, hodní, i paní uklízečka. Moc jim všem děkuju.
1: Dobře, jako poděkování posíláme pěknou, veselou písničku. Maruško, ano. Hodně a zdraví a brzy naslyšenou.
2: Ano. Taky děkuju, nashledanou.

0: Tak to byla Dolina Dolinečka. Mám tu několik pozvánek na následující víkend, kam zajet na pěknou dechovku. Už zítra v sobotu můžete zajet do Proseče Obořiště, od 16 hodin tam bude mít koncert Vysočinka. Zítra také je asi jeden z největších festivalů tady u nás v Čechách. Je slavný festival v Soběslavi. Letos tam budou vystupovat Podhoranka, Krajanka, Lipkovanka, Žadoviáci, Babouci a další pěkný program, tak pokud si chcete udělat výlet, jeďte určitě do Soběslavy. 19. v neděli vás zvu do Humpolce, do parku Stromovka, od 14 hodin koncert Vysočinky a příští týden ve čtvrtek tradiční koncert na Jihlavském náměstí od 16 hodin, tentokrát zahraje venkovská kapela. Teď už je tady Marie Spelřimová, vítám vás ve vysílání, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer vám a všem posluchačům, děkuji, že jste mě vzal do vysílání a prosila bych nechat zahrát písničku pro Verču, jejího přítele, pro Lídu do Kaly, Pepu do Jihlavy, Honzu do Brna, Jadu do Dačic, manžele Mirka a Věru do Batelova a Marušce Dedarovej a Marušce Klokočkovej do domova důchodců Proseči Obořiště. Doufám, že jsem trefila tu pěknou písničku a že se nám všem i vám, pane Tomáši, bude líbit. Děkuji vám mnohokrát.
0: To je tutovka, tutovka, Maruško. Hezký večer a naslyšenou.
1: Ano, zítra naschledanou.
0: Těším se na to. Je tady ještě jeden zkaz. Dobrý den, prosím o zahrání pěkné písničky pro sousedku Vlaďku Škarvadovou z Přibyslavic, která dnes slaví 53 let. Všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, lásku, pohodu, úspěchy v psaní knížek přejí sousedé Vencovští. Děkujeme za zahrání. Máničko moje a písnička je nahrávka originálu Budvarka.

0: Tak to byla písnička v originále od Budvarky Máničko moje. Máme tu další přáníčko a také další posluchačku. Paní Janu, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Tomáši, moc ráda vás slyším. Zdravím vás a všechny posluchače. A dneska bych vybranou písničkou chtěla poděkovat do Havličkobrodské nemocnice. Je to nemocnice, která je moje srdeční záležitost, protože jsem tam po maturitě desítky let pracovala na interně a na onkologickém oddělení. Ale teď jsem po 25 letech tam ležela jako pacientka na interním oddělení a chtěla bych moc poděkovat všem úžasným a mladým lékařkám, panu doktorovi a všem sestřičkám, které jsou tak, no, prostě úžasný, ochotný, příjemný, nešetří úsměvem a děkuji moc za péči a budu dlouho na vás vzpomínat. A mě dojalo to, že interní oddělení je přebudované na moderní oddělení a já jsem tam sloužila po maturitě mnoho let a v místech, kde jsem ležela, jsme my sestřičky měli inspekční pokoj.
0: Tak vidíte, to byly vzpomínky, Ani.
1: To byly vzpomínky, já nikdy na to nezapomenu, protože nemocnice opravdu to je moje srdeční záležitost a já jim všem na interně děkuju, budu na ně vděčně vzpomínat. Písnička je, pane Tomáši, i pro vás za ochotu a tento krásný pořad a všem přátelům a známým, který mě a manželovi nechávají hrát.
0: Dobře, děkuju, písničku máme nachystanou.
1: Přeju hodně zdraví a děkuje Jana Pavlíčková z Koječína.
0: Mějte se moc hezky, Jani. Asi jste dobře ty sestřičky všechny vytrénovala. Borkovická a Veselka, naslyšenou.
1: To byly kočky mladý, naschledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
2: A také s Honzou Brna, z Brna, který není v Brně. Dobrý podvečer, Honzo.
3: Ahoj Tomáši, dobrý podvečer tobě i všem milovníkům dechovek pro Vysočinu. Ano, dnes nejsem v Brně, mám po dlouhé době volný víkend a využil jsem to k zítřejšímu dechovkovému festivalu tady v Soběslavi, takže jsem tady v jižních Čechách.
2: Dobře, jakou písničku zahrajeme a komu?
3: Zahrajem, vybral tam, kde je Zálší od Polčovanky a písnička bude pro tebe a pro ty moje kamarády od Batelova až po Lanžhod, Kubovi do Jihlavy do Taxíku, Janě Pavlíčkové a Květoslavu do Koječína, Verč a Marie do Pelhřimova, pošlem taky Pepovi do Chřenovic a prostě všem dechovkářům a třeba se tady s někým potkám.
2: Dobře, tak jo, tak ať se vám festival vydaří, ať si to užijete a písničku posíláme. Honzo, měj se krásně, naslyšenou a...
3: Děkuju, naslyšenou, ahoj.
2: Ahoj.

0: Tak to byla pozvánka do Soběslavy na zítřejší festival a teď už je tu Slávka Střebíče. Slávko, dobrý podvečer.
1: Podvečer vám, pane kapelníku, a všem posluchačům, kteří poslouchají tento pořad. Dneska bych chtěla zahrát pro všechny posluchače, kterým dlužím písničku, a je to Honzovi do Brna, Václavovi Šebestovi do Želiva, Janě a Květoslavovi Pavličkovým do Koječina, Jirkovi Prokopovi do Zdislavy, Jarkovi a Janě Přibylovým z Vyskytné, Majce a Standově Lesjaksovým do Skály a Milovi Vackovi do Vilémovic. A samozřejmě i manželovi do Nebička. A chtěla bych také ještě zahrát mé sestře Věrce a švagrovi Olinovi Špačkovým z Čechočovic, kteří se o mě starali, když můj syn byl na dovolené se svými dětmi. Moc krát děkuji a vám tato písnička bude patřit také, pane kapelníku, a bude to tedy od Vracovjáku Vůně růží. Moc děkuji a někdy naslyšenou.
0: Slávko, když jste mluvila o tom Standovi ze Skály, tak já jsem nedávno jel na kole tam nad Skálou, no, kolem Leštiny, to je tady u nás na Humpolecku. Ano. A tam jsou, to je jediné místo, kde tady u nás rostou třešně. A já jsem tam viděl Standu, kterému je přes 80 let, na vysokých štaflích a otrhával třešně. Věřila byste tomu?
1: No, já tomu věřím, protože on má takovou sportovní postavu a je to bývalý voják, tak ten je vycvičený.
0: Dobře, tak jo. Já jsem říkal, musím tam, myslel jsem si, že zastavím, ale nezastavoval jsem, radši jsem jel, ještě by spadnul ze štaflí. Tak písničku posílám.
1: Chce zastavit, on by měl radost.
0: Dobře, tak se mějte moc hezky a díky za zavolání, naslyšenou.
1: Děkuji, taky děkuju.

0: Valčíková písnička od Vracoviáku dozněla a je tu Jirka, vybírá další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych si chtěl dát zahrát jihočeskou polku od Ladislava Kubeše, jelikož je Kubešova Soběslav, tak bych si to přál.
0: Dobře, písničku máme nachystanou. Tentokrát ji ale zahraje mistříňanka, ať to má trošku švoňk. Tak se mějte hezky, Jirko, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

Mistřiňanka zahrála písničku jeho českou polku a teď tu máme poslední zkaz dnešních dechovek pro Vysočinu. Dobrý den, zahrajte prosím písničku Růže pro maminku od Šohajky k dnešním 70. narozeninám pro paní Libuši Pažourkovou z Rudíkova. Mamko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a hojnost božího požehnání. Děkujeme ti za veškerou starost o rodinu a za to, co pro nás všechny děláš. To přejí manžel Lubomír, synové Lubomír a Ivo a dcera Libuše s rodinami a 6 vnoučaty, Denda, Marcela a Venhodovi Střebíče. Děkuji, hezký den. Z dnešní pro Vysočinu to všechno. Od mikrofonu se loučí muzikant Tomáš Odrážka.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 19 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Obce chystají vodohospodářské stavby, jde o vodovody i protipovodňové nádrže. Kontrolní odběry odhalily bakterie v pitné vodě v Těšenově. Británie bude mít nového premiéra. V čele Labouristů dnes Burnham vystřídal Starmera. A zítřek bude oblačný s možností přeháněk a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, vítejte. Nové stavby ve vodním hospodářství připravují některé obce na Vysočině. Jde například o rozšíření vodojemu v Suché na Jihlavsku nebo přípravnu čistírny odpadních vod a kanalizace v Jihlávce. Z různých programů na ně víc než 20 milionů korun přispěje i kraj Vysočina, pokračuje jeho mluvčí Jitka Svatošová.
4: Výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v Lipkově vodě nebo intenzifikace čistírny odpadních vod v Telči. V podprogramu Ochrana před povodněmi nebo suchem budeme spolufinancovat například projekty rekonstrukce vodní nádrže ve Štokách, obnovy vodní nádrže v Budkově nebo projektovou dokumentaci na rybníky v obci Chistovice na Pelhřimovsku.
2: Přítomnost bakterií odhalily kontrolní odběry pitné vody v Těšenově u Hornice Rekve. Do zdrojů vody se podle odborníků mohly dostat po přívalových deštích, které následovaly po dlouhém období sucha. Obyvatelé by měli vodu pít jen po převaření, a to do doby, než město dokončí dezinfekci vodovodního systému. Pokračuje jednatelka společnosti VOKA ekologické stavby Barbora Kaňková.
5: Vlastně plošná dezinfekce toho celého systému a na konci se vlastně ta voda musí vypustit, protože tam vznikají odpadní látky a tím ten vodovod by měl být pročištěný a připravený k dalšímu použití.
2: Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham je novým předsedou Labouristů. Nahradil tak současného britského premiéra Keira Starmera. V pondělí ho vystřídá i ve funkci předsedy vlády. Starmer v čele země po dvou letech končí. Odchod zdůvodnil sílícím tlakem uvnitř strany. Mezi Burnhamovy hlavní priority patří zlepšení péče o nemocné a staré.
6: Musíme mít odvahu napravit velké věci, které politika zanedbávala. Jako třeba sociální péči. Musíme mít přesvědčení společně bojovat za naše řešení.
2: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková je v premiérovém ročníku turnaje v Aténách v semifinále. Číňanku Cheng vyřadila po dvou setech 6-4 a 6-4. Mezi nejlepšími čtyřmi se Krejčíková utká s vítězkou večerního duelu mezi Sárou Bejlek a Townsonovou z Dánska. Tereza Valentová na turnaji v Řecku skončila, prohrála s Ruskou Koronějevovou 5-7 a 3-6.
3: Počasí.
2: Přibyslavi nebo v Dukovanech teď teploměr ukazuje 24 stupňů, v Košiticích 27. V noci může zejména na severozápadě kraje zapršet a teploty klesnou na 18 až 15 stupňů. Sobota bude oblačná, odpoledne s možností přeháněk nebo bouřek a teploty zítra 25 až 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na silnici z Havlíčkova Brodu do České Bělé se střetlo osobní auto s motorkářem a probíhají tam záchranné práce. A na Pelhřimovsku na silnici mezi Kamenicí nad Lipou a Horní Cerekví u obce Veselá se stala nehoda, je to se zraněním, tak tam dejte pozor. Ať už míříte kamkoliv, Český rozhlas Vysočina a taky Jakub Diviš vám od mikrofonu přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste lingvistka, a to skvělá lingvistka.
2: O, děkuju, myslím, že je to trošku přehnané.
1: Vy jste lingvistka, a sice skvělá lingvistka. A zase je to přehnané.
2: Zase je to přehnané, a kdybyste byl trochu mladší, tak řeknete, a to sice skvělá lingvistka.
1: No, a já jsem řekl, a to skvělá lingvistka, a sice skvělá lingvistka, což je správně.
2: Ano.
1: A to sice skvělá lingvistka, to je taky správně?
2: No, to je, jako kdybychom řekli, dárek zdarma, mít svůj vlastní názor. Je to zkrátka nadbytečné, protože máme to spojení a to, nebo máme k dispozici spojení a sice, a když to dáme dohromady, tak je tam něco navíc. Ale je to velmi oblíbené, zvláště mladí lidé, když píšou nějaké odborné texty, tak mají pocit, že to bude ještě odbornější, když ta dvě spojení spojí.
1: A to sice je ale někdy přípustné.
2: No dobře, tak třeba Karel Havlíček Borovský, Karel Hynek Mácha, ti to používali, ovšem v beletrii, a nebyl to jediný znak jejich geniality literární. Takže pokud budeme tak skvělí jako tihle spisovatelé, tak proti tomu asi nemusíme nic namítat.
1: A co takové sic?
2: No, sic už je taky z 19. století a můj muž to třeba používá, ale to pak doma všichni ležíme smíchy na zemi.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk zleda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hypopoto monstro sesky pedaliofobie. Kdo z vás typuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Soud uznal vinným nezávislého starostu Jetřichovic a samotnou obec z pokusu podvodu při získání dotace. Starosta i obec se odvolali. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Obec žádala o 1,5 milionu na opravu evakuační cesty při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 s tvrzením, že ji poškodila hasičská technika. To ale podle obžaloby nebyla pravda. Obec nakonec peníze nezískala. Zatím nepravomocný rozsudek vyhlásila soudkyně Monika Němcová.
2: Odsuzují se obžalovaný Marek Kny k celkovému peněžitému trestu ve výši 365 tisíc korun a obžalovaná obec Jetřichovice k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí na dobu 3 let.
0: Starosta i obec se proti rozsudku odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem, doplňuje místostarostka Kateřina Žurková z uskupení Občané pro Medlánky.
3: Tam bychom chtěli mít přírodní hřbitov, a to buď rozptylový, anebo potom sypávání ke kořenům. Nicméně už nějakou studii na to máme a je to vlastně místo vhodné. Vedle té kaple je to vhodné i z toho důvodu, že vlastně to místo, kde by se mohlo nějaký obřad konat, takže bychom to rozšířili o tuhle funkci na téhle louce. Sport.
0: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. To začne v pondělí v Oklahoma City. Pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje tráť, na které se za 2 roky pojede na olympijských hrách.
4: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší. Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno. Ojediněle během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 11. kilometru směrem do Brna stojí v odstavném pruhu porouchané auto. A v Českém Krumlově dejte pozor na nehodu 2 osobních aut v ulici Opíšťková. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
5: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná, jako vždycky, doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
5: Jak to?
6: Jmenuje se kortizol.
5: Kdo?
6: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte té kortizol, výtažky ze 7 special hoop s kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
5: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
6: Ano.
5: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leco najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Hubert, cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc časté onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíše, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zas tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zas tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlasy některé pacienty taky trápí, ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron z vlasy a i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lepka, jo? Zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí vstávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně
0: to
4: v tu, ranu, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: je to asi a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin a já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení, je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás křivdu. Naštve, no. Ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No, on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct, čili boj nebo utěk.
0: Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No, protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct, vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo, tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, ano. A pak, že už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovacího.
2: Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřik čet něco, jo. Prostě
0: a když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo ano. Tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava,
2: ano.
0: Nevím, co
2: ano.
0: Se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj slyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkud a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukru cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním takhle, mezi lidmi, popovídat si ano, o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano, ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme, že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Poleďte. Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc. Zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit. Zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi. Dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad. Pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné. To tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky Vesele a zdravě.cz, kde je formulář pro vaše dotazy. Tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu. To se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli je dost bílkovin, jestli nemá stresy, o který dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst,
1: aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: Jo?
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho. Jak bojovat se stresem? Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda.
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně

0: oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšené věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
1: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, dennodenně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, dennodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, jasně. Ano. A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě v té rodině tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku, kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jací. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako ano. Maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se ano. to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: 731 800 900, náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: den. Já jsem se chtěla zeptat, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám, prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za hlavu, že už je to stáří, se
1: jasně.
3: starat o něj.
1: No.
3: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
0: Nutit
1: si,
0: se.
1: Že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolujte a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
0: No,
1: moc
0: takto.
1: Vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme ano. moc dobře. Povídejte.
4: Ano, hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu. Mm.
1: A paní doktorka to ví?
4: Ví, ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Jo? Tolik tedy doporučení, trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. To víš,

0: Ano, vysíláme pořád Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost
1: tady
2: v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech v té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit.
1: Ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme, jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak. Všechno
1: ano.
2: Pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří.
1: A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal ano. sobě přikládat. Výborně.
0: Ať se daří a zdraví. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
3: co chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mi.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš víceméně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Že jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
1: Výborně.
3: A toto opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ještě podotýkám, ano. že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím. No.
1: Správně. A chůze je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte, aspoň na dálku. Není to tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prostě že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena. Tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
0: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak říkáme, napříjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní doktorko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jakým to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne. Ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano. Mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá
0: možná
1: tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas vňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová. Já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přes Česko procházejí silné bouřky. Podle meteorologů hrozí až do dnešní půlnoci. Pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli sinicím už asi 1,5 tuny ryb. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí až do půlnoci. Bouřky může doprovázet krupobytí, přívalové deště nebo nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu. Na Vysočině kvůli nim měli hasiči už asi 30 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Pořadatelé taky kvůli počasí přerušili program hudebního festivalu Colors of Ostrava. Podle Miloše Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky během večera postupně slábnout.
2: Protože bouřky přestanou dostávat tolik energie od slunce, takže počítáme s tím, že teďka aktuálně ještě budou silné bouřky, zejména v té oblasti Českomoravské vrchoviny, Pardubická, Hradecká, postupují směrem k východu.
0: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujících ho potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace, říká koordinátor veřejné dopravy Martin Fencel.
3: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá. S dopravcem se pravidelně jedná, do terénu vyráží kontroloři, aby to měřili ty teploty. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez.
0: Dopravce Arriva podle mluvčího Jana Holuba pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Sport. Zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích reprezentantek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Počasí. Zítra bude převážně oblačno, ojediněle během dne přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Lipníka nad Bečvou dejte pozor za sjezdem na velký újezd. Na kilometru 283 řeší nehodu osobního auta, to narazilo do svodidel a v místě se zpomaluje. A na D5C na 38. kilometru směrem na Plzeň stojí porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Poslední díl z našeho cyklu opravdových láskyplných příběhů patří lidem, které víra a láska neopustila ani tehdy, když se jako rodiče museli vzdát vlastní dcery.
5: Manželství uzavřeli jednoho mrazivého dne před 50 lety. Od té doby je hřeje láska a nebojí se mluvit o vděku a milování.
4: Jemu je 74 let, ona oslavila 71. narozeniny. Na jejich příběh je zvědavý Petr Kostka
5: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Za silným příběhem lásky, které říkáme zlatá, se dnes musíme vydat do podhůří Orlických hor a Jeseníků.
1: Právě tam žijí Květoslava a Čestmír Šulovi, které do našeho pořadu přihlásil jejich milující syn.
0: Brzy pochopíte proč. Sami by zřejmě hledali sílu těžce. Jejich příběh je překvapivý, mrazivý a plný lásky. Uslyšíme ho díky návštěvě Patrika Rozehnala u nich doma.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál teda.
4: jdeme. Pan Šula, dobrý den. No, vy budete Čestmír?
3: Ano.
4: Já jsem Patrik Rozehnal.
3: To jsou rád, že vás poznávám. My vás známe z rádia, ale nevíme, jak vypadáte. A tak teď to vidíme.
4: Tak, koukejte, dobrý den.
5: No.
4: Květoslava, to by se slušelo přinést nějaké hezké květiny. Mám je sebou pro vás.
6: A to já si nezasloužím, zasloužím.
4: Za ta léta s Čestmírem.
6: Že? No jsou to léta. Ještě tak moc děkuji, moc. Já si ji usuším a vzpomenu si na vás, to víte, že jo. Já poslouchám Olomouc denně.
4: To je dobře.
6: Denně do noci. No, v noci, když nemůžu spát, já jsem jenom na Olomouci. Krásné pořady, všechno.
4: Tak v jednom z nich budete i vy?
6: Ale to nemusím. Děkuji.
0: Poznali se u tance a dobrého vína během vinobraní v roce 1971. Čestmírovi bylo tehdy 22 let a právě se vrátil z vojny.
1: Květě bylo 19 a svého budoucího manžela viděla poprvé až na večerní zábavě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No, on chodil pro mě tancovat, no a pak mě slíbil, že mě zaveze dom. Já jsem tam byla s holkama, tak s těma už jsem nešla dom, že jo. No a
4: to jste tak scháněla odvoz, anebo?
6: Ne, on se nabít. Měl motor.
3: Ona byla hezká, pohledná, šikovná. Bylo to krásný, no.
4: Jak vypadaly ty schůzky, když jste si řekli, že spolu budete chodit? Měli jste nějaké svoje místo? Jak jste trávili ten společný čas? Vyzvedl vás Čestmír doma, vzal vás za ruku, odvedl si do parku, nebo pozval na kávu, na čaje, na tancovačku? Co to bylo?
6: No, tak to jo, to byly ty zábavy taky, když byly v nedělu, bývaly čaje, to už teď není, to jsme chodili každou nedělu, tak to bylo zase, přijel pro mě, pak mě zase odvez. Potom jsme jezdili spolu na výlety, a i na dovolené jsme spolu v té době už byli. No, bylo to moc hezky.
4: Kam jste bral Květoslavu na výlet?
3: No, různě tady po republice. Prachovský skály a Držbarský a takový, no. Prostě trochu po těch horách, i když jsme v horách, jo. Rovina, je to pěkný, ale je to takový jako nezáživný. Jde svoj kopce, No a na poutě jsme tak jezdili a takový různý akce, no co byli, že?
4: Kdy jste se trochu víc odvážil projevit svůj cit ke květě, ať už jí dát pusu, nebo jí obejmout, nebo nějak se k ní víc přivinout?
3: No, to víte, že to bylo za nějaké, já řeknu třeba měsíc, dva. Ona to moc nechtěla, že jo, protože asi se mě bála, nebo co. No ale pak jako polevila, že. No a první noc jsme strávili jako spolu za svobodna. Ona tam měla babičku, která měla to hospodářství. No a ona byla zima a já jsem měl jít pěšky dom a ona říkala, pojď, půjdeme k babce. No a tak jsme skončili v posteli, že jo.
6: No ale horší bylo to, že potom otec nadával, kde jsou. No, to už nemí, že? No a tak to tak, chvíli jsme toho zase nechali, že jo, už jako mě přivez a odjel, že jo, no a to se tak stupňovalo, no, až pak začal chodit k nám, že jo, no a...
4: Jak se to dozvěděli tedy rodiče už napevno, že vy dva k sobě patříte, chodíte a brali vás už jako pár?
6: No, protože můj otec a jí matka znali jeho rodiče, že, no a tak... Otec ho neznal, no tak jsem se doma řekla, kdo je, že, od koho je. No a tak oni to moc nechtěli. abych jako chodila ještě s nějakým klukem a takhle, že jo. No ale to stejně nepomohlo. On přijel, no tak jsme do kina jsme sem jezdili, z kina jsme chodili, pak byla hospoda, tak vždycky mě pozval na Tatranku a na kávu v těch letech. To bylo co? Jako, anebo smažený sýr, že a hranolky byly v té době, že tak mě to koupil, zaplatil, zavez doma, tak pak mě koupil prstýnek. Já jsem ráda nosila prstýnky, nosím dodnes. Jako, no a tak to tak začínal, no, až to skončilo, no, byla jsem těhotná z toho nakonec, no, tak museli udělat rodiče svajbu, tak na, udělali.
1: Na budoucí nevěstě už bylo vidět těhotenství, a tak rodiče obou snoubenců rozhodli, že bude svatba.
0: Slavnostní den byl naplánován na svatého Matěje, tedy na 24. února 1973. Pozváno bylo celkem 80 hostí. Začalo se s přípravami. Peklo se cukroví a švadlena šila krásné šaty.
6: No, šaty mě krásný ušila, bílý, tam byla taková zlatá nitka, byly teda krásný, no, dlouhé rukáv, no. Holice se šlem ráno, no.
3: Byl autobus, který nás vezl napřed do kostela obřad a potom na obecní úřad.
4: Vy jste jeli na svatbu autobusem?
6: Autobusem, no tak já pak 80 lidí a auta, kdo pak měl auto, že nikdo neměl, tak naši museli zjednat autobus, no a všichni se naložili do autobusu a zavedli se do kostela, to dřív byla svatba v kostele.
4: Jak sedí v autobuse nevěsta a ženich, nevěsta vzadu?
3: Ne, v obráceně, já byla vepředu a myslím...
6: Ty jsi byl vzadu, no. A to ještě ten autobus nevjel, protože bylo tolik sněhu, že ten autobus tam nevjel s náma. V jedné té zatáčce zůstal viset a konec. A já jsem měla ty botičky na nohách a já jsem v tom sněhu musela tlapat až do kostela navrch. Dřív bylo třeba sněhu, když my jsme se brali, to byly tak, my jsme tomu říkali bariéry, jak ten sníh prohrnuli, tak metrový ili víc po obou bokách bylo tolik sněhu a ten autobus jel jak tunelem. Si to dovedete představit, já to vidím, když si to uvědomím, jak teď. No a zvládli jsme to, šli jsme do kostela, že jo.
4: Tam jste drkotali zuby, ne?
6: No byla zima hrozná, no. Přežili jsme to, pak jsme šli na ten výbor, tam nás zase můj stréček sevzdal, ten tam sevzdával, to byl můj stréček. No a zase jsme nasedli do autobusu a jeli do hospody.
4: Co jste měli?
3: To jsme měli, měli jsme nudlatovou polívku.
6: No a ty jsi mě krmil?
3: No a potom svíčková, že jo, tradiční, dřív to tak bylo.
6: No a tak se už potom jenom jedlo, pilo, večeře byly řízky a salát. No, cukrovýho bylo, všechny ho bylo po stole, hudba byli, muzikanti, tancovalo se. No.
4: Jak vypadal ten váš první tanec?
6: Ježiš,
3: to byl ploužák. Asi tělo na tělo, líčko na líčko.
6: To nebylo tak v té době vůbec, to by ještě mě tata napráskal tam na tom sále. To tak nebylo jak teďka, že? To dřív bylo takový sváteční, ty svatby, slušný. A pěkný, bylo to obyčejný, ale bylo to pěkný. No, rodiče byli šťastný, jeho rodiče měli rádi mě a mý rodiče měli rádi ho. My jsme byli jako v mé rodině, jako mě měli nerad a jeho.
3: No. No a ještě vám řeknu, no. Že to je zhoda jmén, já jsem se jmenoval Šula a ona Šulová.
4: Ne.
6: No. Mm-hmm. No.
4: S tím za vámi přišel.
6: No to nevím, jako jestli s tím, ale jako měli jsme s tím aj problémy, když jsme něco vyřizovali, tak třeba se mě ptali za svobodná jméno. Říkám Šulová. No a když jste se provdala, jaký jméno, já říkám Šulová. Oni nám řekli, no ne, to jak jste se provdala, ne, že zas. Já říkám, no za Šuli zas. No. A to jsme kolikrát takhle měli problém s tím. No jsme spolu 50 let Šulovi, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželé Květoslava a Čestmír Šulovi nám vypráví svůj zlatý příběh.
2: Brali se z lásky, ale Květa zároveň v požehnaném stavu. 2 týdny po svatbě se jim narodila dcera.
1: Pokojíček u rodičů v domě už nestačil, ale štěstí jim přálo a Čestmír dostal od podniku byt. V něm přivedli na svět syna a pobyli tam 14 let, než si postavili svůj vlastní dům.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Žijem tady doteď a práce pořád. No tak žijeme, ale máme smalu jednu, jsme měli v životě. Ta holka, jako když měla 18 roků, tak jako se vyučila průvodčí vlaku. A začal problém. Začala pít a stupňovalo se to. Až do té doby, že si potom neuznala otce, neuznala nic, no ale ona měla dobrý úmysl nechat ju tam porodit a nechat ju tam.
4: Takže s někým se spustila, měla dítě, očekávala a nechtěla si ho nechat.
3: A pak uchytli ty bolesti doma, on ho teda odvážel do porodnice, do Šumperka už.
4: Myslíte manžela?
3: No, protože ona žila s náma. A ono to nebylo na ní znat. Až pak nějak se to projevilo, já říkám, ty mě tak ona připadne, že je těhotná, jako jaká si toto. No taky, že byla.
4: Ani vám to neřekla?
3: Ne, nic vůbec. No, protože, já bych vám řekla pravdu, ona se chytla takové party v 18 letech, holek, už matek, o 10 let starší, no a lítali po samých diskotékách, všude se pilo, no tak pak se teda narodila ta holčička za 10 let.

0: dnešnom.
1: No a tak sme říkali, ať to zruší, že ju budem vychovávať. Jenomže nám bylo 50, přes 50, nám říkali v Kojeňáku, že to není možné, že už sme na to staří.
0: Že říkal přece první vnučku a nenecháme ju tam, že? No tak sme ju vzali.
1: No a potom ona to sociálka a to přišla, no a tak se to řešilo přes sociálku. No a potom nám ju jako dali, ona to musela no, zrušit, že ona už měla jít vnučka někde k Přerovu, už to měli všecko vyřízené. No ale ono se to zrušilo, no a tak jsme ju vzali dom, jenomže to byly perny leta, ona pořád popíjela.
0: Chodila jsem do práce, přišla z práce, ona s něho teda byla, ale všechno jsem musela dělat já. No ale moc se jí nevěňovala, že v noci se musela stávat já. Když jsem ráno musela stávat po půl šesté do práce, tak v noci plakala, tak ona něho párkrát aj hodila přes postele a to. A já jsem teda stala, dala jsem jí flašku, všecko, že do práce. Jsem přišla dom, ona dvakrát v týdnu to využila, ona utekla, říkám, nechoď nikde, máš tu děcko. Ona ujela, přišla třeba druhý den, napitá, že všechno možný. Já jsem hrůzo trnula, abych už byla zase doma a mohla být s ňou, že žádný spolek na ňu nebyl. Když odešla třeba tři dní, se nevrátila, když už pak tak čapala a mluvila, no to bylo hrozný. Tak vždycky maminka, že co já jsem takovým dětské ti měla říct, když maminka doma nebyla. A když přišla dom, no tak lehla a spala. A spala a děcko třeba plakalo u postele, ale protože byla unavená a tak dále. No a tak jsme tak žili. Já jsem pak šla o ty dva roky do toho důchodu. No to byl život, to vám nepřeju. 30 let jsme se trápili s toho dcerou. Od 18 až do 47 let jejího věku, když teda jsme už potom si nevěděli rady. Protože ona už nám vyhrožovala, že nás pozabíjí. My jsme se zamykali v ložnici, to vám nelžu půl slova.
2: Vlastní dcera?
0: Vlastní dcera otcovi řekla, ať už si vykope na hřbitově jamu, ať ho tam hodí, že ho zabije jedno. A tak my jsme se už tak báli, že jsme vždycky se na večer zamkli, mám ložnicu, že jo? Ale ona měla malo na vrchu. A já jsem měla strach, aby ji neublížila. Tak jsem vždycky poslouchala a všecko, no když plakala, tak jsem šla k ní samozřejmě, že jo. To já jsem plakala, protože říkám, běž s ní, lehni si s ní, ona tě chce, kolik tě vidí. To máš jedno, s kým si jdeš lehnout, nebo chrápat, jí řekla dokonce, no úplně zprostě. Neděle to, měj to děvčátko ráda, nemá taty, že, měj ju ráda. A ona byla hezunka, když byla malinká, takovou. No kilo 60, když se narodila, jsem mu vypatlala. Všechno jsem jí vařila, dávala, dělala. Nechci na to vzpomínat.

0: Bezmoc a strach dohnal manžele Šulovi ke kroku, který nechce zažít nikdo z rodičů. Zavolali na dceru policii.
1: Poprvé jim tento krok nepomohl. Při zásahu se zdálo být vše v pořádku. Podobně to vypadalo i po druhé, protože policisté nebyli přímými svědky jakéhokoliv násilí.
2: A jak oni klapli dveřima, tak ona řekla: tak, teď vás tady pozabijím. Ty se rychlo vrátili z té chodby na ňu, sem hned tu spoutali, jako hned ji odtahli a říkám, a vidíte, a takhle to je u nás pořád a vy nám nevěříte, že a ještě jedno přijeli s takovýmhle, ano, a tak ho odvezli na záchytku, tam ho nechali 2 dny vystřízlivět a pustili ho dom. A nic se nedílo. No, život zas krutý byl dál.
1: Po dlouhých letech strachu o vlastní život se situace změnila.

0: Soud zakázal dceři vstup do domu rodičů a nesměla se k němu ani přiblížit.
1: Květoslava a Čestmír dostali vnučku Petru do své péče a starali se o ní, jak nejlépe uměli.
2: Já jsem byla zrvema úplně vyřízená, to si nedovedete představit tady toto, no a tady přišel pak starosta za náma, ten, a ten říkal, řekněte mě, co jí tu chybělo, když já to u vás vidím, co jí chybělo, já říkám, vůbec nic. Když to děvčátko po ní chtělo, maminko, pojď, půjdem se někde podívat, myslíte, že ona s něho někde šla? Nikde. My jsme s něho ty karnevály, dětsky, všecko. My jsme už všechno teda naučili, to děcko bylo ke všechnýmu vedený, proto se dobře se učí, bude maturovat na rok, že? Taneční prodělala, všechno jsme jí zaplatili, byli jsme na tanečním nádherný, že teď bude mít tu maturitu, že všechno půjde dál na vysokou a chce být učitelko. No, no a tak jsme, tak teprve teďka, co je pryč, teď už bude 3 leta pryč, tak teprve si teďka tak žijeme tak krásně, nemusíte se bát, já jsem myslela nehlý a to jste furt, už jde, už to, co my jsme u ní byli úplná hadra.
3: Zlatá láska, dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte tklivý příběh Květoslavy a Čestmíra Šulových, kteří jsou spolu v manželství už 50 let.
2: Jejich dcera dnes žije ve stejném městě, ale do života rodičům už nemluví.
1: Málo kdo si však dovede představit, co si musí prožít táta s mámou, když je zpřetrháno rodičovské pouto s jedním z potomků.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, já vám řeknu, jí patří velký dík, protože ona se o všecko starala a já jsem měl ochrnutý ruce. Já jsem nemohl nic dělat. Matku tady měla malo a mě musela utírat zadek, mě musela oblíct všecko. A to měla 95 let, její matku taky, no tak všecko by bylo na ní, to byl hrozný rok.
4: Protože on onemocněl, to ještě se stala chyba. On onemocněl, on měl rakovinu. Takže měl ty chemoterapie, že jo, a z té chemoterapie mu ochrnuli ruce. Takhle zostali mu ruce 3 měsíce, takhle.
5: Svěšené.
4: No a on se nevoblík, nenajet, já jsem ho krmila jak malý děcko, on takhle seděl a takhle měl ruky, nic. Oni znovu byl v Olomouci, jako, a tak mu tam dělali, dávali nějaké injekce nebo něco takového, že by to mělo pomoct. Jakože dostal zvláštní injekce za 160 tisíc korun a že teda to mělo pomoct a to nepomohlo. Tak jako on už tak zvostane. Víte, co to pro mě bylo? Víte, co to pro mě bylo? Děcko, mamu a...
5: Čestmíre, vy máte takové štěstí, že máte takovou paní, to je anděl na zemi.
3: No však proto jsem si ji vybral. Já jsem to viděl, že bude taková.
4: Teď si představte, kdyby tak on zvostal, tak já jsem ho musela do domova. Je to 10 let zpátky, já musel být do domova, protože já bych to nezvládala. To máte kopání, to máte všechno, nechci stříhání, no všechno, holení, všechno a to děcko do toho a to v žádném případě.
5: Kdy se objevila ta první světlá chvilka, že jste pochopili, že to cvičení má smysl, že ten cit do rukou se vrací a pro koho to byla v tu chvíli větší radost?
3: No, já myslím, že pro ňu, protože ví, že už jí ubyla další práce, jak se to všecko zlepšilo a šlo hýbat prstama, takže už jí to odpadlo. No a cvičil jsem jako sám, že? Což ještě dělám, třeba sedím u televize a mnu si tak ruce, protože to mám. No prostě dělat, aby nezvostali jako ty prsty v klidu.
5: Ale... I vy jste musel mít radost, se vám trochu hnala možná i slza do oka, když jste zjistil, že se to vrací a že ruce zase budou fungovat.
3: No byl jsem taky rád, když už se to vracelo, protože to víte, jak je chalupa, je práce, ona by to všechno nestačila. No a tak jsem rád, že můžu aspoň pomoct řezat dřevo a takový, že se to dalo. Není to v původním stavu, je to pořád cítit, že to není ono, ale dá se s tím dělat. No.
5: Když poslouchám ten váš příběh, tak život vás opravdu hodně zkouší.
4: My jsme si prožili hrozně těžký život. Jako a zbytečně s tou dcerou, kdyby byla normální, a i když si to děvčátko donesla a nenechala si platit, otec neplatil, nenahlásila žádného otce, otec neplatil ani korunu. Na ňu, na to děcko, ona neuznala otce a řekla nám, když jste si uzali, tak se staréte. Já můj úmysl byl, že budu rodit v Ústí a že hned ju tam odložím a vy už se k ní nedostanete a bude pokoj. Tak to bylo.
6: No.
4: Má 18, zvládla jsem to. Bylo to těžký chvíle.
5: Vy jste tak silná ženská, plná lásky, protože když dokážete přesto všechno přestát to příkoří od vlastní dcery, protože pořád tam vzadu muselo být takový to, já jsem tvoje máma a nechtěla jste se možná vzdát a pořád jste věřila, že to dobře dopadne.
4: Já jsem věřila, že ona si dá říct, To jsem furt věřila, to on už bojoval o to, z domu půjde, nebudem to tu trpět. Já jsem mu vždycky říkala, nechoď nikde na policii, nech to být, ona si třeba dá říct.
5: Ale jak vy jste si byli oporou, co to pro vás znamenalo v té době, jak jste to prožívali, když jste měli šanci jít si třeba večer lehnout, vyplakali jste se na rameni, postěžovali jste si, nebo jste se jen tak drželi za ruce, dávali jste si nějak sílu. Jak jste se vlastně podporovali navzájem?
4: Tak jsme to probírali, lehli jsme si a probírali jsme to, nálada nebyla na nic, že jo, jako no, tak co dělat, že jo, já jsem pořád ustupovala a nechtěla jsem ji vyhodit a takový, že je to dcera, no ale to, kdybyste to viděli, že no, tam on na tom trval furt, tak pak už jsem ho nechala, ať už tu žádost třeba dá na tu ksodu, že jo, ať to tam dá, ať už ji vystěhuje, že jo, protože říká, ta se nezlepší, že.
5: Čestmíre, občas jste přišel a třeba paní jste pohladil, dal jí pusu, objal jí, abyste jí nějak třeba i fyzicky předal trochu síly a věděla, že vy jste s ní. Jak to fungovalo vztahově?
3: Leželi jsme spolu, že jo, to je jasný, že jsme se pomazlili nebo pohladili a to. No a teďka, tak už je to jako pár let, máme rádi dechovku, tak když někde v okolí je, tak tam jedem. Ona už je Petra samostatná, tak už můžeme jet, už je to takový, no prostě volnější, že?
4: A to nás utěšuje tady toto ještě, že konečně teda ona už je sama, ta Petra, jinak my jsme sami spolu nemohli nikde jít, ona nemohla být sama, že? Byla malá, to jsme ho nenechali nikdy samotnou doma, ale třeba jsme odpoledne někde jeli, řekli jsme Petruško, v 5 hodin jsme doma nebo v 6, taky jsme byli. No, tak jsme to tak dělali, teď už můžeme, ona řekne, běžte si, kde chcete. No, už měla v červnu 18, že? No, a tak už je to teďka takové pěkné život, jako, ale už konečně máme takový klid, jako v tom stáří, v tom důchodě, že už úplně, když si takhle sedneme ven, to je úplně balzám, úplně si říkám, to je úplně balzám na oči, že nemám strach z ničeho vyhlížet, kdo přijede, kdo přijde, kdo na nás půjde, už takový jsme pěkně ten zbytek života už takhle, ještě bych chtěla tu ráda být a když bude studovat, abych ještě jí mohla pomoct, že to nevíte, co bude zítra, že ani vy mladí ne, že jo, necili mi. No ale teď teprve máme pěkný život.

0: Největším darem pro Květoslavu s Čestmírem je klid a mír, kterého se opětovně dočkali na sklonku života.
1: Roky strádání a nervů Květoslavě a Čestmírovi nikdo nenahradí. I tak jsme si jim dovolili poslat po Patrikovi dárek v podobě digitálního rádia a velkého kávovaru, protože dobrou kávu milují oba a dopřávají si ji denně.
0: Překvapme je a potěšme.
2: Já jsem vám to nachystal v kuchyni, ten dárek.
3: Bože můj. Ježišinku, ty krásný.
4: To teda z toho nadšení.
2: Teď vy si dáváte kávu a několikrát denně.
4: No dáváme to, jo. Protože jsme takový kafaři.
3: A ještě kafe k tomu.
2: No jasně.
3: No jo, to je ono. Ježiš, dej mě pusu toto, ať mě raní.
4: Byla sladká?
3: Byla. Ježiš, a ta káva, jak bez toho dobrá půjde.
4: Ale to nás budou muset naučit s tím dělat.
3: No právě. Je to složitý? Není?
2: Není, já jsem instruktor zároveň v jedné osobě, takže vám to všechno předvedu.
3: No, tak to předveďte. No tak to...
2: Pořídili jste si nový přístroj velké velikosti, černé barvy, s nastavitelnou hlavicí na velkou a malou kávu. Třemi jednoduchými tlačítky ovládáte přísun vody a mletí kávy. Můžete si udělat buď horkou vodu na čaj, nebo malou kávu, velkou kávu.
3: Jo, a
2: samo to mele, samo to vaří vodu, jenom už berete hrneček do své ruky a pijete.
3: Tady to krámstvo vyhážu, tam to ještě vleze.
2: Květa už přemýšlí, kam to umístí ve své kuchyni, to je dobrá zpráva.
3: No.
4: Je, než je to naučíme všechno ovládat, tak...
2: Je to jednoduchý.
3: No.
2: Posílá to Petr a Karamen, chcete jim něco vyřídit?
4: No, děkujeme, že nás teda vybrali tady do té soutěže. No. Děkujeme za dárek. No a jsme velice spokojeni, jak s váma, tak i s ním, protože jsme to sledovali. A tak jsme říkali, tak pozdravujeme Petra a Karmen.
3: A moc vám děkujeme.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželství Květoslavy a Čestmíra Šulových vydrželo 50 let. Za tu dobu jeden druhého podporovali a svou lásku si mnohokrát dokázali.
2: Nyní si je trochu vyzkoušíme. Patrik Rozehnal si připravil několik nevinných otázek do partnerského testu.
1: Každého z nich si vzal stranou, aby se vzájemně neslyšeli, položil stejné otázky a teprve teď jejich odpovědi složíme dohromady.
3: Jaký největší svatební dar jste dostali na své svatbě?
4: Talíře, vysavač.
5: Vysavač? A nebo peníze taky jsme dostávali, ale to už kolik já nevím.
3: Určitě jako chlap zná hodně jadrných slov, předpokládám.
5: To jo. No to, co Ježíš, co on řekne, tak to já nevím kolik. 5.
4: No tak to se počítá tak, ale na 5 prstů, když se to vezme.
3: Otáčí se za pěknou sukní?
5: A tak to on se rád podívá po děvčatech. A on je řekne, to on zase řekne, já, mě stačíš ty. To zvědavá, co on ale řekne.
4: No to víte, že každý chlap má na to nárok, když uvidí krásnou ženskou, se na ňu podívat.
3: No to jo, ale může o tom vidět ženská? Ta vaše?
4: No, protože ví, že jdu s ňou vedle ní.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit?
5: Toto já. To on ne. To bychom nejedli vůbec.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit, co se bude dělat k jídlu?
4: To je hlavní kuchařka tato.
3: Co nejvíc zapomínáte?
4: Pomalu všecko.
5: On už zapomíná hodně a já taky, no.
3: Nad čím se vy tak ráda zasníte pohledem, co vám tak udělá radost?
5: Kytičky. Já zahrada kytky se zadívám a sedím venku a tak to pozoruju.
3: Kdy má květa nejhezčí pohled? U čeho se ten její pohled líbí vám?
4: Mně se líbí furt, ale když třeba jsme někde na tým, je hudba a to a je parta, je jako veselo, no tak je úsměv, že jo, tak je jako daleko lepší.
3: Ptám se i na, řekněme, intimní věci, ale ve vší slušnosti. Jak byste popsala styl, jakým líbal nebo líbá?
5: Ježiši, mangy to. No, že to není jak za mladá. No, a já mu ještě třeba řeknu, děti už jsme na to starý. A on říká, láska kvete v každém věku.
4: Já bych mohl líbat jako mladík a ona ucukne, že?
3: Je horňák nebo dolňák?
5: Ježišmarja, co mám na toto odpovědět?
3: Pravdu.
5: To já nevím. Já nevím.
3: Vy jste to za ty leta nezjistila?
5: Ne.
3: Vám to neřek?
5: Ne, neřek nám. To mě neřekne. Nevím, já dám dolňák.
3: Vy to máte jak soutěž v televizi.
5: A se zasmějete aspoň, že? Jak jsme blbí.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: No nejlepší je od vrchu dolů, protože tam je všecko. No ale to víte, že zaujíme prsa, že jo, nohy, když je sukně, že jo, tak to jako zaujíme. No a i tvář, jako, že? I když člověk není krasavec, ale když je pěkná ženská, tak se musí podívat i na tu tvář.
2: Květoslava a Čestmír Šulovi si dnes užívají klidu a pohody. Konečně jim život dopřál šťastné dny.
1: Společně snídají, svačí, vychutnávají si kávu na své milované zahradě a odpoledne si dopřejí hodinku spánku. Večery tráví pospolu a ze všeho nejvíc milují tanec.
4: A ještě vám teda k tomu tancu řeknu, že když posloucháme v televizi šlágr, no to, že si i tady v obýváku zatancujeme.
5: To vám řeknu a to je pravda. Když oni pěkně hrajou takový tango, polku, valčí, znáte to, že? A on mě řekne, pojď si zatancovat. Tak já vyletím noční košulu s vám. Vidíte, rád život. A Petra někdy řekne, a já ještě zpívám u toho, protože je nějaká pěkná písnička známá, já zpívám si tady, no. No tak si tady zarazíme křeslo a tady si krásně zatancujeme polku nebo valčík, co chceme, no.
3: Já jsem si říkal, proč máte takový parket tady velký, no, prostorný.
5: No, na to máme pro sebe na tanec. A to zapomeneme úplně na všechno.
3: Co je hezkého na životě ve dvou v takovémhle pozdním věku?
4: Je, na něm je hezký to spolužití, když si rozumí, jeden druhý musí odpustit, protože když přijde nějaké nečvár, že jo, proto říkáme takových, jako lidi, jak jsme my nebo i další, co spolu žijou už tolik let, že to je asi strašně málo, že tohle vymizí, protože už se neberou, žijou prostě jenom spolu. Soužití je to nejlepší, co může být.
3: Čestmíre, já mám pocit, že vy hodně citlivě prožíváte to, co i prožívá vaše žena. Někdy bych řekl trochu i za ní, že jste takový hodně cítě v tom vztahu. Na co jste u své paní za ten celý život nejvíc hrdý?
4: No, to se dá říct za všecko, protože já říkám, Bůh s nebe mě snesl to nejšťastnější na světě.
3: To je ale hezké slyšet, Květo.
5: Je to pěkný, no. No, on je má rád, to já vím, že?
3: A vy jeho?
5: Taky. Taky, proto jsme spolu, jinak bychom spolu nebyli. Taky jsou není nazlobená a vydržím to den nemluvit a pak si říkám, má to cenu nemluvit. I to k ničemu není. Chodíme vedle sebe, jak nepromluvíme, co to je za život, že toto je pravda. No, a to už je moc nazlobivý.
3: On vypadá tak nevinně, i slzy v oku teď má. Kdy jste si naposledy dali pusu, nebo jak často si ji dáváte?
5: Ježiš, pusu. Já to řeknu. On má ve zvyku, ráno stane, pyžamu, přijde do kuchyně a už jsou oblečená vomita. A on vždycky přijde, to začal dělat letos, myslím, ne? A on přijde ke mně, takhle mě obejme a dá mě pusu ráno, jako v tom pyžamě. Vždycky přijde ke mně. No je to pěkný nakonec, je? No tak asi blbnem už v tom stáří.
3: Ne. Užíváte si tu lásku?
5: Tu lásku, že je na starý kolena, no, je to pěkný, no, že to tak je.
4: No, je to tak.
3: Je třeba o tu lásku pečovat i v tomhle věku?
4: No, já myslím, že jo, protože láska vítězí v každém věku, jak se říká, ale musí se udržovat, ta, jak říkala, to obejmutí, ta pusa, to patří k tomu, to musí být, ať je třeba, já řeknu, 90 let nebo 60, anebo 40, 30, patří to k životu, patří to k tomu.
3: Bylo by něco, co byste své ženě chtěla takhle říct, lásky plného, vylíčit svou lásku?
4: No já ji miluju z celého srdce. Jako láska vítězí nadále, no. To je asi, no, tak všecko.
3: Jak byste vyjádřila lásku k němu, nebo za co byste mu poděkovala?
5: No, že byl celý život ke mně hodný, nepil, co si to přeju, on vůbec jako nepil, že pěkně se ke mně choval, v životě mě nějak neodpovdal nebo toto, kde jsem si řekla, tak mě zavez a co ještě k tomu dodat. No, to, za to jsem mu vděčná, jídle nevybaruje, co uvařím, to sní, jako za tu opravdu a mě měl rád. On je dobrák, to jako, no. Takovýho chlapa fakticky jako úplně od začátku, co jsme se vzali, jako nemůžu si stěžovat. No, proto tak žijeme, jak vidíte, no.
3: A milujete ho pořád?
5: A miluju ho pořád, abych ho nevyměnila. Já jsem říkala, to kdybych byla vdova, tak v životě už bych chlapa nechtěla. Já ho mám ráda, aby ještě dlouho i byl. To bych si přála. No, bečím zase.
1: Květoslava a Čestmíru Šulovi prožívají opravdovou lásku. Oba už vědí, že láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit.
2: Sigmund Freud kdysi prohlásil, nikdy nejsme tak bezbraní vůči utrpení, jako když milujeme.
1: A tak věřme, že všechno se dá spravit. Láska je totiž pro všechny. Přejme Květoslavi a Čestmírovi, ať jejich duše a srdce žijí v míru. A jejich rodina je zase celá, šťastná a plná lásky. A to přejme všem. Není nic hezčího, krásnějšího a většího než láska. A záleží jen na nás, aby na světě byla.
2: Usilovat za ní budou i dál Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS, rozhodlo o tom vedení strany. Kvůli nedostatku peněz nebude Správa železnic opravovat nádraží v Novém Boru. Zítra bude převážně oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Kandidátku má do týdne přepracovat oblastní rada Prahy 1. Pokud to neudělá, změní ji Pražská regionální rada. Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
3: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
4: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
3: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný ani ho nikdo nevyšetřuje.
5: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavila k opravdovým a aktuálním kauzám typu dozimetr, bitcoin či kampelička.
3: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací v registru smluv, kde je zveřejněná dohoda Správy železnic se sdružením Sagasta a Valbek na předčasném ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury.
6: Rekonstrukce nádraží měla začít v roce 2028. Její přesnou cenu měla určit projektová dokumentace. Podle mluvčí Správy železnic Nelly Frýbové by ale odhadem šlo o stovky milionů korun. Vzhledem k vysokým investičním nákladům a výhledu financování do roku 2031 proto vybrala Správa železnic jiné projekty s vyšší prioritou. Kromě nádražní budovy počítala rekonstrukce i s opravou 3-kilometrové tratě mezi Novým Borem a Svorem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Útulek v Rožnově pod Radhoštěm připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky z laboratoří. Zvířata teď procházejí socializací, učí se soužití s lidmi a ostatními zvířaty. Trvat by to mělo ještě měsíc, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
7: V současné době máme volné 2 laboratorní hrdinky kočičky a 6 bíglů, z toho 4 jsou pejsci a 2 jsou fenečky sestry. Teď jsou ve fázi socializace, to znamená, zvykají si na svá nová jména, na prostředí s ostatními zvířatky, takže ještě takový měsíc se jim budeme plně věnovat.
0: Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno. Ojedinělé během dne přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 na 25. kilometru směrem do Prahy je kvůli pracím údržby uzavřený levý jízdní pruh. Levý pruh je kvůli údržbě mostu uzavřený i na pražském okruhu na 62. kilometru směrem na D1. A na D5C na kilometru 127 ve směru na Plzeň stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam pádadáradam, pam pam pam pádadáradam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si, na jaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jen to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, když jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. Ale pak jsem zase viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, až jsem neviděl žádný film o automechanicích. Tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal pero se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prejže diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady, trvalo mi to asi 14 dní tohle sto. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat si, já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vyjejte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně. A teď on stál tím předkem takhle proti zdi a říkal, tak jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul. To koukal okolo do toho okýnka. Říkám, co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost. Tak on to zase, zase tam dal jedničku a zase couvnul. Aha, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul. Teď koukal jsem, já koukal jsem na něj, co? Říkal, co je? Já jsem říkal, no co já vím, prosím vás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to je? Dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu. Skutečně já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti do zádu, jednu dopředu. To je on vytřešně, co s tím budu dělat, říkal, máte nejlepší auták. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. Říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku? Nikdo takhle rychle v téhle republice nikdo necouval ještě. Říkal, co když začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tadyhle, bude vám utírat vzadu okýnko, přijedete ke šraňkám, šraňky spadnou, pří, na jedničku odskáčete pryč, bezvadné, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi profet, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda, tak mě hned vrhnul na jinou práci, abych si jako napravil reputaci. A já jsem strašně chtěl, jo. Teď přivezli tam pekaři Robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Jsem říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to táme tady, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber, ale hlavy pořád nešly dolů. A přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval takhle a říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Říkal, Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí. Jako člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme. A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Říká, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána, letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsme. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítaly ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, mi ten motor rozšvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, jsem říkal, Krist, co jsi dělal? On říkal, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme nad tím takhle stáli, jsem říkal, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkal jsem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Ty chlapi tam mají půlky pístů. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsiš na to připravena, nicméně zkusme se na to podívat. Ono to totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu, i s těmi učňovskými v uvozovkách začátky té divadelní dráhy.
2: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu. No, my jsme tu obálku obraceli, protože jsem říkal, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, jo, tam hrál celý svět, tam byl i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jak jsme měli velikánskou rozhlas. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, který nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, depak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle, tak já to hned spal do tašky. Abych měl něco pro tamto, teď Marlboro, cigarety, já hned dvě kouřil, tady, abych si to užil. Ne, pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam hledišti. No a teď, když už... jsme se nasytili tohle, už jsme se dokonce odevřeli i nějaký to pivo, tak přiběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle ta hrůza, my jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, já. Nein, nein. Dort sitzt Leute. Jako Dort, já, Leutová žena měla mejdan, nebo... Já tam Dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A říkal, nein, a teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka, že tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekni to, že to už bohužel, ta žena nebude. Říkal, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, a my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šluz taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to ved, utíkal po tiskové do Lika, budeme hrát. Říkal, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si speaker k tomu, říkal, vážení přátelé, my už nic neumíme. No věř tomu, teď to vypadá strašně banáně, tam vešel lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo, tohle, to je, teď pleskali, odvázaný úplně, jo, smáli se, no i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty, Janka, co Janka? No běž na jeviště, tak já jsem přišel Janka. My už ale skutečně nic neumíme.
3: To je výborné. To je komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký obleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal prostě Janka. A teď běž s Uršulou, běž tam oba dva, tak přišel, já jsem říkal, my už nic a Uršula říká, neumíme. No, no to je, to už omlívali, to byli na infarkt. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ním nevydržím. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potlesk skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký se té zvíře.
4: Já jsem říkal, no co šíš, jaký jsem, já nejsem strejček Jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna. To je...
2: Taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle. Hrůza, načiš nějaký pán se přihlásenka. Ať udělá velrybu. Tak jak já můžu dělat velrybu? Ale už mě poce hrnul, počne, už mi to tak stýkalo po krku. Tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do půsta, dělal jsem. A tu vodu jsem takhle vysvíkal, snad takhle jsem si představoval velrybu já. Teda. No potlesk velikánský, zase to je prvotřídní improvizace, to je něco. Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, takže tam se přinás nějaký pan. Ať udělá psa. Říká, to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, tady zaštěkal. Jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načež Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.

0: Pepiku, děkuji ti za účast dnešní mikroforu a za to, že jsi tady mezi nás přišel a že tě opět někdy uslyšíme a uvidíme. Takže se mi moc hezky, ahoj a děkujeme.
1: Díky, naschledanou.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
4: Já to nevím.
3: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
4: Když mě to Pepiku připadá takový textově jako slabší.
3: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
4: Zkus to. Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
3: Pojďme.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořad. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole.

0: co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
1: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky, a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
0: Začal jste si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
1: Ženy. Protože oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
0: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
1: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě a hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi, ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je naplň zákaz.
0: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
1: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setká, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisama asi.
0: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuhle otázku vůbec položit?
1: Můžete ji položit, no.
0: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
1: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
0: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
1: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mejít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
0: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že je rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
1: No, ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
0: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
1: Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
0: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně, vážné verše.
1: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažertovat.
0: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
1: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl,

0: pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. Že jo? A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
1: Ta další otázka napojuje na tu předcházející, je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
0: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Meký mesera na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckým, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhej. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře. Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit, jít k zubaři, když to potřebuje.
2: Já vám hned řekl, jak se jmenuje.
0: To je jedno.
2: To je jedno, no. To je jedno.
0: To je jedno, protože to je masový hnutí. Ano. To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
1: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je ano. Tam tečka zatím je.
0: To je Josef.
1: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel?
0: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
1: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
0: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
1: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
0: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
1: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
0: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
1: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
0: Tazatelka si vlastně je ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout. V těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím, ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
1: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
0: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
1: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
0: Jednou. a považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
1: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
0: Rodina Johnny Cashe.

when you're down and out. When you're on the streets,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přeci Alexander Eckstein Band. Ano, ten je starší než já. No ano, ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. A to je ta kolíbka z toho, to totiž ne je tato, že on to vzal od těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo třeba už za 50 let, se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc. Come on in here, this is Alexander Ragtime Band. Neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná. Ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak uvítat posluchače. Já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hlice, ale jsem nějak se nastydnul v poslední chvíli. Já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám někoho proti sobě. Co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano,
4: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí zeptat. No, co bych rád, teď víte, by se měli, já myslím, že by se mělo. Já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 232158 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než
2: se teda... Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, našich, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bu, to se hra, já to nejsem. A my jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Až Němci to potom, když to byli Paříž taky, tak to všechno tyhle věci zničili, až tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, až když to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. Tak. A tyhle ty tři strážníci, to měli Ježek hrozně rád a my taky, až to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
5: Pozor, nehádejte Nehádejte se, prosím vás.
6: Nehádejte se, prosím vás.
7: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
5: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu. Kdo tam půjde?
8: Já tam nejdu.
5: Jděte tam vy.
7: Tam jde von.
8: No tak budeš nebo nepůjdeš?
7: Nebudu.
5: No tak páni, tak se potom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: pozor.
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, kdo se hádá?
1: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vlazím jednu hned. Přes zubu. No tam půjde.
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam, vy.
2: A tam nebo.
1: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za 60 tisíc dolarů. O tom by se dali napsat knihy a píšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a bošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano? Já myslím, váš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takový, jaký je. No strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představujou. Samo sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má tu, klade tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu. Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšej. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomě už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo o sobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové. Nás jeden z nich měl pleš a vyksoval si ji. Vyksel na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáž, to znamená, že ho hrál letačil, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám, že ne. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlí, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež. Aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
0: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
1: Jednou za rok. A dobrou a suchou, ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí sádlo.
1: Moje paní je výborně děna a jsou ty takový veliký, ale no, já to nemůžu moc jíst kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
0: A vy dobře vaříte, že jo? Že vy
1: já
0: vaříte?
1: Sám? Málo, no něco umím, ale...
0: Ryby?
1: Jo, ano, u nás moje paní výborně vaří. No, tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím, ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. když to ten, co umí a rád je dobrý, je gourmet. My jsme teď zakládáme klub u televize, klub gourmet. No jo, to chlapečkové, starší chlapečkové, budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
0: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
1: Ajajaj, to já mám moc, no.
0: Jo, a no. Ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
1: Jo.
0: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
1: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ona nesedí, tak já to vypnu, pak tam i ty zprávy nezajímají. Ona je roztomina.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
1: Výborně. Výborně. Brejchová je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík. Profík, já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci. Jedině kdyby byli, a přitom je moc hezká, ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
2: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
1: No tak psy mám porád celý život svůj, mám psy. Teď mám porád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takovej malinký Josefčík, tedy ten zkrácený. To je roztomilej pejsek. Teď, pak jsem měl psa Lasa. To se takového dojemnošastního, toho jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tejská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí bylo. A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
2: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
1: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to znamená 210 kilo psů, ale je to roztomilý, že mi to nabízí.
2: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
1: Jiminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání. Dejte ho honem sem toho.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí rozhlasoví přátelé. Je tu 23. hodina a začíná noční linka Českého rozhlasu. Pro ty další dvě hodinky s vámi budu chtít být společníkem, budu chtít být vaším společníkem během vašeho povídání na určité téma. Noční linku vysíláme pro tentokrát z brněnského rozhlasového studia a stále ještě platí datum 17. červenec 2026. Říkám to i proto, abyste si třeba odečetli, jak je to dávno. Dnes je to totiž přesně 60 let, co František Šťastný zvítězil v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů na německém okruhu Sachsenring při velké ceně Německa. No a dodnes je to jediné české vítězství v téhle kategorii. Je to fakt, od kterého jsem se odrazil, když jsem vymýšlel legendu a téma dnešní noční linky. Možná, že jste měli doma také plakát s už zmíněným motocyklovým závodníkem. Pokud si dobře pamatuju, v 60. a 70. vlastně ještě taky letech to byla velká sportovní modla. Ale možná to byl jiný sportovní vzor, ke kterému jste vzhlíželi a jehož kariéru jste sledovali. Ať už to byli slavní atleti, slavní fotbalisté, tenistky, lyžaři nebo závodníci Formule 1, o tom, komu patřívali a stále třeba ještě patří vaše sympatie a fandění, můžete promluvit v dnešní noční lince na telefonu 731 800 900. A samozřejmě se otevírá cesta i těm, kterým se nepoštěstí dovolat se do studia. Stačí napsat na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a dávám prostor vašim příběhům na téma sportovní legendy, idoly a vzory.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Za námi je první písnička té aktuální noční linky na téma sportovní legendy, idoly a vzory. A já už jsem říkal, že vlastně inspirací pro tohle dnešní téma bylo to 60 let staré vítězství motocyklisty Františka Šťastného na Velké ceně Německa. Byl to ojedinělý úspěch a já jsem si říkal, že by bylo dobré se vás zeptat na vaše sportovní legendy, na vaše idoly, na vaše vzory. A myslím si, že těch známých jmen nebude znít málo. Když jsem zalovil v té, řekněme, hlubší minulosti, 60 let staré, tak bych vlastně mohl zmínit i to, co napsal jeden z našich posluchačů, Petr ze Znojma. Můj největší idol je a byl vždy Lionel Messi. A myslím si, že většina má to stejné, tedy Messiho nebo Ronalda jako svůj idol. Přeju hezkou směnu. Petře, já děkuju za váš vzkaz, ale teď se zase pojďme podívat do historie. To, co naznačila paní Jana, mě k tomu svádí. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já, když jsem se jako dítě dívala, tak ráda, strašně ráda na Věru Čáslavskou, protože ty její výkony salta, no prostě úžasnýho něco. A potom manželé Zátopkovi, Emil Zátopek, no ten, když běžela, prostě to tam, no taky, opravdu. A jako jeho paní, jo, tak on nechci, jako, ale prostě Emil Zátopek, to prostě to bylo něco.
0: Paní Ano, sledovala jste v těch dobách, kdy byly k dispozici pouze rozhlasové přenosy výkonů Emila Zátopka právě tyhle reportáže? Vzpomínáte si na ty doby?
1: Vzpomínám a strašně lituju, že už prostě není takhle jako takovýhle prostě unikum, no, nebo prostě něco. Ale ono v každém tom oboru, i když bylo třeba krasobruslení, tak Hanna Mašková, nebo ať vemete prostě ty sporty, tak Martina Sáblíková, nebo prostě, no, když člověk i slzy ve očích, když prostě, no, to jako, to se přiznám, že to dojetí, že to je za úžas. A hrdá, hlavně hrdost na svoji zemi. Tím, jak prostě ty hráči a prostě tohle, nebo když jsme jako děti, to byl hokej, že jo, tak proti Rusům, když jsme hráli, tak to taky to prostě.
0: To byla v podstatě otázka cti, že?
1: No, to prostě to.
0: Paní Ano, já vám moc krát děkuju. Ještě bych se chtěl tedy zeptat, jestli vás některý ze sportovních idolů, některá ze sportovních legend donutila třeba při posluchu rozhlasu anebo při sledování televize k hlasitému fandění.
1: Ok, to víte, že jo.
0: Jo. Povzbuzovala jste, křičela jste, fandila jste.
1: Určitě.
0: Já vám moc krát děkuju. Mějte se hezky a dobrou
1: taky,
0: noc.
1: Taky, mějte se moc a moc hezky, ať se vám všem daří. Naschled a hlavně zdraví.
0: Hlavně zdraví. Naslyšenou. Já mám docela v oblibě skoky na lyžích, píše na web rozhlas.cz/linka Pavel ze Židlochovic. Tedy skoky na lyžích, takže tam jsem sledoval hodně pana Sakalu a pana Jandu. Ovšem i ty zahraniční. Všechny, co skákali, ať už z Polska, z Itálie a nebo z Rakouska. No prostě bavilo mě to sledovat. Přeju vám krásnou dobrou noc, napsal Pavel. A Maruška se přidává, můj obdiv vždy patřil Ivanu Lendlovi. Dovolím si oslovit pana Michala z Myšlína, přeji zdraví a štěstí, jdu si hledat vaše knihy. Srdečně zdraví, Maruška D. No tak na Ivana Lendla já si vlastně vzpomínám ještě v dobách, kdy reprezentoval tehdejší Československo na ten slavný Davis Cup, to byl 80. že, když jsme hráli s Itálií, nebo se pletu? No možná mě za chviličku opravíte. Telefon do studia Noční linky, stále stejný, tady je jeho číslo. Sportovní legendy, idoly, vzory.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, jsou pro tyhle dvě hodiny našeho povídání sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. A já už to vlastně říkal dvakrát, že jsem se jenom takzvaně odrazil od toho 60 let starého vítězství Františka Šťastného ve Velké ceně Německa. K tomu dodává drobnou poznámku, psanou na web rozhlas.cz/linka, posluchač z Hrdlovky. Cituju, chtěl bych připomenout, že František Šťastný byl i velice dobrý vypravěč zažitých sportovních příhod. Petře, děkuju za tohle upozornění. Já si vzpomínám na jeho vyprávění, ve kterém popisoval mnohokrát, kolik zranění vlastně za celou svou kariéru, kolika zraněním byl vystaven, kolikrát měl zlomená žebra, nohy, ruce a podobně. Ale teď už jmenovec slavného Františka Šťastného. Františku, zdravím do Kralup, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Děkuji za všechny. Kdo byl vašimi sportovními vzory, sportovními legendami?
1: Můžu se už počítat za pamětníky, jsem ročník 41 a František Šťastný, když jste ho načal, tak on to byl nejenom závodník dobrý, ale on to byl i umělec. On vystupoval, on kabaretier, on vystupoval, myslím, i v semaforu, prostě on byl vyhlášený s tím letím, on byl bavič,
0: ano.
1: František. A ještě tomu šťastnému fanouškovi, tak vám řeknu to, že jak závodil, tak vím, že tenkrát byly plný noviny, že ho přetahovali různý značky. A on to byl takovej Čech prostě, on nechtěl. On věděl, že ta Java prostě by mohla jezdit líp, ale že ho dávali i na ty cizí značky. Vyzkoušel to všecko, ale byl věrnej Javě. A co bych chtěl říct o Kralupech třeba, tak my jsme tady taky máme Štrtníček, chytá za Spartu, Luboš Nácovský, Rychlopalba, ten Vašek Syrový, ten byl v Helsinkách, myslím, že byl třetí ve spírání. My jsme tady měli taky vynikající sportovce. A fandím prostě tadyhle Bohouš Němeček, teďko bylo v Ústí, byl nějaký turnaj boxerský a byl tam... ani se o to moc nezmiňovali, to mě překvapilo, jako jindy to bylo prostě vyhlášení, to bylo a teď se o tom nějak moc nemluvilo, ale vím, že tam tenkrát Bohuš Němeček, to byl olympijský vítěz. Tenkrát, když ho dávali v televizi, on to byl takový mlátička, on to byl rychlý takový a Pepa Němec taky, to byly všecko, to jsou vzpomínky opravdu a to jste mi udělal úžasnou radost tímhle tím, že jste dal tohleto téma. Opravdu to je něco o sportu a to je moje parketa. Opravdu jsem rád, že jste to dal tohleto Borku. Opravdu.
0: Františko, já mám radost, že vy máte radost, ale když už jste takový pamětník, já bych vlastně měl zmínit ještě jednu věc. To, jak s postupem času se... No, řekněme, proměňují naše sportovní legendy a dochází k výměně na těch postech s novými a novými jmény, se vlastně odráží třeba i v hovorové řeči. Uvědomme si, že třeba když někdo byl v 50. 60. letech hodně rychlý, tak se o něm říkávalo, ty jsi rychlý jako Zátopek, nebo jako Nurmi. Možná si ještě vzpomenete na finského běžce Paavo Nurmiho. Potom o něco později, a bylo to slyšet třeba i ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, ten je rychlý jako Juan Torena. Vzpomínáte si na tohoto kubánského atleta?
1: Kubánec.
0: V 90. letech to potom, pokud tedy mluvíme o přirovnáních, mohl být třeba Ben Johnson, sprinter. No a ještě o něco později Usain Bolt. Jak se nám proměňují ty idoly třeba
1: to
0: i v takto hovorové řeči?
1: Opravdu, to je radost.
0: Františku, a je radost vás poslouchat. Vy jste nadšený sportovec. Ještě musím říct jednu věc, aby nedošlo k nějakému omylu. Já jsem z těch jmen, která vy jste jmenoval, znal možná tak třetinu, to za prvé. A za druhé, já a sport si vždy nerozumíme. Já třeba i na mistrovství světa se dívám jako na umění, protože když někdo umí kopnout do balonu, no tak to je krása.
1: A díváte se
0: na současný šampionát.
1: Já bych vám ještě říct, my jsme tady měli Rohovnický, dřív se říkal Rohovnici, teď se říká boxer, že? Dřív to bylo rohování, se říkalo. Ano. A byl tady mezištej trenér pan Jarda Froněk a to byl opravdu člověk, to není jako dneska, že se platí, za každý kroužek se platí, tohle to byl dobrovolný, prostě ten s tím žil a ten byl šťastný, když jsme přišli do tělocvičny a první, co bylo vždycky každý švihadlo, čtvrt hodiny švihadlo, to prostě už byl takový režim. Mm-hmm. A ten byl šťastný, či výslas tam bylo, tak on z toho měl radost, to byl člověk, který proto žil, Jaroš Froněk, no to byl vynikající člověk taky, opravdu. To jsou vzpomínky, to se mi udělá úžasnou radost, páč se mi to v hlavě všecko teďko přehání, co to bylo za lidi, opravdu.
0: Františku,
1: a tenhle ten Vašek Pirový, jak jsem říkal, ten spirač, tak to byl zubní technik. A vím, že tenkrát jsme seděli tady v Kralupech, jsem byl u zubaře, tam byla taková úzká chodbička a najednou vyšel ze dveří z té laboratoře ten Vašek Sirový. On to byl ohromný chlap a pan Froněk o něm říkal, on je veliký, ale má malý srdíčko. On byl úžasně hodný člověk, to takovej. No a teďko my jsme tam seděli, čekali jsme až do té ordinace, až půjdeme, že jo, a teď jsme viděli, Vašek tam byl, ona byla plná chodba, ohromný chlap a teďko jsem viděl, ženský pomalu, jak se vytrácejí z té čekárny. Oni mysleli, že to je zubář. Říkali, do toho se dostat pod ruce. to by se natočilo. A on to byl hrozný, úžasný člověk, ten Vašek, opravdu.
0: Já si to dokážu představit, tu situaci. Jasně něco takové, jako je, Máňo, ten to trhá bez kleští, jdeme domů.
1: Ano, on to byl bezvadnej. A tenhle ten Luboš Nácovský, ten špatně skončil, ten střelec. On tady dělal v barvách, barvy a laky Kralupy tady dělal. A on dělal nějakého mistra. No a on prostě ve volných chvilkách, on měl udělanou pistoli z nějakého olova, to měl, už jsme to těžko, měl asi 5-6 kilo na trénování. A on byl, tam byl, se tomu říkalo, jak dřív bývaly ty rudý koutky, tam byly tenis, ping-pong se tam hrál, prostě takový zábavný to. A tenhle ten Luboš, když nehrál ping-pong, tak normálně měl tam na klice u okna, měl povýšený terč, jo, teď chodil, my mu říkali tichej blázen, teď chodil, vzal najednou tu pistoli a zamířil vždycky. A takhle to třeba udělal během hodiny 100krát prostě trénoval. A taky tenkrát dokázal, nevím, kolikrát bych vám nelhal, kolikrát byl tenkrát na té olympiádě v té rychlopalbě. Taky to dokázal. Nějaký pan doktor Zdrůbek říkal, hoši, vy se mu smějete, ale ten něco dokáže, ten má vůli a měl pravdu, opravdu to dokázal. To byly příběhy. Ono někdo je nadaný, třeba nějakému sportovité, ale nemá vůli, nevydrží u toho. A někdo není nadaný a tou silou té vůle se prosadí, že prostě udělá pod to výkon nějaký. To byly lidi, to jsou vzpomínky opravdu teda.
0: Františku, já vám za ty vaše moc krát děkuju a vím, na koho se obrátit, pokud by bylo někdy v budoucnu podobné téma noční linky. Píšu si dokonce i vaše číslo.
1: Udělal se mi velikou radost. Moc vám děkuji a zdravím vás a všechny, co poslouchají noční vysílání. A hlavně vám přeji všem zdraví. Mějte se moc hezky. Díky.
0: I vám. A krásné léto. Sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory našich posluchačů a posluchaček. To je téma noční linky, kterou posloucháte. Rád vás uvítám při dalším telefonátu na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 2 minuty bude 11:30, ale je tu noční linka Českého rozhlasu. Jsme v pásmu, kdy vyprávíte o tom, kdo je vaším, nebo kdo byl, a stále třeba ještě je, vaším sportovním vzorem. Kdo pro vás byl sportovní legendou, sportovním idolem? A já si dovoluju přivítat další dámu, které se ovšem nejdřív zeptám, je to paní Magdalena, které se ovšem nejdřív zeptám, jestli sleduje třeba na televizní obrazovce sporty, protože sama je sportovního založení, anebo jestli to má jako já, že prostě jenom obdivuje, když někdo umí něco na 100% to, co my neumíme. Paní Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak jste na tom? Vy jste sportovkyně tělem i duší, anebo ráda sledujete, když někdo umí sport?
1: Obojí.
0: Aha.
1: Obojí, a protože jako už jsem ve věku, kdy sportovat už mi nejde, díky zdravotním problémům, takže jenom závidím těm, kteří si ještě můžou zaběhat, čutnout do balónu a podobně, zahrát tenis s košíkovou. Ale mým vzorem celoživotním, jako láskou mojí velkou, je královna sportu, atletika. A mým vzorem a i učitelem byl Emil Zátopek. Dokonce jsem s ním dělala trenérskou školu, než byl v 89. myslím, že to bylo, musel odejít, takže jsme se už nevídali ani na soustředěních trenérů, ani na v lavicích v FTVS. Pocházím, jsem rodila Hradečanda, i my jsme tady měli v době mého působení olympijské účastníky, jako byla Jarka Jeličková, s tou jsem dokonce trénovala. Petrík Tomáš nebo Kladivář Matoušek, školu trenérskou jsem dokonce dělala i s Ludvou Dankem.
0: A vy jste, jestli se tedy můžu zeptat, vy jste provozovala jakou disciplínu? Byl to běh, byl to skok, byl to hod oštěpem?
1: Byly to střední tratě.
0: Tratě?

0: Ano.
1: Máte nějaký rekord na svém kontě?
0: Ne, nebyla jsem vynikající, ráda jsem to dělala, ale jak říkám, dokonce jsem měla tu čest trénovat s naší olympioničkou, s Jarkou Jehličkovou, ale žádnej fenomén jsem nebyla. A my jsme měli družbu s MPORem Rostok, takže jsem přišla do styku i s Maritou Kochovou, která byla rekordmánkou na 200 a 400 metrů. A ještě jsem se chtěla zmínit, že nejenom teda atletiku, já se ráda dívám na vševeškerý sporty, sleduju teď v poslední době ráda tenis, škoda, že jsem se ho nenaučila, ale mám ráda i hokej a mé fandění je vždycky velice hlasité. Myslím si, že mě tady slyší celý barák a celý okolí, ale prostě je to daný tím, že ten sport stále miluju a že mě hrozně chybí. A měli jsme předloni 120 let lehké atletiky tady v Hradci Králové, takže jsme se tam sešli několik našich generací a tak nám dělá radost i generace, které nastoupily po nás a které jsou velice teď úspěšní, dokonce chlapi vyhráli teď, nebo byli na druhém místě v lize. A mrzí mě prostě, že už se tomu nemůžu díky svýmu zdravotnímu stavu vrátit, ale pořád mě to láká na to hřiště. Tak možná, že se tam ještě třeba podaří objevit jako trenérka mládeže nebo dětí, nebo aspoň nějakou radou, aby zužitkovala to, co ve mně stát vložil, nebo atletický svaz. A přeci jenom jako prožít léta se sportem jsou nejkrásnější léta mýho života, ať to byly soustředění vlastní, nebo pak soustředění trenérů s mládeží. Já jsem trénovala děti a žadstvo a dorost poměrně s úspěchama, aspoň v kraji. A tak si myslím, jo, a chybí mě to, že se hrozně málo sportuje. A že dneska, leč my jsme měli vše zadarmo, včetně oblečení a obuvi a to. A dneska, protože dělá můj sousedův syn, dělá atletiku, takže na půl roku 2000 korun. Myslím si, že je dneska asi pro ty rodiče dost peněz, ale člověk musí něco obětovat.
1: No já bych řekl, že jsou sporty, které v uvozovkách stojí ještě mnohem víc. Napadá mě tak hokej, napadá ano, mě tenis a všechna ta výbava k tomu potřebná.
0: Já mám naproti hokejový trenéry a hokejisty a to, tak to vidím, jak ty kluci táhnou ty obrovský brašny, že je musí maminka nebo táta vozit na tréninky, ale no, to bychom pro děti neudělali.
1: To je pravda. Paní Magdaleno, že vaše srdce patří atletice, to jste nám dala dostatečně jasně najevo. A já vám i za vaši trenérskou práci moc krát děkuju. Mějte se hezky a přeju krásné léto.
0: A já vám moc děkuju za tento námět a přeju vám také krásné léto a dodatečně hodně zdraví.
1: Děkuju vám. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma sportovní legendy, idoly a vzory. Vysíláme z brněnského rozhlasového studia, u mikrofonu je Borek Kapitančík, ale říkám to i proto, abychom si znovu připomněli některá jména těch, kteří byli vašimi vzory v dobách, no řekněme i dávno minulých, možná, že naši předchozí tři posluchači, kteří se dovolali, vám taková jména z vaší paměti taky připomněli. No tak zkusíme třeba ten vzkaz, který napsal František ze Židlochovic před několika minutami a napsal jej na web rozhlas.cz/linka, který k tomu samozřejmě slouží. Dobrý večer všem posluchačům Noční linky. Chodil jsem na velkou cenu do Brna, kde se jezdily motocyklové závody na staré dráze. To bylo v letech 1959 a dál. Držel jsem palce panu Františkovi Šťastnému. Chodil jsem taky na jeho přednášky. Obdivoval jsem i naše hokejisty Jaroslava Jiříka, Josefa Černého, Františka Ševčíka. S Františkem Ševčíkem jsme si měli o hokeji co vyprávět, a to častokrát. Jeho syn František žije s naší dcerou. Dále jsem obdivoval Věru Čáslavskou, která byla můj ročník, 1942, a obdivoval jsem Janu Novotnou, tenistku, která pocházela ze Židlochovic. Za mého mládí, pokračuje František, bylo víc špičkových sportovců v Československu než je dneska. Při každém jejich vystoupení mě ukáply i slzy radosti. Františku, děkuju za vaše psaní. A vydávám se opět k naší telefonní lince 731 800 900, na které vítám posluchače či posluchačku s jeho či jejím příběhem na téma sportovní legendy, idoly, vzory. Dobrý večer, tady Borek, kdo je tam?
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Dobrý Poznávám večer. Podle hlasu. Paní Staňka, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer. Já bych chtěla tady taky zavzpomínat a jsou sourozence Romanovi a Hanička Mašková.
0: Tak tedy krasobruslení.
1: Ano, noblesní. Něco krásného. Je to dávno pryč. A potom bych chtěla tady si vzpomenout taky na jednoho člověka, který byl pocházel z Petřvalu nebo bydlel v Petřvalu u Karviné, taky jezdil pretěky, jezdí se Bartošův okruh do dneška. A mám takovou milou vzpomínku, když jsem jela na návštěvu k Bartošovu, a kluk byl malej, tak akorát přišel z garáže jak prase špinavej, poněvadž tahal na sobě věnce pro Franty Bartoše, které tam byly různě pověšené v té garáži, takže on se pověšoval jeho věncema.
0: Ale tak to je hezký koníček a možná to nasměrovalo jeho životní dráhu, nebo ne?
1: V žádném případě ne.
0: To se tak někdy stává. No tak hold, akorát, nestál se
1: akorát madla měla co prát.
0: Dobře, a když tedy není motocyklovým závodníkem jako František Bartoš, co dělá, co tedy dělá?
1: Teďko momentálně dělá v Německu nějak ty panely na střechy a takové věci.
0: Tak to byla možná chvilková inspirace, pominulo to a teď je spíš na ten beton.
1: No, asi tak.
0: A paní Staňko, jak jste na tom se sportem vy? Byla jste aktivní sportovkyně, nebo
1: ne,
0: to máte podobně jako já, že pouze sledujete umění těch druhých?
1: Ano, sleduju umění těch druhých a teďkom už ani tak moc ne, já spíš jsem se věnovala kultuře a divadlu.
0: No tak každý máme nějaké záliby. Já už jsem říkal, že se sportem nejsme příliš velcí kamarádi. Jednou, když jsem moderoval na brněnském stadionu na Srbské nějakou akci v přestávkovém programu, tak součástí toho moderování bylo i to, že jsem se měl z půlící čáry trefit do branky. Co myslíte, dal jsem to? No nedal.
1: Nedal.
0: Nedal. Tak vám moc krát děkuju. A ano?
1: Říkám, my jsme akorát byli kamarádky dlouholeté s Helenkou Bartošovou, s manželkou, tedy Franty Bartoše, takže jsme vzpomínali na některé, jako na Zátopkově a takové různé, ty, co tam k Bartošovům jezdili, víte, takže...
0: A neměl on taky nějaký bratra závodníka?
1: Ne.
0: Ne? Se možná pletu. Ale děkuji moc krát.
1: Ale měl syna takového velice šikovného, který odvezl, neměl řidičák, odvezl své spolužáky do školy, vrátil se a pak sám šel pěšky.
0: Neměl řidičák, no to chápu. Děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Sportovní legendy, sportovní vzory, sportovní idoly. Právě oni a ony mají prostor v dnešní noční lince. Prostřednictvím vašich příběhů, vašich vzpomínek na to, jak jste si třeba vylepovali plakáty s našimi sportovci, sportovkyněmi, anebo s už zmíněným Lionelem Messim, nebo s Diegem Maradonou, kdo ví, kam vás vaše sportovní lásky zavedly a kam zavedou i tuhle noční linku, kterou posloucháte. Telefon je 731 800 900, psát můžete na web rozhlas.cz. Lomítko, linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: blízku.
1: Dobrý večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která dnes nabízí téma sportovní legendy, idoly, sportovní vzory. A já jsem nesmírně rád všem vašim vzpomínkám, které jste zatím zveřejnili, i těm, které ještě přijdou. Ale teď přichází paní Marie s jednou, no ano, dnes už bohužel musím říct, vzpomínkou na sportovce, který se narodil ve městě, odkud volá, jestli se nepletu. Já si mezi tím totiž informace o Bronislavu Bechyňském našel na Wikipedii. Doporučuji i vám. Marie, přeji vám dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A toho Bronislava, já budu říkat Bronka Bechyňského, jsem si vybrala, protože jsem ho vlastně znala co by malého chlapce. A on pochází z Panenského Týnce, kde tam vlastně to bylo jeho strašně milované místo. A protože jeho děda a strýc byli myslivci, tak ho vlastně přivedli k té střelbě, střílili na skýt, jak se říká lidově, na holuby. A potom začal, protože tam žádný střelecký oddíl nebyl nic, tak začal jezdit do Loun, v Lounech tady trénoval. A pokud mu nejel autobus, jen třeba takovou perličku, tak chodil tak 15 kilometrů do toho Panenského Týnce pěšky, než by čekal dlouho na nějaký autobus. A potom se šel studovat na zemědělku do Žatce. No a zase, protože už teda získával úspěchy dokonce v Litoměřicích v nějakém tom střeleckém oddíle, takže se dostal do Brna, do Komety. No a tenkrát obdivovali ty jeho vlastně spolustřelci, kamarádi, protože vy jste pochopil, že, nebo podíval jste se, že zemřel, že zahynul, takže pak byly různé takové ty vzpomínky, no a ty ho obdivovali, že vlastně je všechny tam, jednak by byly blízko a jezdili tam rodiče a měli příbuzné a on vlastně takovou teda dálku jezdil autobusem. A pak se opravdu propracoval, takže se stal mistrem Evropy nebo potom hlavně tedy v těch družstvech. No a já jsem to chci vyprávět i proto, jak vlastně to byl úplně skvělý kluk, skromný a jakou měl i v životě smůlu a jak to bylo z dvě strany vlastně, co to ovlivnilo. Když měl nejvyšší vlastně a vyhrál všechny možné ty přípravné závody a všechno, tak olympiáda byla v Los Angeles. No a to si myslím, že většinou, teď, když tady hovoříme o sportu, takže už víme, že tam naši nebyli puštěni. A ten, kdo vyhrál, ten Drake, ten řekl, že kdyby tam byl Bechyňský, takže on se olympijským mistrem určitě nestal.
1: To je poklona.
2: Ano, a pak druhé, protože tam, jak už jsem se trošku zmiňovala, tak v té Kometě byli trenéři a měli tam své příbuzné. Takže zase, když ten Broněk měl třeba lepší výkony, tak do Soulu jel Petr Málek, to byl synovec toho pána a já bych toho trenéra. A já bych chtěla říct, že tu velikost jeho vidím v tom, že on vlastně nezatrpkl. Podle toho vyprávění tady těch, kdo na to v hospodě koukali v Panenském Týnci, že jo, jak to tam bývá, tak prostě on mu strašně fandil. On s ním kamarádil a prostě všichni byli úplně šokovaní s tím, jak ten se tam vlastně protekčně jako v tu dobu dostal a ten Broněk prostě, že mu strašně fandil. No a bohužel tohle to bylo takové ty sportovní, bychom řekli, smutné. No pak vlastně pomalu ta forma odcházela, přestal po Sydney, přestal střílet, stal se trenérem juniorů, když vlastně i tam začal mít úspěchy, tak v dubnu 2011 jel mamince opravovat právě do toho panenského týmce opravovat střechu. Řídila jeho dcera, asi 21letá, říkají nevěžděna, a měla se něčeho leknout, nějaký kamion udělal nějakou kličku, něco, a nabourala a on bohužel zemřel při tom. Hmm. Já bych jenom ještě chtěla říct, že to opravdu byl skvělý sportovec a jaký byl úžasný fotbalista. Tak,
1: no on byl, tak, pardon, že vás přerušu, on byl vlastně taky členem Bolkovy fotbalové jedenáctky.
2: No to vám chci říct, to se vám teď chtěla říct.
1: Ano.
2: A přesně, a tady v tom panenském týmci, když, tak on byl levák. A vždycky se ptal, na kterou tu pozici prostě má jít.
1: No tak pravý křídlo, to je jasný.
2: No, takže prostě takhle jsem na něj chtěla zapomínat, i protože opravdu to byl strašně úžasný, když tady v těch Lounech měl ten pohřeb, tak tam tak se sjeli tam všichni možní ti střelci a dokonce teda ten Petr Málek ho pak tak oceňoval, že v tu dobu vlastně trénoval někde v Iráku a vlastně na ten pohřeb přiletěl taky.
1: Mm-hmm.
2: Takže no jinak třeba v tom panenském týmci, protože se narodil 1. ledna, tak tam pořádají a byl tedy i tam potom vášnivý měsíc, jsem opravdu skvělý, jak na něj vzpomínají, takže tam pořádají takový pochod, takový trošku jako vzpomínkový na něj.
1: A já si dovolím dodat ještě jednu takovou drobnou úsměvnou maličkost, kterou jsem si našel tedy na Wikipedii na hesle Bronislav Bechyňský. Znovu opakuju, doporučuji všem, kteří poslouchají. On, jak už jste říkala, po škole pracoval v zemědělském družstvu. Po půl roce šel na vojnu právě do Brna, kde se stal definitivně členem Rudé hvězdy Brno. No a ohledně práce v družstvu, cituju Wikipedii, vtipkoval, že je jediným střelcem, který zvládl odrodit 2 krávy.
2: Ano, vím. To jsem já nechtěla říkat.
1: Paní Marie, já vám děkuji za tuhle vzpomínku na jednoho z mistrů sportu, na Bronislava Bechyňského, na kterého vzpomínáme i v brněnském klubu Šelepova, tedy až bude zase znovu otevřený, a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
2: Vám taky. Děkuji. Naschledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: z nového dne nelítostný čas ukousl už skoro celou minutu. Ale máme sobotu, máme 18. července, je tu víkend, začínáme jej při noční lince, tedy mnozí z vás, pravidelní i méně pravidelní posluchači, otvírají společně se mnou další list kalendáře, tedy otáčejí další list kalendáře. Gratuluju všem Drahomírům a Drahomírám všecko nejlepší k vašemu svátku. Ale teď k tématu noční linky, která má za sebou první polovinu a taky pěkně dlouhou řádku slavných sportovních jmen. Tedy sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory, to je téma našeho povídání. A kdybych to měl vzít jenom namátkou, Čáslavská, Zátopek, dále Romanovi, Mašková, Bartoš, Bechyňský a samozřejmě František Šťastný. Jehož 60 let staré vítězství na velké ceně Německa mě vlastně k tématu dnešní noční linky inspirovalo. A věřím, že ještě další dlouhá řada jmen zazní při našich telefonátech na čísle 731 800 900 nebo díky vašemu psaní na rozhlas.cz/linka. Když se tam teď podívám, tedy na zmíněný web, vidím tam další jména. Třeba Roman napsal, můj nejoblíbenější sportovec je tenista Jakub Menšík, protože si myslím, že až bude starší, tak to bude super talent. Ale na to si musíme ještě počkat. Jinak zdravím všechny posluchače noční linky. František ze Židlochovic ještě dodává k tomu svému předchozímu vzkazu. Ještě jsem zapomněl na pana Emila Zátopka, kterému jsem jako voják dozorčí kontroly u vchodu v Červené vodě podal hlášení při návštěvě našeho útvaru. To byl rok 1962. A Eva z Litvínova si vzpomněla na bratry Pospíšilovi, tedy reprezentanty v kolové, ale taky na Jiřího Rašku. Skoky na lyžích, Milena Duchková, skoky do vody, Ota Zaremba, vzpírání, anebo Imrich Bugár, atlet. No je jich hodně, pokračuje Eva. Tak ti, kteří mě více zaujali, to jsou ti, kteří mě více zaujali, tak aby se na ně nezapomnělo. Ale tuhle hodinu noční linky si dovolím otevřít vzkazem paní Jany. I když jsem od dětství naprosto jiný typ než sportovní, neznamená to, že jsem se o sport nezajímala. Naše rodina žádný sport neprovozovala, patrně z důvodu, že oba rodiče pracovali a ve volném čase se vylepšoval dům, k tomu pole, domácí zvířectvo a dvě zahrady. V dětství mě jako holku zaujalo krasobruslení a ty krásné přenosy v černobílé televizi s komentářem pana Mikisky, kdy jeho flitry na kostýmech se nedají zapomenout. Jako první se mi vybaví Sjoukje Dijkstrová z Nizozemska. Tehdy byla třikrát mistryní světa a olympijskou vítězkou. S napětím jsme sledovali úspěchy sourozenců Romanových, později Hanku Maškovou a Ondreje Nepelu. Jak jsem byla ráda, když do Ostravy přijela světoznámá Holiday on Ice. Dodnes mám ten barevný program a v něm krasobruslaři v krásných kostýmech a to mi bylo 18 let. Později jsem ráda sledovala přenosy z olympijských her a v roce 1993 jsem se dostala na olympijský stadion v Barceloně. Sice rok po olympiádě, ale mohli jsme si prohlédnout místo, kde sportovci závodili. A slyšet k tomu známý hit Barcelona v podání Freddie Mercuryho a Montserrat Caballé, věřte, to mi běhal mráz po zádech a v očích jsem měla slzy. A mám jednu raritu, zakončuje Jana. V roce 68 jsem byla školou vybrána na besedu s olympijskou vítězkou Věrou Čáslavskou v Ostravě a měla jsem přednést otázku. Mně, jako 15-letou puberťačku, nenapadlo nic lepšího, než se chvějícím se hláskem pronést máte chlapce? A odpověď, mám, ale běhá tak rychle, že ho nedohoním. Pak jsme pochopili, že to byl Josef Odložil, její manžel. Ovšem na památku jsem dostala její fotku s podpisem a dodnes ji opatruji. Ty dojmy jsou i po 58 letech nezapomenutelné. Kdo byl nebo stále ještě je vaším sportovním idolem, vaším sportovním vzorem, kterou sportovní legendu máte dodnes ve svém srdci? Můžete to říct už po té další, dá se říci tematické písničce.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nebylo to právě v té době, kdy jedním ze sportovních idolů, a říkám to, protože to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nebyla právě tehdy na vrcholu Florence Griffithová Joynerová? Ale když už jsme u těch jmen, u sportovních legend, u sportovních idolů a vašich vzorů, jestli pak víte, kdo má vzpomínku, respektive kdo je přímo posedlý, no tak posedlý to bych ani neřekl, ale prostě je to její idol, tedy Linda Nosková, rodačka ze Vsetína. Je to tak, paní Evo?
1: Ano, ano. Koukala jsem na ten tenis, bylo to výborný, hrály obě dvě ty tenisky výborně. Přála jsem to oběma. Vyhrála ta Linda Nosková, takže jako opravdu gratuluju. A pak ještě si vzpomínám, kdo nás dobře reprezentoval v Krasobruku, byl Tomáš Werner. Teď už pracuje jako trenér.
0: Ano, to je pravda. Teď předevčírem byl hostem u Alex, v našem pořadu Alex a host, i když samozřejmě to byla repríza. Ano, říkal, že už se věnuje pouze trenérské práci. Byla řeč i o plyšácích, to si možná taky vybavujete, že? Jak na něj pršeli na ledovou plochu.
1: No.
0: A teď mi řekněte, řekněme, celá rodina nějak inklinuje ke sportu a vy sama sportujete?
1: Já bohužel jsem na vozíku, takže jsem dosportovala, protože mě odpadla totální endoprotéza.
0: To byla ode mě hloupá otázka, že jo? No jo, tak se omlouvám.
1: Ne, není, tak nechodím, ale fandím teda z gauče a z vozejku, aspoň pasivně sportuju. Jo. Ale jinak jsem dřív závodně za zdravotně postižený plavala.
0: No prosím.
1: Jo, no, ale nic moc, no, žádná sláva. Nikam jsem se nějak nedostala.
0: Vy říkáte žádná sláva, já už to vidím, kdybychom se oba dva postavili na start, to v připlavání takhle nejde, ale dobře, že byste mě určitě vzala minimálně o dvě délky, nebo já bych možná udělal
1: nedala,
0: jeden bazén a vy zatím tři.
1: Teď už ne, to bylo za mlada, teď už je mi moc let, teď už bohužel je po sportu, ale na tyhle ty dva jsem si vzpomněla a čekala jsem, jestli si někdo vzpomene na tu Lindu Noskovou. A vlastně ještě ta druhá tam byla, teď si nevzpomenu na to.
0: Karolina Muchová.
1: Ano. Takže my jsme opravdu vstoupili do dějin toho tenisu. A na to jsem byla jako hrdá, že jsem Češka, že jsme to takhle dobře reprezentovali. Jo. Mm-hmm. I ta druhá, ta Muchová. Obom dvou jsem fanděla. Na toho Tomáše Wernera jsem si vzpomněla výborný jako krasobruslář a to. Takže jako máme být na co pyšný. Čáslavská, jestli to někdo říkal, Věra Čáslavská.
0: Ano, ano, byla tady zmiňovaná. No ale vlastně pokud bychom měli zůstat u tenisu, kterým jste začala, tak no. Vlastně to má v naší republice tradici, i když to bylo dlouhou dobu vnímáno, aspoň já jsem to tak pochopil jako buržoázní sport, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného.
1: No, ona nás to bylo vnucováno, no, tam to bylo.
0: No. Ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného, nebo potom úspěchy
1: Kodeše,
0: Šmída, Lendla a dalších. Šmída, Lendl,
1: tak. Martina Navrátilová.
0: Samozřejmě, ano. No.
1: No, tak. To je naše doména tenis.
0: Já vám moc krát děkuju.
1: Poplať pambu, že ho máme. Ještě hokejisti, no, bohužel se nám to nepovedlo.
0: No, fotbalisti to stejný, tam se to ještě asi hodně dlouho nepovede. Tady se omlouvám za svůj odsudek, ale jak jsem se díval na naše výkony na mistrovství světa, tak asi ano. Paní Evo, já vám děkuju, mějte se krásně a přeju vám hezké léto.
1: Já také zdravím všechny posluchače noční linky a přeji hezký večer nebo dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou. Já začal u toho, kdo je idolem naší posluchačky Evy, ale není to jen paní Eva, kdo by rád připomněl právě Lindu Noskovou. Cituju to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Linka. Omlouvám se všem sportovcům typu mistra světa Jiřího Holečka a dalších hokejistů, lyžařů, gymnastek a gymnastů, krasobruslařek a krasobruslařů a dalších, kteří jsou zlatí bez léků a výjimek. Stále častěji totiž mám pocit, že vítězí hlavně ti, kdo užívají nějaké medikamenty. Viz například wimbledonská vítězka Petra Kvitová, ta trpí zátěžovým astmatem a dlouhodobě užívala světovou antidopingovou agenturou schválené léky formou inhalátoru. Kateřina Neumannová vyhrála závod v běhu na lyžích na zimních olympijských hrách 2006 v Turíně navzdory tomu, že jí před závodem trápila těžká viróza a musela brát léky. Vzpomeňme i na běžkyni na lyžích Justinu Kovalčikovou. Ta na olympijských hrách ve Vancouveru 2010 vybojovala zlatou medaili v závodě na 30 kilometrů i přes zlomeninu zánártní kůstky, kvůli které musela před závodem užívat silné, ale povolené léky na tišení bolesti. Martina Sáblíková v červenci 20 suverénně vyhrála prestižní cyklistický bike maraton Drásal, přičemž téma viróz a povolených léků provází její kariéru velmi často, pokračuje Monika a uzavírá: obdivuji všechny usměvavé a férové sportovce, nyní zejména Lindu Noskovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

ви се ми не зда. Že chtěl bych jenom jít.

0: Tímto krásným duetem Marie Rotrové a Pavla Bobka jsme se přehoupli k dalšímu příběhu, k dalšímu telefonátu na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Oldo, já vás zdravím a ptám se rovnou, kdo byl vaším, nebo stále ještě je vaším sportovním idolem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, protože já jsem začal chápat sport v momentě, kdy jsem mohl sledovat, nebo ne na oči, ale poslouchat reportáže z finále třeba mistrovství světa v Chile, kde Československo hrálo proti Brazílii. Prohráli jsme sice, ale po dobrém výkonu a gól dal Josef Masopust, který se potom stal nejlepším hráčem Evropy. A já jsem měl tu možnost proti němu si dokonce zahrát, takže to bylo super.
0: No a při jaké příležitosti to bylo, smím-li vědět?
1: Bylo to při příležitosti, když jsme v Rajhradě udělali umělé osvětlení a sezvali jsme na zahajovací zápas takový soubor, jako vyjali hráčů Rudé hvězdy, Brno, fotbalu, hokeje. A on tehdy začal právě to v roce 77 na podzim, kdy on už trénoval tady z Vrovku, kterou potom dovedl v té sezóně k titulu. A takže odehrál tady s náma poločas, já jsem ho měl hlídat, tak neuhlídal jsem, dal nám gól a jel do, tuším, Velkých Němčic, do sklepa, takže se rozloučil. No a potom jsem se chtěl zmínit ještě, protože jsme chodili i na hokej, na Kometu samozřejmě, tak nikdo tady nejmenoval Vlasti Bubníka. A to byl člověk, který dokázal hrát za repre jak fotbal, tak hokej. Což už asi nikdo další, nebo aspoň o tom nevím.
0: Já tady před chvilkou zmiňoval Jaroslava Drobného, který reprezentoval tehdejší Československo jako tenista, ale i jako hokejista.
1: Takže Vlasta byl druhý teda, no dobře.
0: No ale když jste zmínil zbrojovku a její zatím jediný prvoligový titul, tak zrovna včera měl narozeniny Jan Kopenec. Mě tak napadlo. Fotbalový útočník, který tenkrát byl součástí zbrojovky. No a to už je hodně dál.
1: Já navíc teda ještě, když jsme u těch sportovců, kteří by si to zasloužili, tak já volám z obce olympijského vítěze. Žijí tady v 200 metrů od Davida Kosteleckého.
0: No takže další střelba.
1: Střelba. A to bylo fantasticky, když teď na té olympiádě v Tokiu byl druhý sice, ale první byl Jirka Lipták a to jsou dva kamoši, kteří tady bydli 3 kilometry od sebe. A ti si to rozdávali před celým světem ve finále olympiády. Což si myslím, že je taky pěkné.
0: To je podobné jako ten aktuální Wimbledon, nebo teď před malou chvilkou skončený Wimbledon, že? Nosková a Karolína.
1: Mladý holky taky.
0: Mladý holky. Tak,
1: ale už mají na co navazovat, že jo?
0: Samozřejmě.
1: Navrátilová a tak dále.
0: Suková, ano.
1: Suková.
0: Mandlíková, mě napadá.
1: Mandlíková, No a vidět, že i když malá země, tak v tom tenisu teda je to obdivuhodné.
0: To je pravda. Já jsem chtěl trošku otočit list a podívat se do zahraničí. Zatím tady ještě nikdo neřekl nic. Ano, jsme vlastenci, mluvíme o našich sportovcích, ale zatím tady vlastně nezaznělo ani jedno jméno třeba slavného závodníka Formule 1. I když tady už jsme mluvili o Františku Šťastném a to je motocyklista, to je aspoň trošku příbuzné. Díval jste se třeba, a byl to pro vás, pro mě tady ano, takový drobný svátek, když se občas objevil přímý přenos závodu Formule 1 v 70. letech?
1: Jo, dokonce na vojně. Když Niki Lauda vyhrál, tak jsme to oslavili tak, že mě potom málem zavřel.
0: Tak to byla musela být hezká oslava. Tak vám moc krát děkuju. Já jsem měl jako idola Ronnieho Petersna, no, tak skončilo to bohužel v Monze v 78. Myslím, že to bylo, že? Ale

0: zahraniční oddělení průmyslových staveb Brno. A než pokračoval někam dál, tak jsme si užili spoustu legrace. Moc příjemný člověk, žádná hvězda, zakončuje Hanka. No a ona napsala, a vy to můžete udělat taky, na web rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na koho asi bude vzpomínat a koho jako sportovní legendu označí naše další posluchačka? Je to paní Staňka, kterou zdravím hovorově řečeno na Baťov, jinými slovy do Otrokovic. Dobrý večer,
1: hezké ráno. Já Staňka přímo na Baťov, já budu lovit v baťovském rybníčku.
0: No tak to si budu muset doplnit znalosti, ale vy už jste naznačila, takže vím, o kom budete mluvit. Poslouchám.
1: No, ještě řeknu první, že ten rychle běhající chlapec Věry Čáslavské pocházel tady z této ulice, kde bydlím.
0: Dokonce, Josef Odložil.
1: Takže jsme občas, to je tak 4-5 domečků cihlových baťovských ode mě, tak vlastně jsem tam nemohli jako děcka zahlédnout. No, jinak bratři Svojanovští, to jsem vám vzpomněla.
0: Ano, ano, takže vzpomínáte na dávnější doby, řekl bych, na 70. léta asi tak, že jo?
1: Dávnější doby, já nevím už ani, který to byly roky, já jsem byla děcko.
0: Počkejte, to já si najdu, tady už to vidím. Ano, Oldřich Svojanovský, český veslař, reprezentant Československa, olympionik, který získal stříbrnou a bronzovou medaili z olympijských her. No prosím, v Mnichově 72 získal stříbro ve dvojce s Kormidelníkem, se svým bratrem.
1: No, teď bych chtěla vzpomenout dvě ligové házenkářky. Jedna se jmenuje Ludmila Krajčová, ta nás učila, to byla naše učitelka a trenérka házené na Mánesovce. Do dneška na Mánesovce ve vitríně je na VIP místě míč mistrů světa, to byla trofej, o kterou jsme hráli, když mě bylo možná tak 13-14 let. Myslím, že 2 roky po sobě, že jsme to vyhráli, ten náš oddíl, ne, že já bych se přímo jako nějak, že byla přímo zaangažovaná úplně, jako to ne, ale byla jsem součástí oddílu. A druhá byla Marie řečená Bela Mrvíková, takže ta byla taky z Otrokovic. Jinak tady jsme měli maratonce Josefa Podmolíka.
0: Tak to si doplňuji znalosti, ano.
1: Možná něco řekne. A cyklista Vabroušek, abych neskomolila křesně.

0: korektní jméno, nevím, jestli je Román, ale nechci to tvrdit, cyklista Vabroušek.
1: Cyklista
0: to mě taky.
1: Ano. Já se dívám, tady si musím to křestní jméno taky, bohužel, doplnit.
0: Ale ještě byl střelec, ale vím, že tatínek byl myslivec, ale teď si nevybaví jméno. Ve střelbě Jirka, nevím.
1: No nenechávejte to na mě, prosím.
0: Ne, to si nevybavím. Ale jinak teda ta řečená Lida Krajčová, to byla učitelka na Mánesovce, ta učila češtinu. A tělocvik, no jinak to byla dobrá ražoňka. A,
1: co to je ražoňka?
0: No prostě nepárala se s ničím.
1: Jo, ranařka, jo.
0: Tehdy se dalo jako řešit věci na místě, takže bylo no jenom on, jak, ona, ale jako i jiní učitelé tehdy, chceš poznámku nebo facku.
1: Jo, rozumím vám.
0: Jaký tím asi držel přes hubu, než by doma dostal ještě za tu poznámku další. No,
1: vy vlastně ani nemluvíte tak o sportovních idolech, ale o vašich sousedech. To je podobné, jako kdybych já mluvil o pospecech.
0: Baťovský rybníček.
1: Ano.
0: Jinak si přihřeju polivčičku. Do 18 roku jsem teda hrála házenou, no tak jako pak jsem toho nechala nějak. No a pak po 22. roku, když jsem začala blbě vidět, tak až kolem 40. roku jsem začala hrát kuželky. Přidali jsme bowling a přihřeju si polivčičku. Jednou jsem vyhrála mistrovství republiky ve zvukové střelbě slepecké.
1: No,
0: v Olomouci.
1: Máte doma pohár?
0: Mám tady plnou krabicu medaily různých. Akorát si s tím nemá kdo hrát. Jinak jsem teda, já jsem hrála za, když jsem střílela, tak jsem tady tento výsledek, tak jsem hrála za Jiskru Kyjov a byla jsem vyhlášena mezi sportovci roku za Brněnský kraj, za jeho mrad.
1: To já vás musím pochválit a musím vám zatleskat. No. Takže to byla částečně řeč o sportovních legendách a částečně o vlastních sportovních úspěších paní Staňky. Já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc.
0: Tak jo, takže těším se, kdo přidá někoho dalšího.
1: Díky, naslyšenou. Eva z Jižních Čech doplňuje další jména. Giacomo Agostini, italský motocyklový závodník. Možná, že ti, kteří chodívali na velkou cenu v Brně, si tohle jméno taky vybaví ze 70. let. Ovšem dodává ještě jedno jméno, Ayrton Senna, Brazilec, automobilový závodník. A v podstatě Eva vyslyšela moje volání po idolech z Formule 1. Hanka připomíná plochodrážního jezdce Špinku, bratři Ondrašíkovi, mnoho dalších. A Iveta píše, pamatujete film Metráček? Bývala jsem a jsem dosud podobné postavy, ale přesto jsem na sport nezanevřela. Stala jsem se alespoň jeho faninkou a nejraději mám hokej a autíčka. Dneska už jsem bába. Můj vnuk mě seznámil s parahokejem, sledge hokejem. Když jsem viděla tyhle kluky na ledě, bulela jsem. Jejich nasazení, zápal a odhodlání mi vyrazilo dech. Žádné hekání, vymlouvání, sebelítost. Ne, ne, zápal pro hru, kamarádství, legrace, smích, úsměv na rtech. Tihle sportovci si zaslouží naši úctu a obdiv. Sledovala jsem i paralympiádu a smekám před těmito lidmi. Máme mnoho výborných sportovců, kteří ve světě něco znamenají, ale jsou zdraví a zdaleka nemusí zdolávat takové překážky. Ale tihle lidé, ke kterým osud byl krutý, uměli se mu vzepřít a dokázali nemožné. Jak už jsem jednou napsala, smekám, klaním se vám a moc, moc vám fandím. Vážení posluchači, přijďte se někdy na takový zápas podívat. Stojí to za to. Dobrou noc vám přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dá se říct, že jelen přišel jako na zavolanou. Křeslo, to je místo, odkud já sleduju všechna sportovní utkání, která mě zajímaví. Zajímají hokej, fotbal, teď ano, mistrovství světa, ale důležité je, kdo je vašimi sportovními vzory, sportovními idoly. A Staňka, která čeká teď na telefonu, a je to shoda jmen z předchozí volající, nám to řekne taky. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer vám přeju. Já chci jen tak krátce. Já jsem Stasic. Tady jsem žila do té páté třídy, pak si mě máma vzala do Brna. Tam jsem chodila do školy na Hebešovou a cvičila se tehda Spartakiáda. To bylo umění. To, co ty lidi dokázali na těch stadionech, to byla nádhera. A my jsme v Brně na Hebešovi taky cvičili jako Spartakiádu, jenže já a ještě asi tři kamarádky jsme to nechtěli, protože jsme na to nebyli. A tak jsme vlezli v té škole do sklepa. Ta škola byla vždycky ubytovnou pro ty veletrhy v Brně, si pamatujete.
0: Ano, ano, tehdy se ubytovávalo i po privátech a taky po školách, ano.
1: Ano, v té škole na Hybačovi. A teď vám tam byly právě madrace ve sklepě připravený vždycky na to léto. No a okna tam byly vysazený a co myslíte, že jsme udělali? Všechny okna jsme tam rozmlátili. Madrace jsme naházeli tam na hromadu. No dobrý, pak ty tam na dvoře co cvičili, tak skončili, tak jsme šli za nima. Šli jsme do třídy. Druhý den přišel pan ředitel do třídy a říká, kdo to byl v tím sklepě. No, teď na mě koukal, protože věděl, že jsem taky jako negramotňákej. A tak mu se přihlásila ještě jedna kamoška. Museli jsme zaplatit nějakou škodu, jenže já jsem to doma nesměla říct, moje máma ta byla na mě moc přísná. Tak jsem to nezaplatila a bylo vysvědčení. Nedali mě vysvědčení, že to nemám zaplacení. Tak jsem šla k sousedce, která kamarádila tam s mojí mámou a ona mě půjčila tehda 25 korun a půjčila i tý kamošce. Tak jsme to tam dali a tak to tak nějak skončilo.
0: No a teď se pojďme podívat na to, kdo je vaším sportovním vzorem, abychom se aspoň trošku drželi tématu. Už teď mi pan Josef píše, dnešní téma mělo být o sympatiích a fanouškovství jako takovém a zvrátilo se to ve výčet jmen sportovců. Takže fandila jste někde nějakému sportu?
1: Já jsem byla levá na sport.
0: Ne, vy ne. Minulo vás to.
1: Úplně.
0: Se Spartakiádou jste to taky neskončila zrovna dvakrát růžově, jenom rozbitým oknem, ale i tak vám děkuji za důvěru, paní Staňko, a přeji vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Je hezký do Brna tam.
0: Díky. A teď, abychom se opravdu vrátili k tématu, to, co napsala ještě jednou Eva. Já obdivuju umění leteckého akrobata Martina Šonky. Měla jsem možnost s ním hovořit. Sympaťák. A fandila jsem Gabriele Soukalové. Je to krásná žena a úspěšná biatlonistka. Fandila jsem krasobruslaři Tomáši Wernerovi. Sledovala jsem se zájmem skoky na lyžích od dob Jiřího Rašky. Tady si dovolím vsuvku. Vzpomínám si ještě na tu dobu taky, protože tehdy si vybavuju tu jeho takovou tu, no, kohoutí čepici. Vzpomínáte si na ní taky? Ale pokračuju tím, co napsala Eva. Skvělý byl také Jan Železný, trojnásobný mistr světa, několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996. Sama jsem pouze rekreační sportovkyně. V současnosti kolo a plavání, dříve pěší turistika a běh na lyžích. No, Evo, je vidět z toho, co píšete, že sport má ve vašem srdci hodně velké rezervované místo. A závěrem vám Eva přeje klidnou noc a pěkné dny. Ještě můžete zavolat na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále ještě jsme v pásmu noční linky a pořád ještě můžete telefonovat na číslo 731 800 900. Vaše příběhy, vaše zážitky o tom, jak to bylo, když jste se třeba setkali se svojí sportovní legendou, se svým sportovním vzorem. A paní Marie, která čeká na telefonu, se ptám, co by to měl být za sport na televizní obrazovce, kdy necháte těsto těstem, šití šitím, výchovu dětí výchovou dětí a díváte se na ten svůj oblíbený sport. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych chtěla říct, že já taky nejsem nějak sportovně založená. Ne, že by mi to bylo cizí, tak za mladších let jsem jezdila na kole, plavala a nevím co všechno, ale na televizi se dívám hrozně ráda a miluju za prvé hokej. Mm-hmm. A za druhé, teda fotbal, to tak moc ne, ale teď jsem samozřejmě, když je to mistrovství světa, tak přece jenom to sleduji. Ale teď mě nadchly ty holčičky, to znamená ta Karolínka i Linda s tím tenisem, to jsem se teda od toho nehnula. Ale mám strašně ráda biatlon. Tady už někdo zmínil Gabrielu Soukalovou, ale to není jenom ona, to je pan Krčmář, pak je to Markétka Davidová, slečna Voborníková. Tak to teda opravdu, jak říkám, nechám těsto těstem, brambory bramborama, ale jinak jsem ještě chtěla říct, to jsou všechny sporty, které já miluju a moc se na to ráda dívám, ale mám hrozně ráda biatlon. To opravdu si nenechám ujít žádný závody, ale chtěla jsem říct, že já mám sousedky a o tom se nikde nemluví a to jsou mistryně světa v nohejbalu. Aneta Fojtíková už byly dvakrát, jako a její kamarádka Kristýna se jmenuje, takže tam skvěle někam podívejte. O tom se nikde nepíše, ale oni přibyli před třemi lety ve Švýcarsku, vyhráli mistrovství světa a teď to bylo v Modřicích u Brna. Letos tam taky vyhráli.
0: No jo, tak možná je to tím, že pořád ještě nohejbal, tedy aspoň já to tak mám, ne, že bych byl nějaký extra sportovec, to opravdu ne, ale že to vnímáme jako spíš takový rekreační sport, možná to je ono.
1: No, ale nikde se o tom nepsalo a přitom jsou to takový slavný holčičky, ale a kromě toho jsou ještě taky hrozně takový, že mi pomáhají, já už jsem taková stařenka, 82 let, ale a pak ještě teda jsem znala a znám velice dobře Janu Pechanovou, dálkovou pavkyni. Jestli vám to něco říká, mistryně Evropy byla.
0: No, tak tady mám mezeru.
1: No tak vidíte, tak ještě abych vás poučila, byla i v Riu a protože já jí znám od kočárku, tak dokonce i mi z toho Ria telefonovala tehdy. A to jsem teda opravdu byla z té olympiády z toho až dojatá. Říkala, že má jeden den možnost telefonovat známým a tak mi zavolala, no. No tak vidíte, tak ještě jsem vás poučil.
0: No já jsem velice rád nechám poučit. Když něco nevím, tak se zeptám a když něco nevím, tak to taky přiznám. Paní Marie, děkuji mockrát i za to, že jste mě navedla na to, že no, vaše sousedky jsou mistrně v nohejbalu, že existuje někdo takový ve vaší blízkosti a že se máme opět, no čím chlubit, máme být nač hrdí.
1: Máme, no? Máme, ale to se nikde o tom nepíše, ale byl od nich teda v takový pěkný film. To v televizi to bylo. Takže to jsem chtěla říct, ale až po tom mistrovství. Hele, mějte se moc hezky a pokud možno, tak sportujte.
0: Děkuju.
1: Dokud ještě můžete.
0: Dokud ještě můžete.
1: No, až vám bude 85, tak už sportovat moc nebudete.
0: Já už teď rychlo chůze, když zaspím do práce. Jo?
1: Dobře. Hele, tak hodně zdraví a hodně štěstí ve všem vám přeje. Tady stará Marie. Mějte se hezky.
0: Zdravím na dobříž. Mějte se krásně, naslyšenou. No a protože je před námi už velice blízko ta jedna hodina, což znamená, respektive bude znamenat konec noční linky, dávám teď, právě teď, šanci ještě jednomu či jedné z vás na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Číslo je 731 800 900 a já na něm vítám, nevím ještě koho, dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Čau, Jarda.
0: Dobrý večer, Jardo. Zdravím vás. Kdo je vaším sportovním vzorem? Sledujete sport na televizní obrazovce nebo jste přímo aktivním sportovcem?
2: Aktivní sportovec už nejsem, ale strašně jsem omdíval Frandu Veselýho.
0: Takže fotbal.
2: Fotbal. Mm-hmm. A dneska strašně obdivu Karolínu Buchovou.
0: Teď se mi trošku ztrácíte Karolínu Muchovou, ano, říkáte?
2: No.
0: Omlouvám se za to nekvalitní spojení, byť to není moje vina. Takže vy máte, řekněme, hodně rozevřený ten vějíř svých sportovních zájmů. Od Franty Veselého. On byl vlastně aktivní kdy ještě v 80. letech nebo skončil v 70. letech? Teď nevím.
2: Franta Veselý skončil až skoro v 90.
0: Skoro až v 90. Tak vidíte, jaký mám mezery. Taky se rád nechám poučit.
2: Protože hrál fotbal ještě v Rakousku, jo?
0: Jo, aha, tak možná ano, sešel mi z očí. To je ono.
2: No.
0: Takže fotbal, tenis a ze zimních sportů máte nějaký oblíbený?
2: No, tak ze zimních sportů biatlon a lední hokej, to je klasika, jo.
0: Vzpomínáte si na takovou tu éru, kdy jsme se třeba radovali ze každého vítězství nad tehdejším Sovětským svazem, tedy zejména 70. léta, jejich počátek?
2: No, tak to jsem byl ještě mladý kluk. Nebo malej.
0: Jo. To se ještě hokej hrál bez brankářských masek.
2: No, tak masky už měli.
0: No tak měli, ano, Holeček měl tu svou, já si pamatuju, jak vypadal, já jsem se ho vždycky bál, ale neměl helmu, tak, dobře, to jsem měl.
2: Tak.
0: No tak dnes už je ten hokej zase trošku někde jinde. Zdá se vám taky, že se šíleně zrychlili všechny sporty? Mně teda ano. Jak hokej, tak fotbal třeba.
2: Jako je to šíleně zrychlený oproti za poslední stání 30 let. Je to šíleně zrychlený.
0: Zdá se to taky. Děkuji vám moc krát, Jardo. Byl jste tím posledním, kdo se dnes dovolal do noční linky. Patří vám za to dík. Mějte se hezky.
2: Tak dobrá, mějte se.
0: Dobrou noc. Ještě jednou se podívám na to, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, aby byl ten výčet všech sportovních legend, které jste měli a stále ještě máte ve svém srdci, kompletní. Ludmila z Brna píše, nikdo si nevzpomněl na Jardu Jágra. No to je přece legenda. Máte pravdu, Ludmilo, děkuji za to připomenutí. Helena z Náchodska. V dětství jsem bruslila na zamrzlém rybníku broumárku a představovala si, a to je krásný přístup k fandění a ke sportu obecně, a představovala si, že jsem Hanka Mašková. Tak i vám, Heleno, děkuju a zdravím na Náchodsko. No a teď, protože už máme jen necelých 5 minut do 1 hodiny, se s vámi budu muset rozloučit. Ovšem nenechám vás bez toho, abyste věděli, jaké bude téma té příští noční linky Českého rozhlasu. Ta dnešní za chvíli skončí, ale za 22 hodin zasedne za mixážní pult Jarka Barboříková. A tématem jejího povídání s vámi bude léto, které změnilo můj život. No a nebude to trvat příliš dlouho a já se vám znovu ohlásím na naší noční linkové vlně. Říkám, nebude to trvat dlouho a znamená to, že v neděli 19. ve 23 hodin se vás začnu ptát, jak přežít extrémní vedra. To protože vlna extrémních teplot na konci minulého měsíce v nás mnohých vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo aspoň výkonného domácího ventilátoru. No a právě ty fígle, jak se říká v Brně, fligny a návody, jak přežít extrémní vedra, z vaší vlastní praxe, tak ty budou tématem nedělní noční linky. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Teď už vám přeju dobrou noc a hodně lásky. Konec konců zpívá o tom i Petra Janů.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
2: Váš džin.
1: Můj džin?
2: Jsem vám k službám, pane.
1: Pane, jo.
2: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťasten.
1: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
2: Prosím.
1: Původně pro sebe.
2: Hop.
1: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
2: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
1: Aha, tak co kdybyste vykouzli i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
2: Když si budete přát, pane. Hop.
1: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
3: Řekněte mi, kdo

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti Městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těší mě.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko, rumíček, druhé kafíčko.
2: Děkuji,
3: pánové.
2: K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. Dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou si myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila?
5: Já bych potřeba vidět,
6: co pak jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeba vidět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte? Ne. Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
5: To možný,
6: ale je to ta trouba. Tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může bůh jak pomoct.
5: Ne, už si to nemyslí.
7: Co? Jak je to?
5: Hleď.
7: Takže ne,
5: jak je to?
7: Je to tak.
5: Počkej, ne, no tak zmusel, no tak neblázně,
6: tak,
5: že ne.
6: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Všech dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilač?
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádá, zda to zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí a najednou vidí stopy ve sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a jde a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá, já tady postavím 50 metrů koleje, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutekl z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový déčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se, a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to Dčko, pač by si byl z ostrosti, to je člověče šíry, to je 50 metrů, to je šíleného materiálu, to je nejméně 150, 180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl lákně, voranisko zmrzlý, zasněžený, a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal, víš, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý. Nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče. Nedá se nic dělat. Třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil. Já mu říkal, výborně, hezky, volíno bude asi 5krát se volí, než jak ti řeknu, volíne a utíkáš. A chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty vlci. Připravený, odklapnul. Než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždí je! Nebo si připravili? Jo, co je? Co je? Hele, neblbni, hele, klapka, pejstíce 51, klapnu. Kamera si dala do pohybu a já učíkám. A za mnou, Pepo, ohlídni se. Já jsem si ujím, padám, zvedám. Nic, pozor, tečko, bufur, vostro, Pepo, ohlídni. A ježiši Kriste, já letím 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašidelných vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, kteří měli takový bílý lantuhy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukáv a nastavili těch.
10: Franto,
9: že jsi mi smrtek, člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. To nemáš představy, jak ty jsi vypadal.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej. Tak.
8: A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem. Išo, k noze. Išane, počkej.
3: Čerpé, vysadný, ukaž se.
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
11: Plha. Skladník.
12: Děkuji, Roubíček.
11: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
12: Neruš.
11: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
12: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
11: Ale děti se zase neholí.
12: To je pravda, ale musí chodit umyté, učesané a tak. Roubíček?
11: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
12: Ano, to se týká taky dětí.
11: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A Teď rodiče jsou staří.
12: Ale...
11: A taková dlouhá cesta...
12: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
11: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
13: Prosím tě, sedni si.
11: No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
14: No,
11: minulou hodinu jsme probírali jedno z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
14: Století páry?
11: Ano, 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
14: No dobře, dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
15: Kdo tam?
16: Tady X.
15: Jak říkejte, tady vy jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
16: Jasný.
15: Ovšem za daných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
16: No jo, držet spolu. Ale proč?
15: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
16: Ještě, že princ ochořel, vidíte?
15: Neochořel. Utek.
16: Chyba.
15: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
16: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
15: Naopak. Musí.
16: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
15: Jak to víte?
16: Já nevím. Já něco viděl.
15: Co jste viděl?
16: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
17: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak bohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, vy.
2: To je šimrik.
4: To je šimrik,
2: ne? Šimrik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolit?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama až z Pohořelce.
6: Co, kdo ho sem pozval na Volnout, pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Strnisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možnost zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse, ukaž, jenka.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil.

0: Kamil! Snět!
1: Tak to bude 520.
2: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
0: Co to bylo?
3: No jak, ty to mám...
0: To jako bylo políbení. Jako když volizuješ na nuk.
4: Ticho. Ale mohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
0: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, oborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco Dassar, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu. Zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
3: Jo, a proč odešel k soudu Mercier?
4: Jo, to je fakt, proč?
0: Co proč odešel?
3: No, proč oborník jako Mercier odešel k soudu?
0: Co oborník odešel?
3: No, ty to tam říkáte, že předtím odešel k soudu Mercier, teda oborník.
0: No.
3: A proč?
0: No, co proč? No, to tady. No, tady je napsáno, šera, mi jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
5: U not?
0: U not!
5: No, co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
0: Co, jaký cizí slovo?
5: No, u not!
0: U not, no noty, noty, neznáš noty, no, jsi Mercier, prodáváš
5: noty,
0: noty. Máš krám s notama, prodáváš noty.
5: Jo.
4: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďovi, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
0: co?
4: Ten Mercier,
0: no.
4: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
3: No, kdyby něco dělal, tak by pro ně přišli přeci, že jo?
4: No, to je fakt.
0: Ale
3: tam šel sám?
0: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
4: Já jsem Matilda.
0: Co, jaká Matilda?
4: No, Matilda tady, no, Matilda.
0: Jo, to Matilda Šmauzová.
6: No. Ona je to dřina, to divadlo bohu živit. Vydrž.
0: Ach, já jsem z vás jelen. Matilda Šmauzová.
4: No, to je právě ono, Matilda Šmauzová.
0: Co?
4: No.
0: Co se
4: jmenuje? Mohla bych se jmenovat jinak.
0: A jak?
4: No jak? Třeba Jarča Mladějovská.
0: A proč?
4: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová.
0: No, ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová, jste potatínkovi, no, o to právě jde.
4: Jak to?
0: No ano, o to právě jde, to není náhodilost to jméno, autor, když to psal, tak uvažoval.
4: Jo.
0: Přece.
3: No, ty přemýšlí o co
0: no,
3: píšeš.
0: To je jasný.
5: To je stará hra, no, to je stará hra.
0: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Takže
5: no, tak já nechci vstupovat do děje.
0: Ale ne, jenom to čti, jak ti jenom hlásí.
5: No ne, abych je nestrémoval. Major Šmaus, a čím on je
0: major, no. Má šavly,
5: že jo.
0: Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
5: No, já jsem ani nechtěl. No,
0: tak moment, já ti zazvoním. Cililink.
7: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout?
0: Sedni Slyšeli jste.
3: No, dobře, ale...
0: Počkej, slyšeli jste.
5: No dobře, no voják to jde, no.
0: No voják to jde, ale jak to řekl? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. No, slyšíte to? No to je vyloučený.
6: No,
0: tak, buďte tak hodná, jo. Tak moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
4: Ne, Láďa je přece Kasáro.
0: Das.
4: Das. Tak Dasáro.
0: Aničko.
4: Láďa je Dasáro.
0: Aničko.
6: Já ho obdivuju.
0: Aničko. Vy. Jako Anička víte, že on je Dasáro. Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné 18-leté poupě.
4: Úplně pitomá.
0: Ale proč?
4: Kde pitomá,
0: ale ty ženy vypadaly před stolety jinak.
4: Je úplně pitomá, pane, ty zas pochopte to. No tak. Ona normálně teda jako já, jako no, ta Matilda, no. Přijdu do krámu, no a tady no. Láďovi teda, tomu Kasárovi.
0: Dasárovi.
4: No tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
0: ale
4: to je úplně pitomá.
0: Ne, ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
4: No to je to samý, ne?
0: Ale není to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je Valčík, no ty na klavír.
3: To je ten omyl toho.
0: Ne, omyl.
4: Ne, to já už tomu rozumím. Je. Ne, jasný, je teda já vám řeknu. To je výborný
0: tak,
4: kde jste tu hru našli, pane.
5: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
0: Je autor.
4: Já tomu úplně rozumím. Tak to počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, to já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
0: Co fika nemyslíte?
4: No jistě.
0: A jak to z
4: čeho? No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
0: Ale Aničko, no ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililink, vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku.
6: Ano.
0: A co udělá on?
6: Ano.
0: No to, co udělá každý normální mužský.
4: Teda to je výborně vymyšlený.
0: Jasný.
4: Jasný.
0: Chcete ještě další
4: vysvětlení? Dobrý.
0: Další dotazy.
3: No já mám z toho trochu strach.
0: A z čeho?
3: No co tomu líbání řekne tadyhle? Jej Tonda.
4: Co by tomu řekl, to je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no. Ty dělají jináčí věci, no. A taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
6: Tohle to se bude líbit.
5: Myslíš?
6: Uvidíte.
2: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemner pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
8: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fislá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí Drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý. Jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mogu fidát inferát do vafel fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inferát do vafel fafofifu. Hledám fuby.
4: Zuby, já někoho zavolám.
5: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, vesno, vypad vám v lístefek.
5: Děkuju.
2: Prosím.
6: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
7: Co byste chtěl ten inzerát? Pojďte se mnou, pane.
2: Nemám fáru.
7: Heru, gol, fakra. Mě tady nebude.
2: Fakra,
7: hodně potřebuji dom.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fek. Slovti, vem si. Ten fek sem vek.
6: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský si ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to znamená?
3: Nic.
2: On to sežral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A té pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
8: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našňup, že rozbil barometr.
9: Proč barometr?
8: No on jak je vráždí, rozbije, všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
10: No, se máte čím chlubit.
8: No, co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
10: Jen seď, tatínku. Pak tě zase budou bolet nohy.
8: Kluk má o mě péči, no. Bílý papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
9: Jak to potom končí, taková legrace?
8: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
11: Tvoje starost, moje radost.
8: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, ten nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tak. Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No. On zas měl radost, že nás tak převez.
9: Co si myslíte o těch dveřích?
8: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
10: Nikde nic? Co já teď budu dělat?
12: Bez dveří.
10: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
12: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
13: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří housliček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroje vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Já, když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v Pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

proč mráz mi běží páteří a smrzem horko soupeří a krev mi vaří. Vždy žádný oznak nevytáh, tak kam se šourá v bačkorách a přitom říká žádnej strach.

0: na čase být.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.